prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

nosím od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival Is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů Černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dasso a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových a potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. Jenom. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co o houbaření nebo vychrášky nebo turistika?
1: Turistika, chození, to jo, do lesa. No tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás jistě určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Na řez, odpověděla jsem ale zubem. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kichací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To,
1: ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji. Dovidenia.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme. Naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkujem.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
14: Dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Na
5: Děkujeme, slovo. Máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový prazvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý, a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadali hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. Já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová. A ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
3: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
2: Hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
4: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
5: Ale už přestává všechno.
4: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
5: Takový škandál, prosím, což jste dovolil?
6: Tady v Dikobroze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
4: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
6: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
4: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
6: No,
4: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jakoby kýchala, nebo co, takhle já si prosím,
6: Pane, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
4: Do bytu, přesně tak, prosím.
6: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
4: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
6: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
4: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
6: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
4: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
6: Poprosím.
4: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
6: Dodejte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
4: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
6: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
4: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
6: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
4: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
6: Ne? Tak si přijďte za týden.
4: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
6: Člověče, mezi vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
4: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
6: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
4: Tichá 12.
6: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, to koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
4: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohniským. Mm-hmm. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
3: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takový to rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Jandžurové a tohle, ale Lohniský tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
2: Takový šplhounek.
3: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
2: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
3: Sejdeme se na hřbitově.
2: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
3: No, to byly hezký, že jo, to
2: krásná
3: byly
2: roztomilý
3: zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošný.
2: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohniským i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Pěnecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teraz jste Králové, tady Magdalena, a na otázku z písně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofré taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto a ať si dobře zaplave a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste to fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste aspoň nás zvykli, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je skvělý.
8: Bezvadný prostředí. Akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, že to já vím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Děkuju. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c a na straně 32 příklady 10, d, e, f. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
9: Prosím tě, sedni si. Soudru Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano. Už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, i když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj, vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte Ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu. A my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu, a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To si napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám?
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád, tak řekni jasně, jestli tě mám milovat nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: Tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnaj se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne.
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U Novomlýnských nádrží otevírá sanatorium Pálava pro pacienty po mrtvici nebo po těžkých úrazech. Požár budovy 34 ve Zlíně zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. Řidičům MHD nabízejí dopravní podniky psychologickou pomoc. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. U Novomlýnských nádrží dnes otevírá nové rehabilitační sanatorium Pálava. První pacienti se tam začnou léčit na podzim. Jihomoravský kraj zaplatil za výstavbu zařízení zhruba 700 milionů korun bez DPH. Část nákladu pokryla dotace.
2: Rehabilitační ústav má kapacitu 160 lůžek. Ze začátku fungování jich bude k dispozici jen polovina. Pracovníci se tam postarají o lidi po mrtvici, těžkých úrazech, ale také po operacích páteře, míchy nebo mozku. Zdravotníci při péči využijí místní, silně mineralizovanou termální vodu. Sanatorium doplní síť podobných center, která jsou v Česku pouze 3 a žádné zatím na Moravě nebylo. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Tramvaje každoročně srazí i desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků, ale často jejich nepozornost. Do kolejiště vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky nehod se ale musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ní zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně, pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
3: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní ústavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek.
0: Brno podle Tomaštíkové zároveň eviduje nárůst srážek chodců s tramvajemi. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní podnik už 17 takových nehod. V minulých letech jich přitom řešili jen kolem 15 ročně. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel využil pravomoc vrátit zákon sněmovně potřetí. Je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše s ANO.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude mírný, v průběhu dne přechodně až čerstvý severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží, šťastné cesty přeje David Hasman.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi ve čtvrtek 23. července. Dnes svůj svátek slaví Libor. Písničku všem Liborům budeme posílat po 8. hodině. A my dnes začneme na slovenskou lontu a vydáme se k poslechu dnešního rána po schodoch se skupinou Banket. Léto s tebou pak popíše svými slovy Jiří Schellinger a chystáme pro vás i aktuální počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať vám čtvrtek 23. července, co nejpříjemněji ubíhá. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Jiří Schillinger a typicky letní záležitost léto s tebou. 5:12, tady je Český rozhlas Brno. Před 197 lety si americký vynálezce William Bard podal první patent na psací stroj s doloženou dokumentací. Před 155 lety byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který změnil míry a váhy. Konkrétně nařizoval postupný přechod měr a vah na desetinnou soustavu. Do té doby se totiž měřilo v palcích, loktech a stopách. No a do té míry se uváděly jako žejdlík, más nebo vědro. Před 131 lety se narodil generál a legionář František Moravec. Bojoval v první světové válce, následně se rozhodl pro armádu a za druhé světové války byl v Británii šéfem československé exilové zpravodajské služby. Je považován za hlavního aktéra atentátu na Heydricha. Krátce po roce 1948 emigroval do Ameriky a podílel se na činnosti několika zpravodajských skupin mapující situaci v tehdejším Československu. Zemřel ve Washingtonu ve věku 71 let. Před 101 lety začala stavba budovy Masné burzy v Masné ulici v Brně. Návrh tehdy vypracoval Bohuslav Fuchs. Výstava byla dokončena o dva roky později a celkové náklady činily téměř 3 miliony korun. Přesně z té narozeniny by dnes oslavil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík. Pocházel z Brumova, proslavil se zejména romány Sekira, Morčata nebo Český snář a do historie se zapsal především jako autor manifestu 2000 slov a také jako signatář Charty 77 a zakladatel semizdatové edice Petlice. Po sametové revoluci byl oceněn řádem Tomáše Garrigua Masaryka a státní cenou za literaturu. 84. narozeniny by dnes oslavil filmový herec a režisér Jaromír Roštínský. Pocházel z Lovčic na Kyjovsku. 79 let by dnes bylo Liboru Vojkůvkovi, slavnému malíři, který se narodil v Rychnově na Kroměřížsku. Jeho styl bývá označován za fantaskní realismus a jeho díla se objevila třeba ve filmu Trhala fialky dynamitem. 71. narozeniny dnes oslaví překladatel, publicista, básník a velmi osobitý vypravěč Ivo Šmoldas. Pochází z Prostějova. V 90. letech krátce působil jako ředitel nakladatelství Kolumbus a později také spolu založil soukromé vydavatelství Apsida. Překládá ze slovenštiny a angličtiny, spolupracuje s rozhlasem, televizí a je velmi vtipným glosátorem a svérázným moderátorem. Je 5:14, dáme si Beatles, počasí za chvíli.

0: počasí.
1: V 5 hodin a 16 minut je tu první předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Čekáme dnes proměnlivou oblačnost, převážně velkou, ojediněle přehánky, které budou během dne častější. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později bude srážek ubývat a nejvyšší teploty mezi 22 až 25 stupni Celsia. Mírný během dne, čerstvý severozápadní až západní vítr do 30, zejména v bouřkách v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce, a slunce, které dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 13 minut, což je před 4 minutami, zapadne ve 20 hodin a 48 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Je nám ctí a potěšením, že jste s námi. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 5 hodin a 21 minut a je tu čas na rozhlasový cyklus Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy. Hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník a dnes vás vezmeme za první železniční havárii.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1839. Smutné železniční prvenství. Někdo musí být první. A platí to i o železničních neštěstích. Pro trať spojující Brno a Vídeň to ovšem bylo hodně výjimečné. První železniční neštěstí se na ní odehrálo hned v den jejího oficiálního otevření. Dne 7. července 1839 ve Vranovicích. Často zaznívá, že to byla první jízda parních vlaků na území dnešní České republiky. To ale tak úplně pravda není. Do Břeclavy přijel první vlak už nějaký ten den předtím a hlavně už v předchozím roce budoucí železničáři zkoušeli trať i parní stroje, jako první mezi Rajhradem a Brnem. I tak to ale byl pro severní dráhu císaře Ferdinanda výjimečný den. Z Vídně kvůli tomu vypravili 4 vlaky, tažené lokomotivami Bruna, Herkules, Gigant a Bucephalus. Každá táhla až 10 vagónů. V součtu vezli více než 1100 pasažérů. Ti do vlaků nasedli ve Vídni ráno před 6:30 a po více než 4hodinové jízdě je vítala honorace v Brně. Ty nejvýznamnější čekala slavnostní recepce v budově Reduty. Jenže následovala osudová cesta zpět. Vlaky měly nařízený 8minutový odstup a omezenou rychlost. Jenže ve Vranovicích se kvůli doplňování vody zdržely první 2 vlaky a strojvedoucí toho třetího, ovládající lokomotivu Gigant, narazil do zadní části 2. soupravy. Náraz poničil poslední 2 vagóny. Zranění cestujících naštěstí nebyla vážná. Ve vlacích navíc mezi Smetánkou cestovalo hodně lékařů, kteří pomohli. Počty zraněných se v různých zdrojích liší. Na sečtení vždy stačí prsty na rukou. Domů dojeli ve zbylých vagónech a protože se vezla honorace a vše bylo věcí prestiže, dráha je odškodnila. Strojvedoucí Gigantu byl Angličan, takže asi ani nevnímal, co mu lidé kolem říkali. Měl také štěstí v neštěstí. Nešlo prokázat, že porušil předpisy, takže byl přeložen do dílen a následně se vrátil do Anglie. Nehoda však měla ještě jeden důsledek. Začaly vznikat přísnější předpisy pro provoz vlaků, dlouho pak jezdili jen za světla a s mnohem většími rozestupy.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 22. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ji na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra touto dobou.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústa,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Čínská firma Raisan stále nezačala stavět nové lázně u Novomlynských nádrží. Hlavní budovu by přitom měla kolaudovat příští rok v lednu. Je to jedna z podmínek smlouvy s Jihomoravským krajem, od kterého pozemky na výstavbu koupila. Krajská společnost Jihomoravská zdravotní může dát investorovi pokutu až 40 milionů korun, případně chtít pozemky zpátky. Raj Hradice u Židlochovic pokročili v přípravách protipovodňové ochrany. Vedení obce v červenci oznámilo, že se společně se sousedním Rajhradem dohodli na pozemkových úpravách, které jsou pro ochranu proti velké vodě nezbytné. Obec teď musí připravit projekt pro stavební povolení. Samotná výstavba by po mnoha letech příprav měla být hotová do 10 let. Radary v Buchlovských horách zaznamenaly za první týdny fungování více než 200 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu celkem 3 úseková měření. Od jejich spuštění do 13. července eviduje odbor dopravních a správních agent v Uherském Hradišti 236 překročení nejvyšší povolné rychlosti. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 14:00 a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky nebo večer bude oblačnost i ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Tak ať to vydrží. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Až do roku 1977 jsme se vypravili s Olympikem a jejich písničkou Taky jsem se narodil bos. Špatná úroda na polích znamená i nedostatek krmiva pro dobytek a nejhůř jsou na tom v tuzemsku chovatelé na jihu Moravy, kteří musí řešit, jak výpadky nahradit. Jinak hrozí, že budou muset omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
1: Co se týká objemných krmiv, tak jsme ve výrobě Vojtěžky na čtvrtině běžné produkce, takže je to pro nás velký problém, protože ty objemní krmiva my ničím moc nenahradíme.
2: Agronom Martin Šťastný mě zavedl přímo do kravína s desítkami kusů dobytka. Propad v úrodě Vojtěžky se snaží kompenzovat jinými plodinami. Čirok ani kukuřice na siláž ale zřejmě stačit nebudou.
1: Teďka čekáme, jak dopadne silážní kukuřice, ale už je jasné, že to nebude ani polovina nějakého průměrného výnosu.
2: Martin Šťastný tak musí zvážit krajní řešení, vysvětluje se slzami v očích.
1: V našem případě počítám, aby jsme vyšli s tím objemným krmivem, kde teďka vidíme ty odhady. Pro nás by byla jako jediná varianta momentálně snižování stavu skotu, že musíme jít asi o 30% toho stáda dolů.
2: Tedy prodat nejprve odrostlá telata, případně i bíky a jako poslední dojnice do bourárny, tedy na jatka.
1: Což nám zase prohloubí na druhou stranu ztrátu ekonomickou v produkci mléka.
2: Za kolik mléko prodá totiž jako chovatel neovlivní. Problémy s nedostatkem krmiva má většina jihomoravských zemědělců, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
3: Pokud příroda neumožní a nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
2: Zemědělci tak doufají, že se ztráty v produkci krmiva podaří alespoň částečně dohnat podzimními plodinami.
3: Tím suchem v největší míře je teda poškozená jižní Morava, část Vysočiny, to znamená Třebíčsko, ale i zprávy z celé republiky jsou, že dílčí části výpadků krmiv jsou, ale nejsou tak rozsáhlé, jak na jižní Moravě nebo na Třebíčsku.
2: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky, která je v některých případech pod výrobními náklady. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:15 a minuta. K tomu máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 11 a 15 stupni Celsia a dnes čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost. Ojediněle přehánky, které budou během dne častější a výjimečně i bouřky. Později bude srážek ubývat a nejvyšší teploty dnes od 22 do 25 stupňů Celsia. Mírný během dne až čerstvý, severozápadní až západní vítr do 30, zejména v bouřkách pak s nárazy do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 48 minut. Pavel Kašpar přeje krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Naladili jste si nás ve čtvrtek 23. července. Milí posluchači, co v učebnicích nebylo, se tentokrát zaměří na vlasy. Na co konkrétně už prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen. Viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dělníci začnou na podzim s přeložkou silnice u Černé hory. Policie včera kontrolovala rekreanty u novomlynských nádrží. Závažnější přestupky neodhalila. Zájemci můžou navštívit nový web, který se věnuje chystaným oslavám výročí povýšení Olomouckého biskupství na arcibiskupství. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Ředitelství silnice dálnic podepsalo smlouvu na přeložku části hlavního tahu z Brna na Svitavy. Dělníci narovnají úsek silnice 1/43 se zatáčkami mezi Závistí a Černou horou. Práce začnou v polovině září a vyžádají si minimální omezení provozu, doplňuje šéf brněnského závodu státních silničářů David Fiala.
3: Ty práce budou probíhat 11 měsíců a jedním z hodnotících kritérií byl také omezení provozu na silnici první třídy a i v tomhle ta vítězná nabídka byla nejlepší a doprava tedy bude svedena pouze na 14 dní do jednoho pruhu.
1: Silničáři taky letos chtěli začít se stavbou stoupacího pruhu na stejném tahu v Závisti. Práce nakonec odložili na příští rok. Policisté včera kontrolovali rekreanty u novomlynských nádrží. V kempu v Pasohlávkách připomínali pravidla bezpečného koupání a upozorňovali na riziko krádeží na plážích. Včerejší preventivní akce se podle policie obešla bez závažnějších přestupků. Preventistka Miroslava Šimoníková přesto upozorňuje, že se hlídky běžně setkávají s lidmi, kteří pod vlivem alkoholu řídí motorová plavidla.
4: Celkově jsme během obdobných akcí, které se konají v letošním roce na vodních plochách na Jižní Moravě, tak jsme se setkali s cirka 10 případů, kdy lidé u vody požívali alkoholické nápoje a poté se pustili do řízení různých motorových plavidel právě na vodní ploše.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. S druhým úřadem chce vyjednávat o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Odpoledne se potom sejde i se svým čínským protějškem a dalšími politickými představiteli Číny.
5: Budu jednat s třetí nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky, což je předseda parlamentu, a mám jednání se čtvrtým nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky. Jsou tady i některé konzulární záležitosti.
1: Na příští rok přidává výročí 250 let od povýšení Olomouckého biskupství na arcibiskupství. Zástupci církve zprovoznili v těchto dnech k chystaným oslavám tématické webové stránky. Zahrnují například kalendář plánovaných duchovních, kulturních a dalších akcí.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přeháňky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude mírný, v průběhu dne přechodně až čerstvý, severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 už se tvoří kratší kolona v Brně směrem na Vyškov. Kamiony popojíždí před omezením u stavby křižovatky u bratislavské dálnice. Brzdí se na kilometru 193. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že vy jste s námi 23. července. Po 6. hodině na vás čekají písničky Petry Černocké, Koukej se mnou si píseň Broukej, Nevím byť sám od Elánu. No a po 8. hodině budeme dnes přát všem Liborům. Dnešek, tedy 23. červenec, možná nevíte. A potěší to určitě všechny mlsouny, je dnem vanilkové zmrzliny. Navíc je také dnešek takovým atraktivním dnem báječných babiček. A do třetice je dnešek i národním dnem citronu a dnem osvěžení. Tak ať je pro vás dnesek

0: dnešek co nejvíce osvěžující. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani, šťastnou cestu, ať už tuto chvíli vyrážíte kamkoliv. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Přesně před 100 lety se v Brumově narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 19 minut pro vás máme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 11 do 16 stupňů Celsia. Nejchladněji zmíněných 11 stupňů je v Tišnově Hájku a 16 stupňů je v tuto chvíli v Lednici. Bude proměnlivá převážně velká oblačnost, ojediněle dnes čekáme přehánky, které mohou být během dne častější, výjimečně i bouřky. Později bude srážek ubývat a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný během dne až čerstvý severozápadní až západní vítr do 30, zejména v bouřkách v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 48 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Anna Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 25 minut. Cesty dnes již manželů Pavla a Marité Krupových spojilo Esperanto. Tato řeč se stala jazykem jejich domácnosti a později jednou z rodných řečí jejich malých synů. S námi mluví děti v Esperantu, ale když jsme mezi dalšími lidmi, tak ví, že mají přepnout do slovenštiny. Ve svém věku dokáží i překládat. Samotný jazyk není přidružen žádné národnosti ani místu. Je to univerzální jazyk pro všechny, kde se nikdo necítí diskriminován, uvažuje Pavel o tom, proč s Esperantem začal. Rozhovor s manželi Krupovými o Esperantu a o rodině si můžete poslechnout v plné stopáži. Vedl ho s nimi Zdeněk Truhlář a je součástí jeho článku s názvem On Slovák, ona Lotyška. Pavel a Marité Krupovy se seznámili díky Esperantu. Najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu, teď vám nalejeme čerstvého Malagela a pak už přijde David Asman se zprávami. Dobré ráno.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Retenční nádrž pod domem městských služeb v Hustopečích na Břeclavsku je zcela vyschlá. Stalo se tak poprvé od jejího vybudování před skoro 6 lety. Dostatečné zásoby nejsou ani v dalších nádržích. Pracovníci služeb teď zalévají zeleň vodou ze studen nebo z čističky odpadních vod. Bouřky, které minulý týden zasáhly Jižní Moravu, podle radnice nepomohly doplnit zásoby. Dolní náves v Ochozi u Brna čeká rekonstrukce. Kvůli ní a kvůli opravě dešťové kanalizace bude od začátku srpna částečně uzavřená silnice v ulici Náves. Dělníci tam do konce roku zřídí odpočinkovou zónu vydlážděnou žulou. Vzniknou tam lavičky, pítko nebo stojany na kola. Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní ale stály taky snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Takzvané poeziomaty začnou dnes fungovat v Třebíči a Pacově. Celkem chce kraj Vysočina v následujících měsících zprovoznit po celé Vysočině 9 takových zařízení. Třebíčský poeziomat nabídne od 14 hodin například básně absolventů tamního gymnázia Vítězslava Nezvala nebo Jakuba Demla a také příběhy ze židovské čtvrti. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Aktuálně od Kývalky na kilometru 183 až k omezení u D2. Místy zastavíte i v levém pruhu v osobním autě. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Rádia zpívali vám Erasure, je 6 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Temný středověký příběh inspirovaný pohádkami bratří Grimmů nebo Erbenovou kyticí. Na ten láká česká videohala Scarlet Deer Inn, která vyšla tento týden po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia Atu Games ze Znojma nejvíce zaujme na stroji vyšívanými postavami, malovaným prostředím a hudebním doprovodem.
1: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji. Každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklorem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn v překladu Hostinec u šarlatového jelena je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: A vzhůru za počasím na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 11 do 16 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek ta dnes slibuje proměnlivou převážně velkou oblačnost, ojediněle přehánky, které budou během dne častější, výjimečněji bouřky. Později bude srážek ubývat, nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. Mírný během dne až čerstvý severozápadní až západní vítr do 30 km za hodinu, zejména v bouřkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 48 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

byl Petr Kolář na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je tu pro vás další díl našeho letního servisu. Pokud míříte do zahraničí, mám tu pro vás několik informací o dálničních poplatcích. V některých evropských zemích fungují dálniční známky většinou elektronické. V dalších státech řidiči musí platit mýtné, které navíc například v Chorvatsku na léto zdražuje. Abychom byli konkrétní, u známek na Slovensku teď desetidenní elektronická viněta vyjde na oficiálním webu na 10,80 eur, 30denní na 17,10 eur. Ve Slovensku přišla týdenní známka na 16 eur, měsíční na dvojnásobek a v Rakousku lze desetidenní elektronickou známku koupit za 13 euro. A měsíční známka vyjde na 32 euro. A pozor, zvlášť jsou zpoplatněny některé tunely nebo také mosty. V dalších evropských zemích, třeba ve Francii, Itálii, Chorvatsku nebo Polsku, se průjezd dálnicí hradí prostřednictvím mýtných bran. Řidiči tak platí podle skutečně ujeté vzdálenosti. Třeba v Polsku jsou mýtné brány jen na několika místech. V Chorvatsku je potřeba se připravit na vyšší ceny. Liší se podle úseku, orientačně lze u osobního auta počítat se 6 až 7 eury za 100 kilometrů dálnice. Je 6 hodin a 51 minut, buďte opatrní na svých cestách, ať dobře dojedete do svých cílů. Chystáme pro vás čerstvé zprávy s Davidem Hasmanem za 8 minut.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám

0: přestupků. Rekordmani jeli téměř 130. Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. A počasí dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Zhruba půl roku zbývá čínské firmě Raisan na dokončení lázní u Novomlýnských nádrží. Zatím ale stavební práce nezačaly. Investor kvůli tomu riskuje od krajské společnosti Jihomoravská zdravotní pokutu 40 milionů korun. Podmínkou prodeje původně krajských pozemků za 380 milionů korun bylo skloudování hlavní budovy do konce ledna 2027. Jak může kraj po uplynutí lhůty postupovat, přibližuje hejtman Jan Grolich z KDU ČSL.
1: My samozřejmě tam nemusíme uplatňovat jenom smluvní pokutu, ale i to, že bychom za tu původní cenu ty pozemky odkupovali, a o tom my určitě uvažovat budeme. Oni kdyby ten projekt prodávali, tak smluvní pokuty jsou na to navázané a vlastně jakýkoliv investor musí počítat s tou 40 milionovou pokutou.
0: Vedení firmy Raisan Českému rozhlasu napsalo, že termín výstavby nemůže zatím potvrdit a řeší mimo jiné financování projektu. Radary v Buchlovských horách zaznamenaly za první týdny fungování více než 200 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu celkem 3 úseková měření. Od jejich spuštění do 13. července eviduje odbor dopravních a správních agent v Uherském Hradišti 236 překročení nejvyšší povolné rychlosti. Pokračuje mluvčí města Dagmar Vacková.
2: Nejčastěji dochází k přestupkům v měřeném úseku mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Tady radary také zaznamenaly vůbec největší překročení povolené rychlosti, když zde řidiči jeli rychlostí 129, 128 a 127 km v hodině.
0: Řidičům za nedodržení rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun nebo zákaz řízení až na 18 měsíců. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schvalovaného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
3: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a těmto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
0: Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentské veto přehlasují. Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si života naplno. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hanna Hendrichová, herečky Dagmar Havlovou, Evu Holobovou a Pavlinu Pořízkovou. V mužských rolích potom diváci uvidí třeba Hynka Čermáka nebo Otakara Brouska mladšího. Počasí. Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je na příjezdu do Brna ve směru z Prahy ucpaná od kilometru 178 od Ostrovačic. Pojedete pomalu až k omezení na stý 96. kilometr. Hlavně kamiony, místy ale i osobní auta v levém pruhu. Osobním přes Brno směrem na Vyškov počítejte až půl hodiny navíc. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině. S vámi Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 23. července a za chvíli po písničkách Řeka lásky od Marie Rotrové a Tajný sen od Mira Žbírky na vás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo se vypravíme do Velkých Karlovic a pro výherce máme dnes román Kouzlo islandské noci. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. 7264652000, to je linka se

0: k nám do studia, kam můžete už za chvíli volat buď své tipy, a nebo můžete vybírat z možností, které pro vás i dnes máme připravené. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám dnes a v klidu, bez spěchu, doma, v kuchyni, v koupelně, u žehlícího prkna, u krmení kočky nebo prvního pohledu do zrcadla, prostě všude tam, kde posloucháte Český rozhlas Brno. Ať se vám daří, dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut, zpíval vám Miroš Birka a je pro vás připravena soutěž, jak se u nás mluví tradičně po 7 hodině. Dnešní soutěžní slovo bude z Velkých Karlovic na Valašsku a ptáme se vás, tušíte, čemu tam říkají krkoška? Co to je ve Velkých Karlovicích na Valašsku krkoška? Zavolejte, zkuste si tipnout, anebo můžete vybírat některou z našich odpovědí. 726 465 200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady je Jiřina z Brna.
0: Jiřino, krásné ráno vám přeji. Tak dnes máme na programu slovo z Velkých Karlovic a ptáme se vás, co to znamená, když se tam řekne krkoška. Co to je krkoška?
1: No to Velkých jsem v životě neslyšela. To vůbec netuším.
0: Taky tak si tak říkám, co by to mohlo být. Tak Jiřino, máme pro vás tři. Krkoška může být buď za A větev, nebo za B umluvený člověk, anebo za C to může být pokrm skrup. Co to podle vás bude ve Velkých Karlovicích krkoška? Větev Ačko, umluvený člověk Bčko, pokrm skrup Cčko. Co tipujete?
1: Já bych zkusila ten pokrm skrup.
0: Líbí se vám pokrm skrup, vej, tak no. Tento bohužel není. Tak, tento představte není. Si, tak... je to ta větev. To je to,
1: je
0: co,
1: to, větev,
0: to, co to, se mně zdálo mě jako nejméně pravděpodobné.
1: Ano, to, to
0: je to,
1: taky
0: no, ano,
1: teda.
0: Ano. Nevadí, zkusíme příště. Jiřino, děkujeme ano, za zavolání, krásné ráno přejeme.
1: Naslyšenou.
0: Děkujeme. 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra, krátce po 7 hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Minutu po čtvrt na osm pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 13 a 17 stupni Celsia a v centru Brna je v tuhle chvíli teplota kolem 15 stupňů. Předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ojediněle přehánky, které budou během dne častější. Tady zrovna svítí sluníčko sem k nám do rozhlasu, výjimečně čekáme i bouřky, později bude srážek ubývat a nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. Mírný během dne až čerstvý severozápadní až západní vítr do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 48 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin-Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček čtyř vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Právě dnes začíná v Brně na Biskupském dvoře 29. ročník letních folklorních večerů F-scéna. Jako první se dnes představí folklorní soubor Gymnik z Bratislavy s plzeňským lidovým souborem Mladina ve společném programu Cesta. Celovečerní smršť tanců. V pátek od 7:30 večer se pak diváci mohou těšit na autorský pořad Jana Rokyty mladšího v podání nadžánrového uskupení Ensemble Flair a pěvecké skupiny Blaženky v pořadu Od pramenů k moři, který má váženému posluchači a divákovi představit stylovou různorodost a bohatství lidového zpěvu a muziky z oblasti východní Moravy a Slovenska. Dnes také můžete vyrazit na Vranovský zámek, který bude jako v pohádce. Provede vás urozený pan Michal Jan II. Hrabě z Altamu a pohádkové prohlídky probíhají o prázdninových měsících každý čtvrtek a sobotu. Kapacita je však omezená, maximálně 16 osob ve skupině. Je tedy třeba pamatovat na to, že vstupenky si musíte zajistit předem a pozor, jde to pouze online. V kostele svatého Josefa v Jevišovicích na Znojemsku se dnes koná koncert vítězů letní školy barokní hudby, která se tradičně koná v Holešově, začíná ve 20 hodin. A je součástí hudebního festivalu Znojmo. Pokud i vy chcete pozvat naše posluchače na nějakou ze zajímavých akcí, neváhejte. Na našem webu prostřednictvím formuláře v sekci Kontakt můžete svou pozvánku nachystat. Pavel Kašpar u mikrofonu, zprávy s Davidem Hasmanem za 6 minut.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ředitelství silnice dálnic podepsalo smlouvu na přeložku části hlavního tahu z Brna na Svitavy. Dělníci narovnají úsek silnice 1/43 se zatáčkami mezi Závistí a Černou horou. Práce začnou v polovině září a vyžádají si minimální omezení provozu. Silničáři taky letos chtěli začít se stavbou stoupacího pruhu na stejném tahu v Závisti. Práce nakonec odložili na příští rok. Raj Hradice u Židlochovic pokročili v přípravách protipovodňové ochrany. Vedení obce v červenci oznámilo, že se společně se sousedním Rajhradem dohodli na pozemkových úpravách, které jsou pro ochranu proti velké vodě nezbytné. Obec teď musí připravit projekt pro stavební povolení. Samotná výstavba by mohla po mnoha letech příprav měla být hotová do 10 let. Nový způsob péče o zeleň v lesoparku Bílá hora v Brně zavedla městská část Židenice. Stará se o ní specializovaná firma. V těchto dnech tam skončila první mozaiková seč, kdy je část porostu záměrně ponechána bez zásahu kvůli posílení biodiverzity a ochraně hmyzu. Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace, hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Zájem veřejnosti o finanční pomoc je podle humanitárních organizací i fóra dárců vysoký. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením teď počítejte na silnici 373 z Ochozu do Brna. U lomu je nehoda, zasahují tam záchranáři, tvoří se kolony. A nehoda taky na silnici 432 mezi Bohuslavicemi a Boršovem na Kyjovsku. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždí se Kyvadlově. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut, zpíval vám Miroslav Dudáček. Špatná úroda na polích znamená i nedostatek krmiva pro dobytek. Nejhůř jsou na tom v tuzemsku chovatelé na Jižní Moravě, kteří musí řešit, jak výpadky nahradit. Jinak hrozí, že budou muset omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují třeba v Miroslavi na Znojemsku.
1: Co se týká objemných krmiv, tak jsme ve výrobě Vojtěžky na čtvrtině běžné produkce, takže je to pro nás velký problém, protože ty objemní krmiva my ničím moc nenahradíme.
2: Agronom Martin Šťastný mě zavedl přímo do kravína s desítkami kusů dobytka. Propad v úrodě Vojtěžky se snaží kompenzovat jinými plodinami. Čirok ani kukuřice na siláž ale zřejmě stačit nebudou.
1: Teďka čekáme, jak dopadne silážní kukuřice, ale už je jasné, že to nebude ani polovina nějakého průměrného výnosu.
2: Martin Šťastný tak musí zvážit krajní řešení, vysvětluje se slzami v očích.
1: V našem případě počítám, aby jsme vyšli s tím objemným krmivem, kde teďka vidíme ty odhady. Pro nás by byla jako jediná varianta momentálně snižování stavu skotu, že musíme jít asi o 30% toho stáda dolů.
2: Tedy prodat nejprve odrostlá telata, případně i býky a jako poslední dojnice do bourárny, tedy na jatka.
1: Což nám zase prohloubí na druhou stranu ztrátu ekonomickou v produkci mléka.
2: Za kolik mléko prodá, totiž jako chovatel neovlivní. Problémy s nedostatkem krmiva má většina jihomoravských zemědělců, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
3: Pokud příroda neumožní a nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
2: Zemědělci tak doufají, že se ztráty v produkci krmiva podaří alespoň částečně dohnat podzimními plodinami.
3: Tím suchem v největší míře je teda poškozená Jižní Morava, část Vysočiny, to znamená Třebíčsko, ale i zprávy z celé republiky jsou, že dílčí části výpadků krmiv jsou, ale nejsou tak rozsáhlé, jak na Jižní Moravě nebo na Třebíčsku.
2: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky, která je v některých případech pod výrobními náklady. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 a minuta k tomuto je aktuální čas. Teploty na jihu Moravy ty se momentálně pohybují mezi 12 a 15 stupni Celsia a předpověď ta dnes slibuje proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ojedinělé přehánky, které budou během dne častější. Výjimečné bouřky, později bude srážek ubývat, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný během dne až čerstvý severozápadní až západní vítr do 30 km za hodinu, zejména v bouřkách, kdy může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 48 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. V Brně funguje úžasná venkovní scéna. Hovoříme o prostoru Biskupského dvora pod Petrovem. Dnešní a zítřejší večer bude patřit lidové hudby a tanci a uskuteční se tam další ročník brněnské F-scény. A já už teď ve vysílání vítám paní Helenu Brzobohatou, která nám letošní program představí. Paní Brzobohatá, vítejte, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Nejdřív vás poprosím tedy o informaci, co to vlastně je F-scéna, proč se tomu tak říká a kdo má, tak říkajíc, na triku pořadatelství této akce.
1: F-scéna je letní cyklus celovečerních pódiových vystoupení, konaných právě v historickém centru Brna, v onom nádherném magickém prostoru Biskupského dvora. A jde o přehlídku předních folklorních souborů z naší republiky i ze zahraničí. Jejím pořadatelem je folklorní sdružení Jánošík Brno, který je takovým významným subjektem v oblasti realizace mnoha kulturních akcí jak v městě Brně, tak i po celé republice. A hlavním cílem tady tohoto spolku je šíření a propagace lidového umění ve všech jeho formách. A právě tato letní přehlídka je toho důkazem.
0: Pojďme se podívat na dnešní program. Kdo přijede diváky potěšit a pobavit, nebo třeba i poučit?
1: Dnes se mohou diváci těšit na folklorní soubor Gymnik z Bratislavy a plzeňský lidový soubor Mladina ve společném programu s názvem Cesta, celovečerní smršť tanců, který přináší jedinečné setkání těchto dvou výrazných folklorních souborů. Společně zvou diváky na takovou dynamickou a vizuálně pestrou výpravu napříč regiony Čech a Slovenska, kde se prolínají tradice, energie i současný pohled na lidové umění. Ty choreografie čerpají z autentických lidových pramenů, ale zároveň oslovují dnešního diváka svěžestí, dynamikou a nápaditou scénickou formou. Průvodcem večera je postava cestovatele, podání Ládíka Šimečka z Kyjova, který propojí jednotlivá čísla a dodává programu lehkost i interaktivní rozměr. Diváci se tak nejen pobaví, ale dozvědí se i zajímavosti o krojích, zvicích i kulturním kontextu té prezentované oblasti.
0: Dnešní program tedy bude takový tanečně hudební, páteční vím, že bude ryze hudební. Kdo zahraje na Biskupském dvoře v pátek?
1: V pátek uvádíme autorský pořad Jana Rokity mladšího v podání nadžánrového uskupení Ensemble Flair a pěvecké skupiny Blaženky. A ten pořad se jmenuje Od pramenů k moři. A ten má právě posluchači i divákovi představit stylovou různorodost a bohatství lidového zpěvu a muziky z oblasti východní Moravy a Slovenska. Tento jedinečný koncert navazuje právě na valašský folklorní odkaz Jana Rokity seniora, tóny opředenou poezii Petra Bezruče nebo Josefa Kaluse, teskné balady, temperament balkánských rytmů, ale dá divákům mnohem víc.
0: Stalo se už tradicí, že F-scéna také pomáhá. Můžete prosím přiblížit, jakým způsobem a koho F-scéna podpoří?
1: Jako každý rok bude část výtěžku našich folklorních večerů věnována Domu pro Julii, který zajišťuje dětem, dospívajícím a mladým dospělým s život limitujícím nebo život ohrožujícím nebo onemocněním kvalitní, laskavou a odbornou péči zaměřenou na kvalitu života, a je to náš tradiční partner a hrozně rádi je podporujeme.
0: Taková praktická otázka na závěr. Dneska je čtvrtek ráno. Mají ještě případní návštěvníci šanci sehnat lístky třeba na dnešek nebo na zítřek?
1: Určitě ano. Více informací diváci naleznou na stránkách folklorního sdružení Jánošík www.fosjanosik.cz. Vstupenky byly k dispozici v tradičním předprodeji turistického informačního centra města Brna, ale v podstatě dnes i zítra mohou v klidu přijít do prostor Biskupského dvora. Vstupenky dostanou přímo tam před začátkem představením a na všechny diváky se budeme moc těšit.
0: Říká Helena Brzobohatá, která nám přiblížila smysl a program letošní F-scény. Ta se uskuteční dnes a zítra v cyklu programů 17. ročníku léta na Biskupském dvoře v Brně. Paní Brzobohatá, moc krát díky za informace, přejeme zdar celé akci, ať se povede. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
1: Vy také, mějte se moc hezky, nasledanou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT 2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Kichot ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: U novomlýnských nádrží otevírá sanatorium Pálava pro pacienty po mrtvici nebo po těžkých úrazech. Otevřený les pod Špilberkem v Brně se letos v září zpřístupní návštěvníků.

0: jen polovina. Pracovníci se tam postarají o lidi po mrtvici, těžkých úrazech, ale také po operacích páteře, míchy nebo mozku. Zdravotníci při péči využijí místní, silně mineralizovanou termální vodu. Sanatorium doplní síť podobných center, která jsou v Česku pouze 3 a žádné zatím na Moravě nebylo. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: U Spytihněvy na Zlínsku začal pyrotechnický průzkum. Je to kvůli plánované výstavbě dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 z Napajedel do Babic. Do konce listopadu průzkumný tým prověří 80 hektarů území. Pokračuje vedoucí geofyzikálních a pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
2: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
1: Výstavba úseku dálnice z Napajedel do Babic by měla začít v příštím roce a bude stát asi 9 miliard korun. Lidé se za 2 měsíce poprvé podívají do otevřeného lesa pod Špilberkem v Brně. Z původního zarostlého houští vzniká park, který bude odrážet vzhled klasického lesa. Naváže na už existující otevřenou zahradu. Projekt vzniká ve spolupráci města s nadací Partnerství. Podle lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala bude součástí areálu i venkovní učebna pro školáky.
3: Jsou tam prvky právě pro děti, a taková jakoby malá jakoby rozhledna, tak aby se dostali blíž k těm stromům a cílem je, aby to nebylo opravdu jenom čistě veřejný park, ale aby to způsobilo i jako zpřístupnění právě lesa. To znamená využití toho, jak to bylo zarostlé a jakou to mělo historii.
1: Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
4: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlicem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovičem. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
5: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Pravý průh zastavuje už na kilometru 175 a pomalu se jede až k omezení na stý 96. Místy zastavují i osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno, je 23. července 2026, 204. den letošního roku. V českém kalendáři má dnes svátek Libor, což je jméno, jehož původ není úplně jednoznačný a je to téma víc než vděčné. Jeden výklad ho totiž spojuje se staroslovanským jménem Lubor a kořenem Lub, tedy milý nebo milovaný. No a druhá cesta vede k latinskému jménu Liborius, které bývá vykládáno ve spojení se svobodou nebo starým slovesem označujícím obětování. Libor by tak mohl být podle různých výkladů milovaný muž anebo také svobodný muž. Jde o jméno oblíbené, v Česku žije Liborů přibližně 31 tisíc. Všem Liborům na vlnách Českého rozhlasu Brno přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku Hvězdičko blízkavá od Petra Nováka. Nechť také potěší všechny dnešní narozeninové oslavence a že jich je opravdu velká spousta, věřím tomu i mezi posluchači Českého rozhlasu Brno. Narozeniny totiž dnes by oslavil v pořadí už sté Ludvík Vaculík, o kterého už jsme zmiňovali, ale slavit dnes bude třeba také textař Michal Horáček a nebo Ivoš Moldas, velmi osobitý moderátor a vypravěč. Přejeme vám, ať jste zdraví, šťastní a spokojení. Tady je Český rozhlas Brno a za chvíli už také brněnští meteorologové. Dobré ráno přejeme.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, vítejte, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá s teplotami a počasím teď po 8?
2: Tak většinou je na obloze oblačnosti spíše více, v jihovýchodní části tam může být oblačnosti nebo je oblačnosti trošičku méně a teploty ty se teď nejčastěji pohybují mezi 15 a 19 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese 23. červenec?
2: Mělo by být oblačnosti spíše více, ale může být proměnlivá a potom začnou od severozápadu postupovat hlavně přes severní a východní polovinu kraje přehánky. Výjimečně se může objevit i nějaká bouřka, později večer budou srážky a s nimi částečně také oblačnost ubývat. Dnešní maximální teploty čekáme mezi 22 a 25 stupni Celsia, na severu kraje tam mohou zůstat jen kolem 21 stupňů.
1: Jaké počasí přinesou další dny? Stále jsou ty dny takové malinko chladnější ve srovnání s tím předchozím horkým začátkem července. Bude to tak pokračovat i třeba v pátek a v sobotu?
2: A zatím ještě ano, pátek by ty maxima měly být 23 až 26 stupňů Celsia, v sobotu tam už trošičku víc, tam už letní teploty 25 až 29 stupňů. Každopádně zítřek by měl být ráno ještě s menší oblačností, po ránu a v průběhu dopoledne už se začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den pak převáží většinou oblačno, večer se pak naopak zase zpátky téměř vyjasní a oproti dnešku, kdy bude vát přechodně i čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi asi do 30 km v hodině, tak zítra už to bude mírný severozápadní až severní s rychlostmi asi do 25 km v hodině.
1: Moc krát díky, poprosím vás, Báro, ještě o teplotní rekordy pro 23. červenec.
2: Maximum pochází z roku 2022 ze Strážnice, teploměr ukázal 630 stupňů a 3 desetiny a minimum již z roku 1931 ze Žďárny na Blanensku, kdy se teploměr zastavil 3 stupně nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báro, krásný den přejeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. Začátek výstavby nových čínských lázní u Novomlýnských nádrží zůstává v nedohlednu. Za půl roku by přitom měly být lázně hotové. Firma Rice Sun se k tomu zavázala při koupi pozemku od Jihomoravského kraje. Vedení společnosti Českému rozhlasu potvrdilo, že na celém projektu dál pracuje. Kraj s případnou smluvní pokutou musí počkat do konce lhůty. Z detaily už je teď ve studiu reportérka Alena Hesová. Aleno, víte, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: V jaké fázi tedy čínská společnost s projektem je?
1: Tak má územní rozhodnutí i stavební povolení, jenomže stavět stále nezačala. Hlavní budovu přitom musí mít zkolaudovanou do konce ledna 2027, takže je nereálné, aby termín stihla. Ředitel Rice Sun Edward Shu Českému rozhlasu napsal, že konkrétní termín případného začátku stavby zatím nemůže sdělit. Z jeho odpovědi citujeme.
2: Načasování bude záviset na dokončení aktuálního strategického a finančního přezkumu. Realistický harmonogram sdělíme, jakmile bude dohodnut model realizace. V současné době projednáváme další realizační kroky, včetně struktury projektu, financování a spolupráce s potenciálními partnery. V našem rozhodnutí jsme neudělali žádné změny. Vyhodnocujeme několik možných řešení a jednáme s Jihomoravským krajem jak o budoucnosti pozemků, tak o budoucnosti projektu.
1: Smlouvu s čínským investorem o prodeji pozemků podepsal v roce 2019 tehdejší hejtman Bohumil Šimek z hnutí ANO. Náklady na nový lázeňský komplex původně měly překročit miliardu korun.
0: Co se stane, když firma tedy opravdu nestihne lázně dokončit, případně se stavbou do konce ledna ani nezačne?
1: Podle smlouvy hrozí pokuta až 40 milionů korun. Další podmínky zmiňuje současný hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL.
3: My samozřejmě tam nemusíme uplatňovat jenom smluvní pokutu, ale i to, že bychom za tu původní cenu ty pozemky odkupovali, a o tom my určitě uvažovat budeme. Oni, kdyby ten projekt prodávali, tak smluvní pokuty jsou na to navázané a vlastně jakýkoliv investor musí počítat s tou 40 milionovou pokutou.
1: Kraj pozemky prodával za 380 milionů korun. Řešení pokuty a dalších záležitostí s čínskou firmou má na starosti krajská společnost Jihomoravská zdravotní.
0: Pro upřesnění musíme doplnit, že u Novomlýnských nádrží Jihomoravský kraj vybudoval svoje vlastní rehabilitační zařízení. Je to tak?
1: Ano, jde o sanatorium Pálava. Dnes ho kraj otvírá. První pacienti nastoupí během podzimu. Léčit se tam bude až 160 lidí po mozkových mrtvicích, těžkých úrazech, operacích míchy nebo například po dlouhé hospitalizaci. Nový ústav stál téměř 700 milionů korun bez DPH a přibližně 290 milionů na to dostal kraj z Národního plánu obnovy.
0: Aktuální informace o budoucnosti čínských lázní u Novomlýnských nádrží v Pasohlávkách zjistila reportérka Alena Hesová. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: Dodám ještě, že dnešní otevření sanatoria Pálava budeme samozřejmě sledovat.

co tě ladí.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Půl deváté.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. Řidiči městské hromadné dopravy můžou po nehodách nebo srážkách s chodci využít psychologickou pomoc přímo u svých zaměstnavatelů. Nabízejí dopravní podniky například v Brně, Praze nebo Plzni. Psychologové pomáhají řidičům zvládat úzkost, strach nebo pocity viny po mimořádných událostech. Retenční nádrž pod domem městských služeb v Hustopečích na Břeclavsku je zcela vyschlá. Stalo se tak poprvé od jejího vybudování před skoro 6 lety. Dostatečné zásoby nejsou ani v dalších nádržích. Pracovníci služeb teď zalévají zeleň vodou ze studen nebo z čističky odpadních vod. Bouřky, které minulý týden zasáhly jižní Moravu, podle radnice nepomohly doplnit zásoby. Na příští rok připadá výročí 250 let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Zástupci církve zprovoznili v těchto dnech chystaným oslavám tematické webové stránky. Zahrnují například kalendář plánovaných duchovních, kulturních a dalších akcí. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S omezením počítejte na silnici 420 mezi Strachotínem a Hustopečemi. Havarovalo tam nákladní vozidlo a skončilo mimo vozovku. Na místě je policie, s opatrností tady projedete. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se v Brumově narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména fejetony a také komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 8:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 15 a 19 stupni Celsia, těch zmíněných 19 je třeba v Diákovicích, v Brodě nad Dyjí nebo v Lednici. A jaké čekáme počasí? Dnes proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ojediněle přehánky, které budou během dne častější. Výjimečně i bouřky. Později bude srážek ubývat, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr mírný, během dne až čerstvý, severozápadní až západní, do 30 km za hodinu. Zejména v bouřkách zesílí až na 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio na jedničce. A slunce, které vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 48 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Býval vám Karel Kahovec, je 8 hodin a 47 minut. Proti škůdcům začaly v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně bojovat biologicky. Projekt biologické ochrany rostlin před červci začal v březnu tohoto roku. Jaké výsledky zatím opatření přineslo a co to znamená pro ekosystém ve sklenicích do budoucna, zjišťoval na místě Zdeněk Truhlář.
1: Tady na rostlině šáchr papírodárny Cyperus papyrus ve skleníku tropických rostlin máme vidět živé berušky slunečka, která jsme tady nasadili ve stádiu těch larev, aby nám hubily červce, kteří jsou zároveň také na té rostlině vidět. Ty jsou spíš schovaní takhle uprostřed těch jednotlivých drobných listů a ti predátoři, ti jsou pohybliví. Ty vidíme, jak vlastně lezou po těch jednotlivých listech.
2: Vedoucí botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Magdalena Chytrá mi ukazuje, jakým způsobem se zde bojuje biologicky proti škůdcům. Jak se taková biologická ochrana aplikuje?
1: Vy ho dostanete v krabičkách živého, vlastně nasypaného mezi tady těmi plevami a i s těmi plevami se to potom posype vlastně ta rostlina. Tady vidíme, že ze spodu hodně je toho škůdce, toho červce, je to takové bílé jako pavučinky. Tak to nasypeme vlastně do paždí těch rostlin, aby ty larvy se mohly rozlézt a najít toho škůdce. Ty larvy se pohybují relativně málo na krátkou vzdálenost, takže je dobré je nasypat přímo tam, kde ten škůdce se vyskytuje, kdežto ti dospělci ty dokáží přelétávat. Takže se dostanou třeba i na rostliny, které jsou ve vodě, nebo mohou přeletět i do jiného skleníku, nebo nám teda taky mohou i uletět.
2: S biologickou ochranou jste začali letos. Proč jste k ní přešli, nebo co vás motivovalo?
1: Hlavně jsme k ní přešli proto, že škůdci už byli zvyklí na postřiky a nereagovali vlastně tak, jak bychom si představovali. Byli rezistentní a tím pádem na ně ty postřiky neúčinkovaly. Potom vlastně lijete chemii do toho porostu zbytečně.
2: Ten projekt začal na jaře. Jaké jsou dosavadní průběžné výsledky? Jak jste s tím spokojeni?
1: Zatím máme pocit, že to proti tomu škůdci, proti kterému jsme chtěli to nasadit, a to je červec, že to proti němu dobře účinkuje. Důležité je, abychom měli i souhru podmínek, to znamená teploty, vzduchu, vlhkost, všechny tady ty podmínky. Když to potom překročí určité limity, tak samozřejmě i ten predátor mu to nemusí vyhovovat. Zatím se nám zdá, že to zabralo a že ty rostliny, které jsme měli teda hodně napadené tím červcem, takže se poněkud zlepšily.
2: Je projekt biologické ochrany rostlin tady u vás na nějaké omezené časové období?
1: Jakmile přejdete na tu biologickou ochranu, tak už je to vlastně navždy. Mělo by to být udržitelné, protože vy už potom tu populaci tam máte, sama se tam množí, vzniká tam takové společenstvo, které potom jenom už můžete několikrát, třeba dvakrát do roka, předpokládáme, že jenom drobně posílíme toho predátora, ale zase musíte mít pro něj tu potravu. Takže občas někde nějakého toho škůdce musíte tolerovat, aby vlastně ti predátoři měli co žrat. A tím pádem se nemůžete už nikdy k té chemické ochraně vrátit, protože byste si vyhubil i to, co jste dal finančně třeba i do těch predátorů. Takže je to určitě zdravější a je to prostě na pořád.
0: Říká vedoucí botanické zahrady Masarykovy univerzity Magdalena Chytrá, se kterou natáčel Zdeněk Truhlář. Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. Dobré ráno, se čtvrtečním liborovským datem 23. července se pomaličku blíží ke svému konci a ve studiu se mnou dnes v kostkované košili s úsměvem na rtu, v ruce kartu. Zdeněk Junák je tady. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, přicupital jsem rád, protože mám pro tebe obrovské překvapení, které nemůžu teď jako říci takhle teďkom do éteru, ale my se k tomu možná přiznáme zítra v pátek, protože to konečně budeš tak jako trošku to strávíš a trošku jako uvidíš a buď teda mě, jak se říká, vyfakuješ, tedy vyženeš, a nebo mě třeba pochválíš. Lehce, nemusí to být.
0: Tak to se těším.
1: No, včera jsme měli s mojí ženou, protože se vypravuje na dovolenou k moři, tak takový to schánění, co se musí jako na sebe, chybí v kufru, to je vždycky kolem toho je takový, bych řekl, takový tanečky, tak jsme včera navštívili nákupní středisko, jeli jsme autem, takovou celkem frekventovanou ulicí, zácpa jako hrom a taky bylo teplo, že jo, tak já jsem byl obrněný, byl jsem v klídku, protože já když si to naplánuju a moje žena řekne, hele, pojedem na quad, já si to obrním, takže já jsem trpělivý, jsem takový, bych řekl, jako panský kočí, takový masa bob, ale moje Irenka byla nervózní, pořád, kdy tam přijedeme a kdy budeme tam a jak budeme tohleto. No a pak jsme se stavili na papání, takový dílko, takže bylo to takový bezvadný, no a večer přišla na chvilku švagrová, tak jsme požvanili, no a já jsem potom si připravil scénář a tak jsem tady a těšil jsem se na tebe moc, protože mám, jak říkám, pro tebe moc velké překvapení, které vybočuje z našich běžných, jako bych řekl, kolejí. Teď jsme napnuli všechny posluchači a to jsem velmi, velmi rád. Takže zítra se tady objevím, bude pátek, šiju kabátek, ty si ho vem taky a budu se na tebe těšit.
0: Budu se taky těšit, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Karla Plíhala. Báseň se jmenuje Fotky. Dívky bílé, snědé, černé, na fotkách jsou všechny věrné. Jen ta mámy není věrná, protože je trojrozměrná. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dělníci začnou na podzim s přeložkou silnice u Černé hory. Na Bílé hoře v Brně-Židenicích se změnila péče o zeleň, podpoří vzácné rostliny. Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním prázdninovém týdnu. A počasí dnes čekáme prominlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Ředitelství silnice dálnic podepsalo smlouvu na přeložku části hlavního tahu z Brna na Svitavy. Dělníci narovnají úsek silnice 1/43 se zatáčkami mezi Závistí a Černou horou. Práce začnou v polovině září a vyžádají si minimální omezení provozu, doplňuje šéf brněnského závodu státních silničářů David Fiala.

0: Část porostu záměrně ponechána bez zásahu kvůli posílení biodiverzity a ochraně hmyzu. I ve svažitém terénu musí pracovníci posekaný materiál sbírat, aby omezili šíření invazních druhů, vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
1: Ve chvíli, kdy se ty invazní rostliny posekají a nechá se ta hmota tam ležet, tak oni se mnohem lépe množí. Z toho důvodu je potřeba ten výhrab a ten odvoz toho materiálu. Zlepšujeme tím podmínky pro ty vzácné druhy a mezi těmi druhy třeba může být ten všude zmiňovaný koníklec.
0: Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Takzvané poeziomaty začnou dnes fungovat v Třebíči a Pacově. Celkem chce kraj Vysočina v následujících měsících zprovoznit po celém kraji 9 takových zařízení. Třebíčský poeziomat nabídne od 14 hodin například básně absolventů tamního gymnázia Vítězslava Nezvala nebo Jakuba Demla a také příběhy ze židovské čtvrti.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme prominlivou oblačnost, místy se mohou objevit přeháňky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy popojíždí kolona mezi kilometry 178 a omezením na stém 96. Osobním autem těch téměř 20 kilometrů pojedete asi půl hodiny, kamiony delší dobu. Tolik doprava, šťastné cesty.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Na doly i na hory, nahlas zdravím Libory. Vylezají ze svých slují, vlastní svátek oslavují. Opustil jsem též svůj byt, chci se rovněž připojit. A tak znělé verše píši, symbolicky zvedám číši. I s dárečkem už se balím, nevelkým, však dokonalým. Na západ i na východ vypustím hned kopce not. Tíhou svojí autority budu pouštět samé hity. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 23. července roku 2026. Máme léto, trošku nám zapršelo, ale zase už sluníčko nám ukazuje se. Tady přímo vidím na stěnách a na střeše kostelíčku na Nebevzetí Panny Marie, který vidím ze studia přes okno, takže sluníčko už vychází. Teplota ráno, když jsem šel do studia, nebyla jako zase až tak vysoká, ale nebyla ani moc nízká. V podstatě už se blížíme k té svaté Aně, takže můžeme očekávat, že, jak se říká, svatá Anna chladna z rána. Dneska mají svátek Liborové. Já, když se podívám kolem sebe, tak mám jednoho Libora. Je to můj kolega z Městského divadla Brno, Libor Lindner, takže říkají mu všichni Straka. Takže Strakouši, pokud mě posloucháš, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. Tak, a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, mohli byste prosím zahrát 23.7. Liborovi Hlízkovi, a to píseň Zachraňte koně. Koně jsou jeho celoživotní láskou. Staral se o ně a jezdil s nimi do lesa. Bohužel je nahradila technika. No, nová doba. Za všechny kamarády z Radějova, Tony. Tak milý Tony, to víš, že rád, promiňte, že mu tykám, ale my se velmi dobře spolu známe, tak to víš, že rád zahrají Liborovi, takže vybral jsem mu písničku, doufám, že Libora potěší. Zachraňte koně.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

To byla skupina Kamelot, Zachraňte koně, doufám, že potěšila Libora Helíska a vůbec všechny Libory, kteří dneska mají svátek. Moji milí posluchači, jestli jste nás poslouchali v úterý, tak víte, že jsme si tady povídali o knížkách. A já se vám přiznal, že mám odjakživa slabost pro jednoho románového hrdinu. A to je Phil Marlowe. Tak se jmenuje. Je to soukromý detektiv. Klobouk do čela, věčně bez peněz a jazyk, no, ten bych chtěl mít já, když jdu reklamovat třeba boty. A představte si, dnes má narozeniny pán, který ho vlastně vymyslel. Raymond Chandler. Raymond Chandler se narodil 23. července roku 1888 v Chicagu. Takže by dnes sfoukával 138 svíček. To už by mu s tím dortem musel opravdu někdo pomoct. Ale jednu věc vám o něm musím říct, protože ta mě vždycky potěší. Raymond Chandler začal psát detektivky až po 40. Do té doby dělal ledacos, pak přišla krize, přišel o místo. No, a co teď? Sedl a začal psát. A napsal Hluboký spánek. 7 románů s Marlowem a stal se klasikem. Po 40, posluchači moji milí. Ano, slyšíte dobře, po 40. A ten Marlowe, to není žádný ranář. Hraje šachy, poslouchá vážnou hudbu, líbí se mu krásné ženy. A když se mu zakázka nezdá poctivá, vrátí peníze. Ano, vrátí peníze. To se dnes už nevidí. A upřímně, moc se to nevidělo ani tenkrát. Tož

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Srdcovky vyrážejí na cesty.
2: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Tak to byla Whitney Houston a vzpomínka na krásný romantický příběh ve filmu Osobní strážce. Tak, moji milí, a já mám, protože je čtvrtek, mám pro vás indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jim připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, tak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s knihou Dny opuštění Elena Ferrante. Připomínám, že tahle ta čtvrteční indicie, moji milí posluchači, je pro tento týden poslední, protože zítra už budeme celotýdenní hádanku odtajňovat, jelikož v sobotu vyráží srdcovky opět na cestu, a to do Buchlovic, kde probíhá svátek, tedy festival česneku. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: vlastně je škoda, že jsme s bratrem nezažili více. Mohli jsme více dát i naší oblíbené zemi. Koho to celý týden hledáme? Opakuji čtvrteční indicii. Vlastně je škoda, že jsme s bratrem nezažili více. Mohli jsme více dát i naší oblíbené zemi. Koho to celý týden hledáme? Tak to byla pro tento týden poslední indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, a už vám pouštím hrušku.
1: Český rozhlas Brno.

0: byla Hruška a skupina Čechomor. Dívám se na hodiny, máme skoro 3 minuty po 9:30 a i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě 2 přáníčka, tak je rychle pojďme plnit. To první z webového formuláře a zní takto. Milí rodiče, velké blahopřání k vaší dnešní diamantové svatbě přejí synové Jirka a Aleš. Děkujeme za vše, co jste pro nás za celý život udělali a přejeme hodně zdraví a mnoho dalších společných let. Tož, moji milí pánové Jirko a Aleši, rád splním vaše přáníčko, ale nevybrali jste svým rodičům písničku? No nevadí, nevadí, doufejme, že další přáníčko to vyřeší. A to přišlo z mailové adresy a zní takto. Milý Zdeňku, než vyslovíme naše přání, srdečně tě zdraví celá naše rodina Pekařova z Tlumačova. Moji milí, moc vám děkuji a já vás zdravím taky. Prosíme o zahrání písničky 23. července našim milovaným rodičům Svaťovi a Jindřišce k jejich krásné diamantové svatbě. Z celého srdce chceme poděkovat hlavně našemu tatínkovi za jeho nekonečnou lásku, obětavost a péči, se kterou každý den tak krásně se stará o naší maminku. Je pro nás všechny velkým vzorem a důkazem toho, že opravdová láska trvá celý život. S láskou a vděčností přejí dcery Svatava s rodinou, Markéta s rodinou, 5 vnoučat a 7 pravnoučat. Jako symbol jejich společné životní cesty prosíme o písničku My dva a čas. Děkujeme, Markéta Suchánková. Tož, moje milá děvčata, to víte, že rád zahrají Svaťovi a Jindřišce k jejich diamantové svatbě a přeji jim ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Takže je to vyřešeno, děvčata Markétka a Svatava vybrali písničku, takže už přichází nesmrtelné pěvecké duo Iveta Simonová a Milan Chladil a My dva a čas.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Toż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicii, čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jsem si opět roztrhal, ale ne, moji milí, už to má seřazeno. Tak, poslední indicie, teda čtvrteční, zní takto. Vlastně je škoda, že jsme s bratrem nezažili více. Mohli jsme více dát i naší oblíbené zemi. Koho to celý týden hledáme? Tak to byla čtvrteční indicie. Doufám, že už je vám vše jasné, protože páteční už nebude, protože v pátek budeme celotýdenní hádánku kdo, kdy, kde otajňovat. Tak, to je pro dnešek všechno, ale ještě já vám zopakuji ta čísla a ty možnosti, jak mě můžete dát vědět, když máte na mě nějaké to přání o písničku, a nebo někomu povinšovat, popřát něco hezkého, a nebo jste sami třeba tak jenom jen vám tak zahrát nějakou hezkou písničku pro pěkný den. Máte tyto možnosti. Buď mi ta přáníčka namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní přáníčko v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a už předávám slovo Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A zítra v pátek po 9. hodině se s vámi opět budu těšit. Na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No, je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsku a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže...
0: Kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. Podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás, kolik podlaží má zámek Plumlov, 4, 6 nebo 8?
2: Úvodně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je
2: 4.
0: Je to tak, cestovatelský balíček je váš postup do pátečního losování. Rovněž gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy, já budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, já si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Špatná úroda krmných plodin na tuzemských polích může způsobit snižování stavů v chovech. Radary v Buchlovských horách zaznamenaly přes 230 překročení rychlosti. Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Špatná úroda krmných plodin na Jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například Vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
2: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
3: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
4: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
3: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: za překročení nejvyšší povolené rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun. Pokud by tuto hranici překročili o 50 km v hodině a více, může jim být podle zákona o silničním provozu uložen zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
1: Od spuštění radarů nedošlo v Buchlovských horách k žádné závažné dopravní nehodě. Za stejné období loňského roku to přitom bylo 5 nehod, při nich zemřel jeden motorkář a dalších 7 lidí utrpělo zranění. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme prominlivou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále popojíždí kolona mezi kilometrem 176 a omezením u bratislavské dálnice. Navíc na kilometru 186 nehoda dvou osobních aut. Těch 20 kilometrů pojedete asi půl hodiny v osobním autě, kamiony mnohem déle. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A 20. červenec je 204. dnem roku, kdy podle znamení věrokruhu začíná vládnout lev. No a mám tady také jednu dnešní pranostiku. Jasný den na Apolináře slibuje hojnost vína i obilí. Ostatně tento světec je také ochránce proti nemocem. Tak kéž jste, milí posluchači, dnes zdraví a dobře naladění. Začíná dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Něco dobrého si připravíme se Zdeňkem Junákem. Pozveme vás na brazilský festival. Nebudou chybět ani babské rady a prosím pěkně, budeme dopoledne i veslovat, tak kéž je vám s námi příjemně. To je přání Jarky Vykoupilové.

0: Bob Friedl dospíval svou písničku Všichni se sejdeme v létě. A já jsem moc ráda, že jsem se tady v našem studiu teď sešla se Zdeňkem Junákem, protože my se tady prakticky moc nepotkáme. Zdeňku, ahoj.
1: Ahoj, Jary, já ti děkuji za pozvání, ano, a těším se, co po mně budeš chtít.
0: No, já bych chtěla něco dobrého na zub, protože ty jsi známý svým kulinářským umem. Hostíš často nejen svoji milou ženu, ale také její kamarádky. Oni to milují, protože my ženy milujeme, když nám muži vaří. Ano. Tak co nám uvaříš dneska dopoledne?
1: Tak já žiju zdravě, ty to mě víš, takže to bude, bych řekl, vepřový bůček na cibuli.
0: No
1: já totiž miluju bůček.
0: Prudce dietní jídlo.
1: Opravdu, já miluju bůček na tisíc způsobů. Je pravda ta, že v rodině u nás hojím pouze já, tedy moje manželka ho nemá ráda. Takže já jsem vám připravil vepřový bůček, který bych nazval na cibuli. Budeme vařit pro 4 osoby.
0: Mm-hmm.
1: To znamená, budeme potřebovat kilo bůčku bez kosti, budeme potřebovat 3 stroužky česneku, 2 polévkové lžíce cukru, cibuli, mletý zázvor, tak kávovou lžičku, pepř, tak kávovou lžičku, 1 kus badiánu, sojovou omáčku, 2 polévkové lžíce, ústřicové omáčky, tak 1 kávovou lžičku, možná tak polovinu stačí, a polovinu kávové lžičky soli. Tak, bůček si nakrájíte na větší kostky, tak 4x4 cm. Můžete ho klidně nechat z kůží, ta se pak provaří. Na pánev si dáte olej, patřičné množství, ale ne zase moc, protože bůček něco pustí. Dobře olej rozpalte a jakmile bude olej rozpálený, dáme tam ten bůček nakrájený a začneme ho restovat. Poctivě ze všech stran každou kostku do zlatova.
0: Hmm.
1: Dejme tak každá tak 3 až 4 minutky. Opatrně hlídejte to, aby se vám to nepřipeklo. Potom to pěkně, tak jako, jak už to vidíte, že to už je zlaté, tak to vyndáme, dáme si to na talíř a ten přebytečný tuk, co nám zůstal, si selejeme do misky. Už to můžeme klidně vyhodit, protože ten tuk už potřebovat nebudem. Budeme potřebovat jenom tak 2, maximálně 3 lžíce v pánvi, ale to tam zůstane, když to budete vlívat. No a tak máme cibuli nakrájenou na velké kostky, tak ji tam dáme na ten tuk a pěkně ji orestujeme, dejme tak 3 minutky, pěkně do žluta, do zlatova. K tomu potom přidáme nasekaný česnek, zase restujeme hezky dohromady. No a když to máme tak jako v pěkné barvičce, vůně se nám propojují, tak do toho dáme to orestované maso, ten bůček. No, tak to dáme hezky dohromady, pěkně to promícháme, aby se nám to propojilo, a zasypeme to 2 polévkovými lžícemi cukru. Cukr může být bílý, ale může být taky ten rafinovaný nebo třtinový. Ano. A teď aspoň tak 3 minutky to promícháme, aby se nám ten cukr hezky skaramelizoval. No a teď začneme s kořením. Přidáme tam všechno, co jsem říkal na začátku. Takže mletý zázvor, pepř, badián, sojovou omáčku, ústřicovou omáčku. Hezky to takhle promícháme a celé to podlejeme 3 až 4 decilitry vody. Pro fajnšmekry doporučuju vývar z vepřových kostí. To dělám já. No a teď to jako promícháš, jo, přikryješ to poklici a necháš to hezky volně probublávat minimálně hodinu, hodinku a půl. Tady záleží na tom, kdy nám ten bůček změkne. Takže to hlídejte, pozor, voda se nám odpařuje, takže podlívat, aby se nám to zase nepřipeklo a tak dál.
0: A s chlebem potom, jak to
1: potom
0: konzumuješ?
1: Počkej, nepřeskakuj.
0: Promiň, já jsem zvědavá.
1: No a teď jak to během toho bublání si nakrájíme další cibuli na taková velká kolečka. No a jakmile je maso měkké, tak ty kolečka té cibule do toho přidáme a hezky to tou omáčkou obalíme, promícháme pečlivě. No a pokud je omáčka moc řídká, tak můžeme to ještě chvilku provářet, protože ona se pak zredukuje a sama zhoustne, a nebo to můžeme nechat tak. Já bych do toho škrob nebo něco takového, nebo nějakou jížku, nedej bože, to bych nedával. No takže 5 minut stačí, 7 minut to provaříme, vypneme a pozor, doporučuji dušenou rýži,
0: aha,
1: nebo taky nudle, nebo taky brambory, anebo jak si ty říkala, pečivo. Nezapomeňte, moji milí, předtím, než začnete servírovat, vyndat ten badián.
0: Aha.
1: Víte, nerad bych, aby se to někomu dostalo.
0: Mezi zuby.
1: A v té mašce to se ztratilo s tím masem a dostalo se mu to, jak říkáš správně, mezi zuby. Takže to je můj bůček na cibuli. Já vám přeji všem dobrou chuť.
0: Zanečku, to byla malá rozhlasová hra tohle.
1: A musím říct, Jari, že on je dobrý jako na studeno.
0: Druhý den a podobně.
1: Já si ho dělám vždycky, jako já to jím sám, takže já si ho udělám třeba tak 0,5 kila.
0: Máš to na několik.
1: Jo, a mám to i ráno, ne, ale tak jako odpoledne, druhý den.
0: Stanečku, tak sliny se zbíhají, doufám, nejen mě. Já ti moc děkuji, protože tvůj přednes a ty zvukové efekty různě, co jsi tam dělal, víš, u toho receptu není to běžné, vidět, že jsi prostě herec srdcem, duší, tělem, ale také kulinář, jak pochopili naši posluchači, už to o Zdenkovi víte. Já zase někdy využiju tvého kulinářského umění a pozvu tě znovu do dobrého dopoledne.
1: Já ti tedy se přiznám, co připravuju na letošní léto na chalupě. Budu se snažit udělat aspoň 12 lahví nakládaného melounu.
0: Aha.
1: To jsem se dočetl.
0: A jdeš do toho.
1: A chci to zkusit. Pokud se mi to povede, tak každého z vás tady pak na Vánoce obdařím jednou lahví jako takový dárek od Ježíška.
0: Děkujeme, tak. Vidíte, co se dá všechno stihnout.
1: Jarunko, já ti děkuji za pozvání, přeji tobě a všem posluchačům krásné léto a mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Děkuji tobě taky, všechno dobré, krásné ty tvé letní pobyty na vaší milované chatičce. Pozdravuj manželku. To byl Zdeněk Junák v našem dopoledním vysílání. Ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: No a Jarka Vykoupilová vám tímto tedy děkuje za pozornost, ale nekončíme zdaleka, ne, naopak začínáme. Myslím, že to bylo perfektní a písničko Perfect zaspívá i Ed Sheeran.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš se i dnes vydal za sportem. Pokračuje totiž ve své sérii, která představuje méně známé nebo netradiční sportovní disciplíny. Slunečné počasí ho znovu zavedlo k vodě, ten se ale má, a tentokrát si zkouší sport, který zná snad každý, jen málo kdo ho ale opravdu zažil na vlastní kůži. Řeč je o veslování. Vojtě, do kterého veslařského klubu se dnes vydala, co zajímavého se o tomto sportu dozvěděl? Už se teď ptám právě našeho regionálního stopaře. Ahoj.
2: Ahoj, Jarko, hezké dopoledne. Podíval jsem se do Českého veslařského klubu na Brněnské přehradě. Když vezmu veslování, to si často pletou lidé s pádlováním, přesto jde o dva odlišné sporty. Zatímco při pádlování sportovec používá pádlo bez pevného uchycení k lodi, veslař sedí zády ke směru jízdy a vesla jsou upevněná v závěsech. Děti mohou s tímto sportem začít už kolem 10 let, podmínkou je pouze to, aby uměli plavat, ale první závodní zkušenosti se dají získat i v mnohem pozdějším věku. Důkazem je i naše dvojnásobná olympijská vítězka Mirka Knapková. Ta se s veslováním začala až v 17 letech. Existují párové i nepárové disciplíny, nejmenší loď má takzvaný skif a nejdelší pak královská disciplína osmi veslice. Právě osma dokáže na vodě vyvinout rychlost až kolem 30 km za hodinu, jak jsem se dozvěděl. No a moderní závodní lodi jsou vyrobené z karbonových materiálů, nejde však o úplně o levnou záležitost. Cena závodního skifu se pohybuje kolem 350 tisíc korun a špičková veslice stojí i klidně milion korun. Přesto není veslování pro zájemce finančně nedostupné. Roční členský příspěvek tady v klubu činí zhruba 2,5 tisíce korun a vybavení je k tomu předruženo.
1: Kde jsou na jižní Moravě ještě další veslařské kluby a dá se veslování třeba jen tak vyzkoušet, abych věděl, jestli mě to bude bavit, nebude?
2: Určitě dá. Na jižní Moravě není veslařských klubů mnoho, ale několik tradičních oddílů zde působí už desítky let. Český veslařský klub Brno tady na Brněnské přehradě je jedním z nejstarších veslařských klubů. Byl založen v roce 1912 a dnes združuje přibližně 150 členů. Daří se mu i po té sportovní stránce. V loňském roce obsadil čtvrté místo v hodnocení klubu na mistrovství republiky a mezi juniorkami má hned tři reprezentantky. Další kluby můžeme nalézt například hned naproti tady na Brněnské přehradě lodní sporty a dále třeba v Břeclavi nebo v Hodoníně. No a jak se ptala na to vyzkoušení tohoto sportu, právě tady v Českém veslařském klubu funguje skupina pro veřejnost, kam se můžou přihlásit ať už rodiče mladých veslařů nebo i lidé, kteří si ho chtějí jen tak vyzkoušet. Zájem je ale momentálně docela velký, že je skupina téměř zaplněná a vzniklo dokonce pořadí čekatelů, které bude od září čekat, jestli právě na ně vyzbude místo. Takže kdo by měl chuť, může se ozvat i tady do veslařského klubu.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojta Halaš, který se nám přihlásil z Brněnské přehrady z Českého veslařského klubu. Vojto, já ještě budu malinko zvědavá, kolik lidí zhruba teď je ve vodě, je tam jako plno volno, přece jenom jsou dneska trošku mráčky.
2: Jsou mráčky a jak jsem se dozvěděl, i problém je, když hodně fouká, ale je tady zároveň příměstský tábor, takže plaví se tady po přehradě, no myslím si, že takových 4-5 lodí.
1: Výborně, děkujeme za tyhle aktuální zprávy, přejeme dalším cestám zdar a budeme se těšit na informace z míst, kam doputuješ, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou a nebo naskladanou.
0: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.

0: Karneval v Riu v Brně? Ostatně proč ne? Přesně za týden, tedy ve čtvrtek 30. července, začne 7. ročník festivalu Brazil Fest Brno a potrvá až do neděle 2. srpna. Atmosféru Brazílie si hosté skutečně užijí naplno. O bohatém a roztančeném programu si teď budu povídat s uměleckým ředitelem festivalu Jakubem Škrhou. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Krásné dopoledne i vám, dobrý den.
0: Tak co jsou ta největší lákadla letošního Brazil Festu Brno?
1: Tak asi největším lákadlem vůbec Brazil Festu je to, že jsme se poprvé teďka v letošním roce rozšířili na 2 dny v centru Brna. Vždycky jsme tam byli jenom jeden den, to sobotu, kdy byl ten hlavní karnevalový průvod, a letos tam budeme 2 dny, pátek i sobotu, takže o to víc akcí, o to víc bubenických a tanečních show, koncertů a gastronomie a to všechno, co v centru na náměstí Svobody můžete vidět. No a pak samozřejmě jako každý rok se snažíme ten náš průvod nějakým způsobem vylepšovat, takže nejenom, že budeme mít víc účinkujících, máme i nějaké překvapení, které si jako nebudeme úplně říkat, přijďte se podívat, ale například můžeme prozradit i to, že tam budeme mít ozvučené vozy, takže ta hudba bude znít fakt vlastně po téměř jako několika tiset metrovém průvodu, bude po celé té trase znít hudba a tanec a barvy a karneval, takže to je asi takový největší lákadla nebo největší změny oproti těm loňským ročníkům.
0: Já třeba vím zákulisně, že hlavní bubenickou sekci povede žena, první žena, která se prosadila v tradičně mužském prostředí karnevalových bubeníků v Riu. To je neuvěřitelné.
1: Je to tak? Je to tak, je to vlastně taková velká novinka a ještě ke všemu vlastně je to úplně čerstvá zpráva z letošního karnevalu. Takže vlastně meštra Laísa Lima přímo z Rio de Janeiro, která vlastně vede slavnou školu samby, která je jako v té první lize, taky vede a vlastně jako první žena je jako meštra, jakože vedoucí, byla vlastně na tom hlavním karnevalu na Sapucaí na sambodromu a vlastně se skupinou druhou, se kterou hraje, kde jako ve vedení, tak s tou vyhrála loňský z Bežaflor, tak vyhrála loňský karneval v Rio de Janeiro, ten největší, úplně nejhlavnější, takže šampionka, je to opravdu teda ta prvotřídní světová extraliga. No a zároveň s ní v tom, to je bubenická sekce a tu taneční sekci povede zase Karolina Mašareči, tanečnice, můza z školy Samby Viradouru, taky z Rio de Janeiro, která vyhrála letošní karneval. Takže tyhle dvě hvězdy, jak taneční, tak i bubenickou, tak tam budeme mít v průvodu. Fakt jako top liga.
0: No tedy, je na co se těšit. Já bych nerada opomněla i nedělní program, protože tam se může člověk, dospělý i dítě, leccos naučit, kde bude probíhat a co se bude dít.
1: Nedělní program je v Lužánkách v parku u Ponavy a je vlastně věnován rodinám s dětmi a nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Ty workshopy jsou udělané, takže se pobaví opravdu každý a získá si tím ten základ. Malé děti to může natchnout po to, aby něco rozvíjeli, aby dostali nějaký jakoby, takový přehled o tom, co se vlastně děje v Brazílii, co ještě existuje a tak. No a ty dospělé si třeba naučí nějaký základní kroky a taky je to třeba může motivovat potom začít chodit někam dál na ty kurzy a třeba příští rok v tom průvodu se i taky zúčastnit. A samozřejmě je tam i dětský karnevalový průvod v neděli, který se loni byl poprvé a strašně se osvědčil, měl velký úspěch a bylo to fakt krásný vidět ty děti, jak se chystají masky, bubínky, šatičky a jdou těma Lužánkama společně s dospělými jako a vytvoří takový dětský karnevalový průvod. To bylo fakt nádhera. Pro mě to byl jako takový dojemný moment, vlastně taková ta tečka, která mi fakt udělala tu radostnou slzu, jo, protože vidět fakt ty malé děti a je to zároveň i ten poslední program toho festivalu a to je fakt radost. Takže to je ještě v neděli. No
0: prosím to. Pěkně, tak děkujeme za vřelé pozvání, akci zdar,
1: ještě
0: budeme se těšit, ano,
1: doplnil.
0: Doplňte ještě.
1: Ještě bych doplnil strašně rád, protože bych rád pozval i na čtvrtek, ano. Kdy máme hlavně hvězdu festivalu, což je Hamilton de Hollanda, je to na hradbách Spielberg a je to opravdu krásný koncert a je to vlastně slavnostní zahájení celého toho festivalu, je to vlastně trio, které získalo cenu Grammy za nejlepší jazzové album v roce 2025, takže opravdu letošní ročník Brazil Festu je nabitý. A pardon, musel jsem to ještě takhle říct, protože je to velká hvězda na krásném prostředí, takže ještě tady poslední
0: takže
1: den.
0: Takže přesně za týden, ve čtvrtek 30. července to všechno vypukne. Ano. Brazil Fest v Brně. Děkujeme ještě jednou, to byl Jakub Škrha. Díky za pozvání a to nadšení, které v tom hlase máte a tančete, bubnujte dál. Naslyšenou, mějte se.
1: Já moc taky děkuji za telefonát, vážíme si to a mějte krásný den.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Mandraž a motýly v našem dopoledním vysílání a teď také babské rady. Ty pro vás mají jednoduché tipy, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou. Pomoci by mohla sláma nebo třeba dřevěné uhlí.
1: Babské rady.
2: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno. Žiju.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V případě nedokončení čínských lázní u Novomlynských nádrží bude chtít Jihomoravský kraj možná vrátit pozemky. Požár budovy 34 ve Zlíně zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. Otevřený les pod Špilberkem v Brně se letos v září zpřístupní návštěvníkům. A dnes čekáme prominlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Zhruba půl roku zbývá čínské firmě Raisan na dokončení lázní u Novomlynských nádrží. Zatím ale stavební práce nezačaly. Investor kvůli tomu riskuje od krajské společnosti Jihomoravská zdravotní pokutu 40 milionů korun. Podmínkou prodeje původně krajských pozemků za 380 milionů korun bylo zkolaudování hlavní budovy do konce ledna 2027. Jak může kraj po uplynutí lhůty postupovat, přibližuje hejtman Jan Graulich z KDU-ČSL.
4: My samozřejmě tam nemusíme uplatňovat jenom smluvní pokutu, ale i to, že bychom za tu původní cenu ty pozemky odkupovali, a o tom my určitě uvažovat budeme. Oni, kdyby ten projekt prodávali, tak smluvní pokuty jsou na to navázané a vlastně jakýkoliv investor musí počítat s tou 40-milionovou pokutou.
2: Vedení firmy Raisan Českému rozhlasu napsalo, že termín výstavby nemůže zatím potvrdit a řeší mimo jiné financování projektu. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Lidé se za dva měsíce

0: způsobilo i jako zpřístupnění právě lesa, to znamená využití toho, jak to bylo zarostlé a jakou to mělo historii.
1: Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku. Potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaných ruských bank bude po schválení balíčku přes 100.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme prominlivou oblačnost, místy se mohou objevit přeháňky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 stále komplikace na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Aktuálně nesouvislá kolona od kilometru 178 až do Brna k omezení. Za Ostrovačicemi za sjezdem brzdí i osobní auta. Pro ně je to do Brna na půl hodiny navíc, pro kamiony déle. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Film o folkloru i designu má nominaci na studentského Oscara. A nejen to, s jeho autorkou Viktorií Štěpánovou z Brna se budu v následující hodince moc ráda povídat. Dozvíte se mimo jiné, co samotný název filmu znamená, čím podle autorky zaujal tedy filmovou porotu, jak vznikal a jak moc je inspirován právě moravskými kroji. O tom všem si budeme povídat v následujících 60 minutách. A já věřím, že vám s námi bude opět moc hezky, budeme se o to snažit. Dobrý poslech i náladu vám z dobrého dopoledne Českého rozhlasu Brno přeje Jarka Vykoupilová.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a každý čtvrtek vám nabízíme zajímavého hosta. Já jsem potěšena, že pozvání dnes přijala režisérka experimentální video eseje o Klore, Viktorie Štěpánová. Hezké dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, 27letá, můžu říct, umělkyně, cítíte se tak?
1: Kreativec. Asi, no, něco mezi vším, takže možná kreativec.
0: Dobře, něco mezi vším. Na začátku možná pojďme prozradit podle mě hodně důležitou věc. Vy jste z takové, řekněme, umělecké rodiny, protože přece jenom váš tatínek je významný brněnský architekt, který se zaobírá sakrálními stavbami a tedy nejen jimi. Myslíte, že i to prostředí, v kterém jste vyrůstala, vlastně vás dovedlo dnes k úspěšnému filmování?
1: No, nevím, jestli úplně jestli jak filmování, k té kreativitě určitě, protože vím, že hodně takový jako pro mě formativní bod bylo, když mě dal tatínek deníček, když mu bylo třeba 6, prázdninový, a já jsem od té doby asi nepřestala nikdy kreslit. Takže to mě přišlo super a vždycky nás ve všem podporovali naši, takže myslím, že k filmu mě nikdy nevedli, to spíš bylo jako překvapení, co to dělám, že umím kreslit, tak co se děje, ale podporují mě samozřejmě.
0: No pozor, já myslím, že váš tatínek často mluví o práci se světlem a o vnímání tady těch věcí a myslím si, že i v podstatě animace, řekněme třeba, je také práce se světlem, svým způsobem.
1: To určitě taky svým způsobem, jenom jako vím, že třeba o tom filmu jsme se nikdy nebavili tolik, jako dívali jsme se třeba na Jamesa Bonda jako kde malý, ale nemyslím si, že by to byla nějaká úplně výchova směrem k filmu, spíš k té jako výtvarné stránce, jako že fakt jsem vždycky se dívala spíš jak jako kreslí a dělala tady tuhle stránku, ale jako samozřejmě i zajímavý ho pozorovat, že jsem se spíš naučila hodně jako pozorovat věci a šahat hapticky na věci, protože jak jako nevím, jestli ilustrátoři, ale architekti hodně šahají na věci a textilní designéři taky, takže vždycky, když se někde, tak všude ošaháváme ať už stavby nebo textily a tak.
0: Textilie, no, dobře, takže hmatový zážitek je podstatný.
1: Jo, myslím, že jo.
0: Já ještě jsem neřekla Marek Jan Štěpán, celé jméno vašeho tatínka, to by byla škoda, významný architekt, výtvarník, pedagog. Dobře, podstupme, i když ne úplně. Já bych na té Moravě ještě zůstala, protože právě váš film, o kterém si chci hlavně povídat, tu moravskou stopu má. Vy jste nějakou dobu dokonce žila na vesnici a do kroje vás oblékali jako dítě.
1: Je to tak, no, my jsme se jako malí, když mě bylo třeba 6, tak jsme se přestěhovali s rodičema do Vranova u Brna na vesničku. A tam, jak jsem tam chodila do školy, tak tam jsme místo prostě takových těch normálních jako tanečků a tak jsme tam dělali i hody. Vždycky jsme se na to jako učili, připravili jsme tu besedu a pak jsme i chodili v krojích. Takže jsem v tom tak trošku vyrostla, ale zároveň potom samozřejmě, jak jsem jako by se stěhovala pryč, tak už jsem zase na to trošku zapomněla a zároveň ono je to tam trošku, no není to tam úplně tradiční, že to tam je přistěhovaný trošku ta tradice, stejně jako my jsme tam byli přistěhovaní, takže to bylo takový zajímavý.
0: Ono se na mnoha místech Moravy tak zapomnělo na ty hody, nebo nebyly, najednou se to potom vracelo po tom 89. automaticky také jsem to ve své vesnici zažila, takže vím, o čem mluvíte. Jak se moravské prvky mohou stát součástí nějakého moderního oděvního designu dnes?
1: No, já myslím, že dost různorodě, jako různýma způsoby. Vím, že jakoby jinak se hodně používá třeba nějaká vždycky ta technika, dejme tomu třeba modrotisk, že dají se na to nějaký jakoby moderní potisky nebo tak něco.
0: Jiné barvy někdy.
1: Přesně tak. A no, u mě to bylo takový, že jsem právě to nechtěla udělat úplně tak, dejme tomu jednoduše, já si vždycky rád dělám složitý věci, ale nějak jsem přemýšlela, jak si udělat ten kroj tak, aby mě dával smysl jako v současnosti, jak třeba materiálově nebo třeba ty vrstvy, jestli to spíš jako si vždycky z toho nevzít nějaký aspekt a trošku ho nějak jako přetransformovat jinak, než jenom, že bych na to naplácla přesně jako jenom jeden symbol, že by mě to vlastně nedávalo tolik smyslu.
0: Tolik smyslu. No já děkuji, my se od mody k filmu Volklore, který má mimo jiné tedy nominaci na studentského Oscara, i to, o jakou cenu se jedná, vysvětlíme. Budeme povídat i za malý okamžik, mým hostem je stále režisérka Viktorie Štěpánová.
2: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Louis Armstrong nám elegantně zaspíval v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Máme 16 minut po 11. Viktorie Štěpánová je stále mým hostem a její studentský film je nominován na velmi prestižní cenu. Já připomenu, že tuhletu cenu v roce 1988 tedy, nebo vlastně 89 následně získal film režiséra Jana Svěráka Ropáci. Tak vydáte tak trošku v jeho stopách.
1: No to je krásný slyšet, protože to je hrozně můj oblíbený film, který byl taky vlastně mokument, že jo, takže...
0: Vysvětlete ten pojem mokument, protože já vím, co to je, ale pojďme si to vysvětlit, protože není to zase tak tradiční slovo.
1: Tak já doufám, že to řeknu dobře, ale je to jako takovej, dejme tomu jako také, já se to říkám jako takový fiktivní dokument, tak. Že se prostě někdo natočí něco, co vypadá jako reálné.
0: Že se to stalo nebo dělo, tak. Ale není to pravda.
1: Není to pravda, no, vůbec.
0: Mm-hmm. Tak, vy jste v nějakém si finále, kolik vás tam je a jsou to lidé z celého světa?
1: Jo, teď je to finále a v té experimentální sekci, ve které jsem, tak tam nás je 7.
0: 7 z celého světa. Viděla jste třeba ta díla ostatních?
1: Ne, podle mě nejsem moc dostupný.
0: Nejsou ještě dostupný. A kdy budete vědět výsledek, to je taky důležitá otázka?
1: No,
0: jak to dopadne?
1: V půlce srpna.
0: Tak to se blíží.
1: Blíží, já se trošku...
0: A pojedete i tam přímo?
1: Plánujeme to, ale ono je teda vtipný, že já jsem s přítelem si koupila letenky, jsme tam plánovali jet stejně, ale třeba o 5 dní později, takže si teoreticky v případě pozitivním budu muset přebukovat letenky ještě o 5 dní dříve.
0: Aha, takhle, tak to zvládnete, to už jsou takové drobnosti, řekla bych. Pojďme si vysvětlit, začněme třeba názvem toho filmu. Volklore, nevím, jestli to čtu správně. Tuším, že tam je nějaký důležitý význam v tom schován.
1: Je to tak, já jsem vycházela z toho etymologického významu toho slova, takže volk jako lid a lore jako jeho zvyklosti a tradice, což mi přišlo, že je vlastně takový kor toho celého filmu, že jsem chtěla vlastně ukázat, co jsou zvyklosti lidu, ale třeba dnešního.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Vy tam máte nějakou hlavní postavu, jakési blogerky, dejme tomu tedy ženy, co je aktivní na sociálních sítích. Mm-hmm. Tu jste našla kde tu hlavní protagonistku?
1: Já to bylo, no, to bylo hodně dlouhý hledání. Já jsem nejdřív měla, jsem přemýšlela, jestli to má být já, jestli to má být nějaká mladá herečka třeba z Damu. Furt nám to nějak nesedělo a potom mě moje vedoucí, tak mě poradila tady Moninu Neverlou, která dělá, je známá teďka burleskou v Praze a ona je super, že ona je taky někde takhle z vesničky, nevím, tak jestli z Hané nebo tak někde, a, ale zároveň, jak se pohybuje hodně tady v té pražské scéně, tak mluví hodně anglicismama, takže se jí to tam, ta mluva dost... tak spojuje stejně jako v tom filmu.
0: Mm-hmm. On ten film podle ukázek, co jsem já zahledla, a jsou k vidění, právě míchá to moravské nářečí s těmi anglicizmy novými. Ptám se, jak tomu ta zahraniční produkce může porozumět. Asi porozuměla, když vás nominovala.
1: To
0: ale...
1: si říkám taky. ale mám tam teda jako hodně titulků, což ono je tam toho obsahu hodně už i v tom českém znění. A takže... jsem musela překládat vlastně celý ten film nejenom jako titulky, ale i celou, jak to řekne, v angličtině se tomu říká UI, jakoby ten design stránek, protože jsem ho měla v češtině hodně. Mm-hmm.
0: Takže ty titulky třeba, co tam jedou, nebo nějaké popisky? Nebo?
1: Jo, jsou tam popisky jak dole, tak vlastně všude kolem, ale jako, taky vlastně nevím, jak tomu rozumí, protože to je hodně jako založený na českých tradicích. Takže...
0: ale zaujalo je to. Vy jste v nějakém rozhovoru řekla, že vnímají naše tradice něco jako, že to je takové mňam mňam, ňuňu,
1: ňuňu.
0: Tak něco zasnilo. Jak to myslíte?
1: Ale... no, mně přijde, že ta Evropa obecně třeba pro, dejme tomu Ameriku, tak si myslím, že to je takový roztomilý, které máme ty malý státečky, každý má tu svoji kulturu, že oni vlastně mají takovou víc rozplyzlou, nebo vlastně ne tak jako pestrou, mně přijde jako my. A zároveň lidi jezdí do Prahy dost, že jí mají rádi taková pohádka. Takže mně přišlo, že ten film možná jim přijde takový roztomilý skrze to.
0: No tak budeme se těšit na to, že ta roztomilost třeba přinese to kýžené vítězství, ale i kdyby najít ta nominace je cena, to se asi zhodneme.
1: Ano, ano.
0: Viktorie Štěpánová kývá, abyste viděli, milí posluchači, kdybyste se na ně chtěli podívat, samozřejmě použijte naše webkamery, které tady ve studiu máme, můžete nahlédnout a my si dáme teď písničku Obyčejný kluk od Petra Reska, potom v povídání o filmu nominovaném na studentského Oscara budeme pokračovat.
2: Host Českého rozhlasu Brno. Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček čtyř vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Společnost vám dělá letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Mým hostem je režisérka Viktorie Štěpánová. Volklore je název jejího filmu, který měl mimo jiné nedávno tedy své uvedení i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Jsem zvědavá jako opět, se ptám se, jak jste si to tam užila, jaké to bylo, jaké jsou ohlasy?
1: Bylo to tam velice intenzivní, bych řekla. Hodně programů jsme se tam udělali, protože jsme tam dělali i, jsem se tam domluvila takovej fotoeditoriál módní, protože se zabývám tou módou, takže jsme tam i fotili v rámci toho folkloru. A no, my jsme se v té době dozvěděli o tom semifinále na Oscary, takže to pak začalo být celkem hustý. Ale jinak pěkný, dostala jsem se i na nějaký filmy, takže fajn.
0: Že fajn. A mluvila jste třeba s těmi, co film viděli? Máte nějaké ty konkrétní ohlasy?
1: Jo, měla jsem tam oblíbený faninky. Když jsem šla z nějakého toho ceremoniálu, tak tam byly nějaký 4 paní kolem 50 a začaly na někoho tak jako pokřikovat a já jsem se tak otáčela za sebou, říkala jsem si, co se děje, a pak jsem se zjistila, že se jim líbil volklor, tak z toho jsem měla radost a pohodili se se mnou, tak z toho jsem byla asi nejradši. A pak tam byly ještě nějaký mladý holky, který říkali, že by to rádi viděli i třeba v Brně nebo v Praze, že by to rádi ukázali svým kámošům, takže to z toho jsem měla radost. No a ještě mě napadlo, ano, že jsem byla hodně ráda, když se na té premiéře lidi smáli, protože to byla taková jako zpětná vazba, že teda jako, že tomu asi rozumí tak dobrý.
0: Pojďme si ten příběh ještě víc přiblížit, protože my jsme o té video eseji experimentální, jak jí také říkáte, nebo jak tomu dílu říkáte, ono je to těžko pojmenovatelné možná. Co vlastně přesně ukazuje? Ona jde kalendářním rokem po moravských tradicích?
1: Je to tak, ona přesně takhle jde. Ale říká to vlastně formou nějakého toho moderního folkloru sociálních sítí, dejme tomu. Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějak mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z lidi nebo vlastně ta mladá generace, že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a dejme tomu nářečí je stejný jako tady ty anglicizmy, který používáme jenom v té nové době.
0: Mm-hmm. Tam výraznou roli hraje právě i ta stránka toho designu, toho, co ta hlavní vaše vypravečka má na sobě, co tam nějak používá, je kolem ní. Ty kostýmy z toho filmu se dají jako vyndat, vzít a vy jste je i použila třeba pro tanečníky, tak to má další přesah.
1: Jo, to je teďka, já jsem ráda, že to žije trošku přesně nějakým novodobým folklorním životem, ale no, já jsem dělala k tomu ještě takový 2 modní kolekce, který vlastně ukazovaly jarní kolekci a podzimní kolekci, což pro mě byly jako Velikonoce a žně. Mm-hmm. Akorát, že v tom jakoby módním konzumním slovníku, takže to byla jakoby jarní fashion show a podzimní fashion show, protože oni většinou ty vlastně jako, dejme tomu, důležité kulturní události, jak tradičního roku, tak křesťanského, tak vlastně tady toho módního, tak jsou dost podobný časy, že se to vlastně tak jako stekuje nad sebou vrství.
0: Vrství. To je zajímavé, že jste si toho všimla. To mě baví.
1: Já jsem hodně zkoumala předtím, no.
0: Vy ty souvislosti milujete a zkoumáte a z mého úhlu pohledu trošku propojujete nepropojitelné.
1: Jo, já to mám ráda, no. Mně se právě hodně líbilo propojit nějak ten folklor vlastně s tím konzumem, protože mně přišlo, že prostě v tom žijeme, třeba především jako by lidi ve městě, a vlastně mě to nepřišlo nějak jako urážlivý, že vím, že dost lidí jako by třeba i ve škole, že to bylo někdy těžký si to prosadit, že to je teda jako by ten konzum, ale že mně vlastně přijde, že to je nějaká realita a nepřijde mi špatný to nějak jako propojovat nebo jako vlastně se tím zabývat.
0: Vy to jako kdyby nekritizujete, ani tomu nedáváte nějaké nálepky, ale prostě to použijete. Je to součást života.
1: No, že vlastně jako by asi nějaká, tak třeba možná mírná kritika tam bude, protože prostě mi přijde, že jako se komodifikuje všechno i autenticita, která je tam taky hodně vlastně ukázaná, ale přijde mi dobrý to spíš nějak jako, no, přesně jako tematizovat a nějak se o tom povídat.
0: Bavit a možná tam dát i ten humor nebo nějaký nadhled.
1: Asi taky, no, to jakoby v rámci toho, že to je tou mluvou Gen Z a to těch sociálních sítí, tak mně přijde, že tam všechno musí být jako krátký, zábavný, takže já normálně, to je pro mě vlastně složitější v té filmové tvorbě, ale tady jsem se snažila to udělat trošku vtipněji.
0: Ten film má 16 minut, tak je to takové miminko. Máte třeba v budoucnu plán, že byste natočila něco dlouhého?
1: Já se toho hrozně bojím. Vlastně teďka vůbec nechci dělat nic dlouhého, že bych chtěla radši, je mi blížší ten krátký content. Přesně, ty sociální sítě a tak.
0: Tak budeme se o další tvorbě Viktorie Štěpánové, nejen režisérky, ale jak jste slyšeli i módní designerky. Budeme si s ní povídat za malý okamžik, předtím modus Miroslav Žbírka nebo Bára Basiková.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Hlas Báry Basikové zazněl v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Jirka Vykoupilová vás zdraví od mikrofonu a mým hostem je režisérka Viktorie Štěpánová. Její krátký film, experimentální video esej Volklore, nebo jak tedy to čtete vy, Volklor?
1: Já to čtu Volklor, ale
0: jenom bez E na konci. Nebo Folklor, dobře, se dostal do té úplně nejužší nominace na studentského Oscara, tedy je vás 7 statečných a rozhodne se v podstatě za pár týdnů, v polovině srpna o tom, jak to dopadlo.
1: Jo, přesně tak. Ne?
0: Tak já to rekapituluji pro ty, kteří třeba naladili naše vysílání až v tento okamžik. Já připomenu, že váš předchozí animovaný dokument Vevnitř z roku 2020 byl pro změnu nominován na studentskou cenu a promítal se na řadě mezinárodních festivalů, takže jste úspěšná, to je nepopiratelné.
1: Asi děkuju. Mně se to špatně soudí, bych řekla.
0: Dobře, vy jste i tvůrkyní třeba hudebních videoklipů, máte jeden pro zpěváka Michala Hrůzu, ten jsem i viděla, který je tak napůl malovaný, napůl rozmazaný, napůl takový
1: napůl
0: snový.
1: Napůl AI trošku je, hodně
0: je AI.
1: Vlastně. Ono nakonec, ono to je taková studiová poznámka, ale ono se to muselo udělat hodně rychle. Mm-hmm. A já jsem tam chtěla udělat nějakou tu rukodělnou jako práci na tom, ale zároveň jsem neměla žádný jako vlastně přístup k těm archivním záběrům, takže jsem si je prostě AI generovala. Mm-hmm. A pak jsem je tak trošku upravovala.
0: Je tam takový historický vlak a v něm nějaké postavy, to myslíte,
1: předpokládám.
0: To je tak, to je
1: trošku od Lumiérů, takový jako aha, remake.
0: Dobře. Vy často mluvíte o vřelém vztahu k Moravě, dokonce prý často jezdíte na Pálavu a k tomu tak jako příležitostně si navrhnete sem tam nějakou etiketu na moravské víno, to mi přijde.
1: Je to tak, my už teď dlouhodobě spolupracujeme s Café Farou a nějak jsem se v průběhu právě vtipně toho Volkloru dostala k tvorbě etiket, takže jsme už spolu dělali jak nějaký přírodní vína, tak džiny a teďka děláme další, tak se to nabaluje, takže děláme stále nový etikety.
0: Takže vy od toho, že namalujete například návrh na etiketu, potom si natočíte film a pak si ještě ušijete kolekci oblečení.
1: Jo, jo, jo.
0: To je hodně.
1: Takový Gesamtkunstwerk mám ráda, no.
0: Můžete to přeložit, tohle slovo?
1: Takový nějaký jako, no nevím, obšírnou tvorbu.
0: Široko rozptýlenou, široce rozkročenou.
1: Jo, jo, že mě nebaví dělat prostě asi jednu věc, očividně.
0: Vy máte maminku i tatínka architekty, my už jsme to tady zmiňovali, oni vás sem tam přizvou i ke spolupráci na jejich práci?
1: Jo, je to tak, teďka už prostě, jak jsem vyrostla, tak už mě tak přizývají a je to fajn spolu spolupracovat, no, že si nelezeme do těch oborů, každý máme tu svoji linku a teďka jsme třeba s maminkou, tak jsme dělali společně expozici slavkovskou o napoleonských bojích a sporech a tam jsem byla jako hlavní výtvarnice a maminka tam dělala architekturu.
0: A kde je to k vidění? Teď nebo bude?
1: Ve Slavkově.
0: Mm-hmm, přímo na zámku.
1: Jo, jo, jo. Teďka tam nová expozice, která se otvírala teďka v létě, takže se určitě teď jde podívat.
0: Je tam i váš rukopis a vaše stopa.
1: Je to tak.
0: Mm-hmm. Pokud máte malovat v nějakém, dejme tomu stylu, spíš o nějaké konkrétní události, v tomto případě o historické události, tak jste načítala, sledovala, dívala jste se, jo. Nevím, jestli jste jí osahávala něco, jak jste říkala, že to děláte.
1: To jsem neměla k dispozici, bohužel, protože většina věcí je ve Francii, ale hodně jsem si, já většinou se dívám hodně na vizuální jako historický obrázky, jak vlastně jako se dělala ta grafika a přitom dost poslouchám podcasty od té době třeba. Že mě vždycky baví se zjišťovat vlastně, co se tam dělo, protože bez toho mě přijde, že to potom nedává smysl.
0: Že chytáte detaily, dejme tomu, těch věcí a ty skutečné,
1: jo, snažím se,
0: historické.
1: No. A teda je super, když tomu máme co nejvíc podkladů, což není úplně časté.
0: Je možná dobré říct, že před pár lety by možná někdo podobně talentovaný jako jste vy šel do archivu a nechal se nějaké třeba knihy otvírat a četl by, ale vy si dáte podcast. A
1: já si dám podcast, tak
0: jo. Děláte to moderně a mladě.
1: Asi jo, protože prostě ty informace jsou hrozně dobře dostupné a přijde mi zbytečný vlastně asi chodit tam. Teda samozřejmě někdy se tam zajedu, třeba z hlediska výzkumu tady toho folkloru, tak jsem jezdila hodně do nějakých jako...
0: No, to se pochlubte.
1: No, do regionů různých, hodně jsem jezdila teda do Rožnovska, protože odtamtud je můj přítel, ale je tam vlastně dost folkloru, že jo. A potom jsem ještě To byla teda online, ale měla jsem konzultaci s Johnem Greenem Feinbergem, který je takový taky etnograf a folklorista, ale je zajímavé, že on je z Ameriky, ale studoval slovenský folklor a mně přišlo hezký, že to právě studoval tak hodně jako externě, tak s tím jsem se potom bavila o těch neofolklorech a folklorismech a tak, tak to bylo pro mě taky hodně důležitý.
0: A vy jste v tom terénu prostě doslova jako studovala co třeba výšivky, konkrétně ty části krojů nebo krojové součásti?
1: Spíš tu krojovou část, aha, no. Aha. Ono, že jsem potřebovala vidět jako z jakých to je vlastně nejdřív z těch materiálů, ale potom vlastně kolik je tam těch vrstev, jak se liší ty regiony od regionu a no, jako jak vlastně co ta symbolika za tím krojem, to tam byla taky hodně důležitá.
0: No, jste. A přišla jste na něco, co vás překvapilo? Vybavujete si nějaký detail zajímavý?
1: No, tak ono jich tam bylo prostě hrozně moc. Jakože hodně se tam řešilo samozřejmě, že o gender, ale spíš třeba, jak je to hodně inkluzivní ten oděv, že vlastně většina těch věcí jsou třeba zavazovací sukně, nebo je tam hodně řasení. Takže v porovnání teďka s tou fast fashion, tak je to dost jako variabilní. A když člověk přibere nebo ubere, tak vlastně to může nosit celý život, což je
0: přesně,
1: super.
0: Přesně, protože to tak ženy měly, otěhotněly. Nebo museli zrovna, byly nějaké, přesně, tak to nosili v podstatě od mládí do stáří. Tak to máte pravdu. Tak děkuji i za tenhle postřeh. Viktorie Štěpánová je stále naším milým hostem a povídáme si tedy nejen o jejím úspěšném na Oscar nominovaném studentském snímku Volklor. Tak věřím, že vás to baví a zůstanete s námi.
2: Host Českého rozhlasu Brno.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Lionel Richie v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno, se mnou stále Viktorie Štěpánová, režisérka, ale také výtvarnice, animátorka, modní designérka, tolik spojení v jedné jediné takové křehké jemné bytosti, jako jste vy. To je obdivuhodné. Co chystáte tedy do budoucna?
1: Do budoucna, jsem ráda, že se ptáte. My chystáme teďka s kamarádkou, spojeme dva takové naše projekty. Ona spoje Slávu a já tam dávám ten folklor. A budeme dělat takovou platformu, která bude vlastně, dejme tomu, firmy učit o tom, jak jako přinést kreativu do své tvorby. Veřejnost trošku o tom, jak se jakoby nebát designerské módy a vlastně profesionálům nebo těm fashion designerům, aby se nějak víc uplatnili na trhu. Takže aha, ta Sláva tam bude víc jakoby zastávat tu edukativní složku a folklor spíš, dejme tomu, tu alternativnější marketingovou agenturu takovou, že by vlastně to bude, pro mě to bude něco jako folklor, ale v reálném světě. Že tam bude mít takový, jakoby, dejme tomu, malý reklamy, které by ale měly vlastně vypadat jako nějaký kulturní, jako měl by být kulturní přesah, měl by to být takový jako krásný film.
0: Hezké designové zase k pokoukání, k zamyšlení.
1: Přesně tak.
0: Vy často říkáte v těch rozhovorech, co jsem přečetla před naším setkáním, že by lidé neměli být rigidní, ale otevření novému.
1: Ano.
0: Pojďme to trošku rozvést.
1: Řekla bych vlastně novému, ale možná i tomu starému a nějak by měli jako nacházet nějakou tu synergii mezi přesně jako starýma věcma, novýma věcma, mezi oborama a tak jako nebát se prostě vylézt té své jedné bublinky, protože mně se to tak vždycky jako nabízí, že když jsem třeba v té Praze, tak jsem v té jako kulturní nějaký jako intelektuální bublince, ale pak jdu třeba na tu vesnici, nebo jedu někam třeba poznávat nějakou architekturu nebo zase prostě jiný obor a je to pro mě vlastně důležitý, abych rozuměla těm lidem a těm oborům, že jinak se připadám vlastně jako takový nějaký narušitel a přijde mi to, že vlastně potom je to takový jako hezčí i v tom umění, když se lidi jako rozumí i vlastně
0: těm zadatelům. Vzájemně se inspirují. Já tam slyším hodně respekt a to je takové slovko, o kterém se teď hodně mluví. Respekt té jinakosti, možná i generační, možná i časové.
1: Jo, asi taky. A no, ono pro mě je složitý vlastně, kdy používat tady slovíčka jako respekt a autenticita, protože mě přijde, že se v poslední době skrze ten marketing tak hrozně přeužívají, že vlastně už to nedává nic z toho smysl, takže to vlastně spíš tak většinou obepisuju, protože kdybych to řekla o sobě, že jsem, nevím, autentická a mám respekt, tak vlastně nevím, jestli to nebude působit jako marketingová kampaň nějaká, no.
0: Dobře. No, to, že jste osobitá, to bych potvrdila, podepsala po dnešním rozhovoru, který se teď už blíží tedy ke svému konci. Možná ještě nám prozraďte, jestli ten film Folklore bude někde k vidění opravdu pro veřejnost, jak to vypadá s uvedením v kinech například, nebo na festivalech dalších.
1: No, já se ještě trošku bojím o tom mluvit, že my teďka řešíme tu distribuci, se svojí distribucí a určitě to někde k vidění bude i v Praze, i v Brně, ale nevím, co všechno můžu říkat, takže
0: uvidíme.
1: Určitě to uvidíte.
0: Vy nám dáte vědět a my vám dáme vědět našim řekneme.
1: Do měsíce vám dáme vědět skrze to.
0: Půjde ten film díky té nominaci na studentského Oscara i do zahraničních projekcí?
1: Určitě ano, on teďka má takové, dejme tomu, většinou má film takový roční kolečko na festivalech, tudíž bude na nějakých festivalech, teďka bude určitě v Torontu, bude na finále Plzeň, tam ho vlastně můžete vidět. A potom, no, další uvidíme, ale většinou se to dává nejdřív na ty, dejme tomu, jakoby Ačkové festivaly, se mu říká, a potom to jde na ty další festivaly. Takže v Česku to určitě bude taky na festivalech.
0: A vy ho budete doprovázet vzorně?
1: Já bych chtěla ho doprovázet nejenom skrze nějaký debaty, ale i skrze takový performativní taneční jako představení, který k tomu chceme pořádat.
0: Právě v těch krásných kostýmech?
1: Ano, přesně tak.
0: Takže třeba ta současná moderní muzika, já jsem to vystoupení viděla těch streetových tanečníků, vlastně bylo to perfektní, musím říct.
1: Jo, děkuju.
0: Jak se jim v tom tančilo, co vám říkali?
1: No my jsme to stylovali, protože já dělám někdy styling, takže jsme to stylovali tak, aby v tom mohli právě tancovat. Ono jako když se dá na sebe celý ten kroj, tak někdy je to složitý, ale zrovna teda tahle taneční asi performance, kterou jste viděla, tak nebyla folklor, ale byla někoho jiného. Ale my tam máme ještě dvě takový speciální performance, který dělal Adriana Štefaňáková a Natálie Vacková, takže ty se budou transformovat.
0: Takže navíc vaše kostýmy z filmu mohou tančit. No je to jako obrovské, je to rozvětvené, je to rozkvetlé.
1: Je to taková platforma, no.
0: Já bych vám chtěla poděkovat za odvahu, děkuju, za energii, za nápady, za to, že vlastně spojujete na první pohled možná nespojitelné. a díky za to, že jste přišla. Držím palce filmu i vám.
1: Já moc děkuji za pozvání, jsem to užila.
0: Bylo to moc příjemné i pro mě. Děkuji Viktorie Štěpánová, která byla hostem našeho dopoledního vysílání, se tady brzy do zvízda získá studentského Oscara za svůj film Volklor nebo Folklor, chcete-li. Díky ještě jednou, mějte se moc hezky, ať se vám daří všechno, po čem toužíte a máte čas na to, co máte ráda. Pozdravujte rodiče.
1: Budu, určitě.
0: A věřím, že se nevidíme naposledy. Naslyšenou, naviděnou.
1: Já naslyšenou.
0: No a Jarka Vykoupilová už se také v této chvíli rozloučí, poděkuje za pozornost. Uteklo to opět, to vysílání, jako voda s vámi, milí posluchači. Užívejte léta s těmi, které máte rádi, na cestách nebo klidně doma na zahradce, na terase. Při pohodě, klidu, v čase, kdy nemusíte spěchat, protože budete mít dovolenou, volno, prázdniny. Já si s dovolením užiju příští týden volno, takže se na vás budu těšit začátkem srpna a v našem dopoledním vysílání a ještě jednou přeju, ať je vám dobře třeba i díky tomu, že si poslechnete naše vysílání. Nejen tedy takhle to živé, ale můžete i zpětně na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas. To jsou všechno možnosti, které máte. Mějte se hezky a brzy zase naslyšenou.
2: Host Českého rozhlasu Brno. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Rajhradice se dohodly se sousedním Rajhradem na pozemkových úpravách kvůli protipovodňové ochraně. Veřejná komunikace postavená soukromým investorem jako náhrada patří Brnu. Vyšetřovatelé hasičů zjišťují příčinu požáru 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně a bude proměnlivě oblačno s přeháňkami teploty do 25 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Rajhradice na Brněnsku pokročily v přípravách protipovodňové ochrany. Vedení obce v červenci oznámilo, že se společně se sousedním Rajhradem dohodli na pozemkových úpravách, které jsou pro ochranu proti velké vodě nezbytné. Obec teď musí připravit projekt pro stavební povolení. Samotná výstavba by mohla po letech příprav být hotová do 10 let.
2: Rajhradice, které od sousedního Rajhradu odděluje řeka Svratka, chtějí vystavět hráze a ochranné valy. V plánu je také rozšířit koryto Ivanovického potoka a to pak navýšit opěrnými zdmi. Opatření se budou týkat i potoku Dunávka, kde dělníci zvýší ochranné hráze a tam, kde není dostatek místa, vznikne zítka. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Chodníky, zeleň či veřejné osvětlení, které postavila jako náhradu za zrušené komunikace někdejší firma Moravská typografie v Brně při výstavbě svého areálu, definitivně patří Brnu. Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy Krým Brno, která je nástupcem Moravské typografie a která se domáhala určení vlastnictví ve svůj prospěch. Soud potvrdil, že vlastníkem komunikace, kterou investor vybuduje jako náhradu za jím zrušenou silnici či ulici, je vlastník původní komunikace. Informovala o tom mluvčí nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková a vyplývá to z rozsudku na úřední desce. Jde o precedens. Soud se touto otázkou dosud nezabýval. Vyšetřovatelé hasičů a policie dál zjišťují příčinu požáru bývalé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Včera v 15 hodin hasiči vyhlásili jeho likvidaci, což znamená, že už nehrozí další rozhoření. Na místě přesto z preventivních důvodů zůstává jedna hasičská jednotka až do předání objektu majiteli. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny je objasnění příčin požáru mimořádně složité i kvůli částečnému zřícení budovy.
3: Intenzivně pracujeme na objektu.

0: blízkém webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Ostrovačic na 232. kilometru, pak ve směru na Kroměříž zůstává auto s poruchou. V Brně pozor u nehody na Svatopetrské ulici a s omezením po nehodě počítejte i u Mutěnic. Na silnici do Hodonína, tam u ní zasahují záchranáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné poledne, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Františka Jeřábka Křepická točka, kterou pro nás zahrála Moravanka. Pojďme se podívat na svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Libor a na Slovensku slaví jmeniny Olga. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A i dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme, prosím, až po písničce. Já se velice těším, kdo pak asi zavolá, a připomenu vám ještě telefonní číslo 726465200. Já se budu velice těšit. No a přátelé, pojďme na další písničku, která je nachystána. Petr Grufík, Karla Grufíková, Vacenovské zvony a Vacenoviáci.

0: Já jsem velmi potěšena, že se k nám dovolal chlapec, 5letý chlapec Matyáš Zvonek a je z Lačnova. Já ho moc vítám. Halo, halo, ahoj.
1: Ahoj.
0: No ahoj. Jak se máš, Matyášku? Ano, prosím tě, tak ty jsi nachystal písničku a jak se jmenuje?
1: A když se Valašek narodí.
0: Dobře, tak my se moc těšíme, já to teď odstartuji, prosím, můžeš zpívat.

0: znieva, čím chodiť dvorami.
1: Juch, my tleskáme. To bylo pěkné. Matyášku, ty jsi nás tak potěšil. Děkujeme ti. A prosím tě, Matyášku, mohu tě trochu vyspovídat, zeptat se tě na něco? Dobře. Tak prosím tě, ty seš na prázdninách u babičky?
0: Jo.
1: Ano. A jak se jmenuje babička?
0: Věrka.
1: No jo, tak a ty si, co děláš s babičkou? Hrajete si spolu?
0: Jo, s dědou.
1: S dědou. A co děláte s dědou? Prozraď to.
0: Tvoříme vždycky mnazíká chaloupky.
1: Aha. No a kdo tě tuhle tu písničku naučil?
0: Mamka.
1: Maminka. A maminka zpívá?
0: Jo.
1: Ano.
0: Ve škole.
1: Ano. No a ty hraješ na nějaký nástroj nebo ještě ne?
0: Ještě ne.
1: Ještě ne. A chodíš někam zpívat do nějakého souboru?
0: Já jsem vyhrál slavíčka.
1: No to je úžasné. No prosím
0: tě. Koukového.
1: Ano, ano. No tak to je taky velká gratulace. Tak prosím tě, Matyášku, a jsou prázdniny, já vím, ty ještě, ty teď půjdeš do školy, věď, do první třídy?
0: Ne.
1: Ještě ne? Dobře. Ty seš ještě ve školce.
0: Já.
1: Ano.
0: A já jsem chodil na žirafek a už chodím u tučňáků.
1: Ano, no to je paráda. A prosím tě, byl jsi někdy v Brně v zoologické zahradě? Haló?
0: Ne.
1: Ještě ne. No dobře. No tak to je moc dobře, protože kdyby se podařilo, že by si teď v neděli vyhrál, protože bude slosování, tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak já si myslím, že se máš na co těšit na neděli, tak poslouchejte a my ti držíme moc palce, Matyášku, a děkujeme ti za písničku. Ano, děkujeme také tvojí sestře, která se tam o tebe stará. No a posíláme jako dárek písničku, která zazní, a děkujeme ještě jednou a nashledanou.
0: Nashle.
1: Ahoj. Tak písnička Štěpán Chromý, ten vřesovský kostelíček a vřesovanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: písnička nám dozněla, pojďme na e-mailovou poštu. Ne, ale před poštou ještě si poslechneme paní Ludmilu z Halenkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pěkný den, paní Navrátilová, vám a vašim spolupracovníkům. Dnes bych popřála moji sousedce, paní Jarmily Kedrušové, která má dnes narození. Tak hodně zdraví a hlavně, ať jí už nohy nebolí. Štěstí a dobré nálady. A bude Ani, tak je to paní Anna Musilová z Halenkovic taky. Tak hodně zdraví, které taky potřebuje. A ještě mám jedno takové. Pozdravila bych své bývalé spolupracovnice z Patry, to je moc roku dlouhá doba, to nevadí. A je to Zdenička Šipková a Marie Kočandová. Všem jmenovaným bych popřála moc a moc zdraví a štěstí. Přejím to Ludmila Horková z Halenkovic.
0: Výborně. Tak paní Ludmilo, ať se vám daří, pěkné odpoledne, nashledanou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: Tak a připojíme e-maily, jak jsem slibovala. Přejeme vše nejlepší k dnešním narozeninám naší babičce Marii Kamínkové. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí vnoučata Tom a Honza s celou rodinou. A další přání tady máme. Dnes slaví narozeniny naše úžasná babička Anička Zichová z Drnovic. Babi, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a spoustu radosti z každého dne. Ať jsi stále tak usměvavá a máš kolem sebe jen pohodu a lásku. Vnučky Anita, Sárča, Lála, Adrianka, vnuk Tom a celá rodina Zichova. Máme tě rádi. Tak a do třetice tady dám e-mail. Prosíme o pěknou písničku pro slečnu a naši perfektní vnučku, slečnu Denisku Malou z Rouchovan, jejím dnešním 18. narozeninám. Vše nejlepší, mnoho zdraví a úspěchů ve škole, která jí jde a pěknou dovolenou v Egyptě přejí děda a babička z Popůvek. Předali jsme a hrajeme písničku. Tak je to Lidová z Luhačovského zálesí a jmenuje se Ej žito, žito.

0: dokáže jí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Ano, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a vítám pana Luboše ze Žravin. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, Květuško, moc vás zdravím i vašeho zvukového mistra nebo mistryní, nevím, koho tam máte. A dneska potřebuju popřát třem Liborkom. A v první řadě je to Liborek Střecha, starosta Hodonína. V druhém případě je to Libor Tomčal z Veselí nad Moravou. A třetí je Libor Toman z VSGU Uherského Hradiště. Tak Liborkové, dneska máte svůj slavný den, tak si dejte něco dobrého na pití a oslavte to. Díky moc.
2: Ano, ano. Přeji vám pěkný den. Naschledanou.
3: Jo, taky nasledík.
2: No a pojďme na e-mailovou poštu. Takže dnes si řekli své ano František a Hana Miklovi z Velkého Ořechova. A je to v roce 1966 si řekli to své ano. Milí a drazí rodiče, ze srdce vám blahopřejeme k výjimečnému životnímu jubileu, a to diamantové svatbě. 60 let manželství je nádherný důkaz toho, že láska, porozumění a vzájemná úcta překonají všechny překážky a vytvoří pevný základ pro společný život. Vašich 60 let je inspirací pro nás všechny. Přejeme vám do dalších let pevné zdraví, spoustu radosti, lásky a klidných dní ve společnosti těch, které máte rádi. S úctou a obdivem František, Hanka a Pavel s rodinami, vnoučata Ilonka, Michalka, Martínek, David, Paťa, Adélka, pravnoučata Josefínka, Kubík a Amálka a děkuje paní Hanáková. Tak předali jsme a jdeme dál, přátelé. Tak prosíme o písničku pro pana Jana Badina, rodáka z Moravských Bránic, toho času v domově pro seniory v zastávce u Brna. V tento den oslaví své úctyhodné 90. narozeniny. Za celou rodinu přeje hodně zdraví a všechno jen to nejlepší synovec Jan Badin. Také jsme předali a do třetice tady dám přání. Tak písničku k dnešnímu svátku posílám zpívákovi z Koroňáků, Liborovi Blechovi. Hodně štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše vydaří. Ať máš stále kolem sebe jen krásné zpěvačky a krásný hlas, to ti přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Hana Druháková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Zamknuté srdéčko, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Vlčnověnka.

0: Vítám ve vysílání pana Popelku z Hračovic. Dobrý den.
1: Prázdninové pozdravení vám do redakce Moravy krásné země, paní Navrátilová, a všem posluchačům tohoto pořadu. Prosíme o hudební blahopřání pro pana Libora Popelku ze Strání, který dnes slaví svůj svátek. Z naší početné rodiny 6 sourozenců je Libor nejmladším, i když už také dnes 60-letým, ale stále všemi oblíbený a milým bratrem, švagrem a pro mnohé kamarádem. Ve své rodině milým dědečkem a manželem. Milý Libore, k dnešním meninám ti za celou naši rodinu přejeme vše dobré, hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. Pozdravujeme a přání posíláme i tvé manželce Lidušce a těšíme se na setkání s vámi. Ať tvé srdce právě dnes, když máš svátek, potěší následující hudební blahopřání, které tak rád posloucháš. Přání posílají Marie a Jenda Popelkovi z Hračovic a vám do redakce moc krát děkujeme.
0: Ano, výborně. Také děkujeme, přejeme krásné odpoledne. Tak a pojďme na e-mailovou poštu. Mám tady vzkaz panu Jaroslavu Kučerovi z Okřížek. Žít šťastně, to znamená nestrácet humor, dělat každodenní maličkosti s láskou a těšit se i z malých náhodných radostí. Děkujeme, že si vše nejlepší k narozeninám přeje manželka Marie a děti s rodinami. A pokračuji, vaším prostřednictvím posíláme blahopřání naší mamince paní Aně Hubáčkové ze Svárova, která právě dnes slaví své úctyhodné 90. narozeniny. Přejeme jí hlavně pevné zdraví a ještě spoustu krásných dní prožitých se svou velkou rodinou. Máme tě moc všichni rádi, dcery s rodinami. A ještě jeden e-mail tady přidám. Dobrý den, dnes se dožívá krásných, úctyhodných 90 roků paní Olga Mandátová, která již několik let žije v domově důchodců v Jevišovicích. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí František Severin, Milan Polák a Helena Jugová. Tak prosíme, zahrajte pěknou písničku paní Olze. Ano, rádi zahrajeme a už to bude. Takže to bude Vyletěl sokolík, Lidový valčík a Mistříňanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak vítám ve vysílání paní Zdenu ze Štěpánova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jakub v sobotu svátek slaví, my přicházíme přát a od vás chceme písničku poslat do Letovic pro Kubíka Vávru. Kubí, přejeme ti každý den co nejkrásnější, sluníčkový, plný šťastného, veselého smíchu. Dělej radost všem okolo sebe a buď zdravý. Užívej si pohodové prázdninové dny s hezkými zážitky. Krásnou sváteční sobotu a všechno nej ti přejí bratr Maty, maminka a tatínek, babička Lenička a dědeček Petr, babička Zdena a dědeček Jirka, prababička Helenka a prababička Emilka s pradědečkem Laďou. Paní Navrátilová, děkuji, hezké odpoledne a naschledanou.
0: Naschledanou. A já budu pokračovat v psaných přáních. Dnes slaví svůj svátek pan Libor Jeřábek z Ochoze u Brna. Vše nejlepší tvému svátku ti z celého srdce přeje brácha Jirka z Brna. Mám tě rád, brácho. To je pěkné. Tak pojďme na další. Máme tu hlášení pro Krhov. Drchmalo, cituji přímo, k svátku ti přeji jen to nejlepší a hlavně zdraví. Tvá nová pergola je oficiálním začátkem krhovského léta. Tak přeji pohodový odjezd do Turecka a ať si moře užijete na maximum. Na zdraví. Tak to bylo další přání a pojďme ještě tady. Tak dobrý den, chtěl bych nechat zahrát ke svátku pro Libora Popelku ze Strání. Libore, vše nejlepší k svátku. Přejeme ti my, tvoji kolegové zedníci ze Strání, ať máš zdraví pevné jako železobeton, ruce jisté jako vodováhu a humor, který vydrží každou šichtu. Ať ti Malta nikdy netuhne v kolečku, cihly sedají sami do roviny a práce jde od ruky a po šichtě vždy čeká dobře vychlazené pivo. Hlavně ať se ti daří v práci, doma i všude, kam tě život zavede. Užij si svůj sváteční den naplno. Na zdraví a všechno nejlepší k svátku. Tví kolegové zedníci ze Strání. Tak to bylo pěkné přání. Pojďme na další písničku. Nevěděla frajárka, Miloslav Richard Procházka, Polka a Ištvánci ze Šardic.

0: Máme tady paní Marie z Jarošova, která se k nám dovolala. Vítejte.
1: Dobrý den. Já vás všechny zdravím v Brně.
0: Ano,
1: a
0: také.
1: Přála bych si poslat pozdrav.
0: Prosím.
1: Blahopřání. Tak v Hracovicích už to každý ví, že pan Sedláček Josef své 80. narozeniny slaví. Přejeme mu dobré zdraví, ať má s manželkou Pavlou ještě dlouhé žití. Tomu přejí všichni z Jarošova. Dcera, syn Pavel s Ivanou, Klárka a jejich vnuci. Román ze Zlámanca s manželkou Barčou.
0: Ano.
1: A přejeme jim všechno nejlepší. Dále se připojuji taky já, to jsem Šnacha, a to jsou všichni, všechno přejí všichni z Jarošova. Děkuji vám za připojení.
0: Ano, my vám také děkujeme a přejeme vám krásné odpoledne. Nashledanou, paní Marie.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Já připojím ještě tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a narozeniny, svátek, tedy tady nejdřív dáme svátek, slaví paní Olga Žáková z Rybníky, Slovenská republika, dále pan Libor Janečka z Olomouce a pan Libor Rochla z Holešova. No a narozeniny tady také máme a slaví je paní Božena Ševelová ze Šardic. Tak vám, milí oslavenci, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl, dobrou náladu. No a jsme rádi, že jsme v té naší rozhlasové rodině. Živio a na zdraví přejeme. Tak, předali jsme a já pokračuji v e-mailech, neboť máme toho dneska opravdu hodně. Dnešního dne oslavují své jmeniny stále usmívavý pan bakalář Libor Stojaspal z Dolního Němčí, veterán policie České republiky ve výslužbě. Milí oslavenče, vše nejlepší, pohodu a hlavně pevné zdraví ti z Uherského Hradiště přejí Josef a Iva. K blahopřání se připojují i tví bývalí spolupracovníci z Uherského Ostrohu z let 1991 až 1993. Rosťa, Ivošek, Jaroušek, Franta, Milda, Merťák, Staňa a Jarek. No a další e-mail tady je. Chtěli bychom dodatečně popřát naší mamince a babičce paní Aně Neumannové ze Strážnice k jejím narozeninám a také k nedělnímu svátku. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Vnučka Dorotka posílá pusu. A ještě jedno před písničkou. Milá naše babičko Křížovic Aničko. Posíláme písničku skrze tuto básničku. Dnes je čtvrtek, 23. Toto všechno letí. Slavíš 75, to je pane let. Hodně štěstí, zdraví, lásky, od starostí žádné vrásky. Ať tě život stále baví, tvá rychlost se nespomalí. Hezký den dnes měj, na všechny se směj. To ti přejí Maršováci a Kovářovic chlapáci. Předali jsme a písnička Ej Janku Janíčku Valašská Lidová, Jarmila Šuláková a Jan Rokita starší cymbál.

0: moc pěkná písnička dozněla. Pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, neslaví své krásné narozeniny dobrovolný hasič, pan Ladislav Popela z Perné. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přejí hasiči z Perné. A další přání. Krásný den přejeme vám do studia. Dnes slaví svátek milý pan Libor Jeřábek z Kostic. Přejeme mu krásné a veselé chvíle, hlavně hodně zdraví, pohody a spokojených dnů na pracovišti a v životě. Z celého srdce přejí přátelé z Nivnice. Dále písničku pro radost posíláme milé jeho babičce Marušce Jeřábkové z Kostic. Tak a přejeme krásný den, takže to bylo další přání a já posílám písničku Antonín Michna, Vrbecká dědina a Lácaranka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak a máme tady další přání. Milý Libore, přeji tě k svátku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, životní pohody, ať tě každý nový den naplňuje radostí, provází úsměv a máš kolem sebe lidi, kteří ti přejí jen to dobré. Ať se ti splní všechna přání a nikdy ti neschází síla, optimismus a dobrá nálada. Krásný sváteční den a všechno nejlepší. Je to přání pro kapelníka Miklovců Libora Mikla ze Zlína, Vítové, a toto přání posílá Jarda Wolf. No a já tady mám ještě jedno přání. Tak, milý Libore, přeji ti k svátku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať máš kolem sebe samé dobré lidi, radost v srdci a každý den důvod k úsměvu. Ať se ti splní vše, co si přeješ, a svůj sváteční den si hezky užij. Všechno nejlepší k svátku. A je to přání pro Libora Blechu z Rašovic, zpěváka kapely Skoroňáci. A toto přání posílá Jarda Wolf. Písnička, která zazní Modrá kukadla, Josef Poncar, Vašek Zeman a Moravanka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Přeji vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady, neboť za chvilku bude Alex a host a také dobré odpoledne z Českého rozhlasu Brno. Takže máme se na co těšit. Právě posloucháte orchestrální skladbu Břeclavanka, kterou pro nás, je to polka Metoděje Prajky a hrají pro nás Žadověci. Přeji vám krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Špatná úroda krmných plodin na tuzemských polích může způsobit snižování stavů v chovech. Ceny starších bytů dál rostou, a to v celém Česku. OCHOS u Brna začne v srpnu s rekonstrukcí dolní návsi a bude proměnlivě oblačno s přeháňkami teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například Vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně, než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
4: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
5: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
6: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnali záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
5: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. OCHOS u Brna připravuje rekonstrukci dolní návsi. Kvůli ní a kvůli opravě dešťové kanalizace bude od začátku srpna částečně uzavřená silnice v ulici Náves. Dělníci tam do konce roku zřídí odpočinkovou zónu vydlážděnou žulou. Vzniknou tam lavičky, pítko nebo stojany na kola. Kolik za to obec zaplatí, popisuje starostka Eva Drochytková z Hnutí STAN.
7: Vysoutěženo bylo za něco přes 15 milionů s tím, že 12,5 milionů je obecní investice, zbylá část je krajská investice. Smluvně je to na 4,5 měsíce, tedy předpokládáme, že v prosinci by mělo být hotové.
2: Obec plánuje opravit i horní náves v Obecké ulici. Začít s tím chce příští rok.
3: Počasí.
2: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, občas i velká oblačnost s přeháňkami, výjimečně i možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní. Rozptylové podmínky tak budou velmi dobré a biozátěž zůstane na jedničce mírná.
3: Více zpráv najdete na naši...

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, taky přeju.
0: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí. Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint East.

0: tut ešte. A ešte chce točiť.
1: A vy?
0: A ja pozor, ja som nejstarší točící režisér v Čechách.
1: Tak. To je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
0: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
1: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
0: Já si myslím, že lidi tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
1: A o jakési nenáročnosti?
0: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
1: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Koupila by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedno

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Hmm. Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No, pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. V Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdál je. A já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodný. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. let a to bylo fantastický, jo. To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo a to bylo o tom, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, to je taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Musíme, já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a přišlo rok 89, no. 90. leta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na tankový prapor. A ten tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce, zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení, tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo? No. To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo. Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chvilecky říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam jeli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali, no a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom poznat na tom výsledku.
0: Tak a posouvají ku předu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no, ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že v Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby... A jak bys to třeba řekl jinak? A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent. To se může třeba objevit 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Koukačí hnízdo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko. Ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: U novomlýnských nádrží otevírá sanatorium Pálava pro pacienty po mrtvici nebo po těžkých úrazech. V náměště nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, jeden člověk nehodu nepřežil. Na Bílé hoře v Brně Židenicích změnili péči o zeleň, podpoří vzácné rostliny a bude proměnlivě oblačno s přeháňkami teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. U novomlýnských nádrží právě otevírá nové rehabilitační sanatorium Pálava. První pacienti se tam začnou léčit na podzim. Jihomoravský kraj zaplatil za výstavbu zařízení zhruba 700 milionů korun bez daně. Část nákladů pokryla dotace.
4: Rehabilitační ústav má kapacitu 160 lůžek. Ze začátku fungování jich bude k dispozici jen polovina. Pracovníci se tam postarají o lidi po mrtvici, těžkých úrazech, ale také po operacích páteře, míchy nebo mozku. Zdravotníci při péči využijí místní, silně mineralizovanou termální vodu. Sanatorium doplní síť podobných center, která jsou v Česku pouze 3 a žádné zatím na Moravě nebylo. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Otevření sanatoria Pálava se budeme věnovat po půl čtvrté. Při pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a také 4 pozemní posádky záchranářů. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k jeho výbuchu. Zranění jsou 2 lidé, uvedla to policie na síti X. Částečně je tak uzavřena ulice Koperníkova a generála Svobody. Na místě zasahují policisté i zdravotníci. Podle oznámení vodovodu a kanalizací Kroměříž neteče v části města voda. Městská část Brno Židenice zavedla v lesoparku Bílá hora nový způsob péče o zeleň. Stará se o ní specializovaná firma. V těchto dnech tam skončila první mozaiková seč, kdy je část porostu záměrně ponechána bez zásahu kvůli posílení biodiverzity a ochraně hmyzu. I ve svažitém terénu musí pracovníci posekaný materiál sbírat, aby omezili šíření invazních druhů, vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
5: Ve chvíli, kdy se ty invazní rostliny posekají a nechá se ta hmota tam ležet, tak oni se mnohem lépe množí. Z toho důvodu je potřeba ten výhrab a ten odvoz toho materiálu. Zlepšujeme tím podmínky pro ty vzácné druhy a mezi těmi druhy třeba může být ten všude zmiňovaný koníklec.
3: Počasí.
2: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, občas i velká oblačnost s přeháňkami, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Více už za chvíli s brněnskou meteoroložkou Barborou Kučerovou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Ostrovačic s kolonami. Na stém 95. kilometru pak ve směru na Vyškov došlo k nehodě. Pozor i v místě nehody na silnici z Pohořelic do Přibic. A jak zaznělo, v Kroměříži je dočasně uzavřeno několik ulic u Květné zahrady, probíhá

0: teď až do 16. hodiny. U mikrofonu Borek Kapitánček a věřím, že jste první část dnešního dne strávili v klidu, v pohodě, v tom prázdninovém naladění a že podobné to bude i v té druhé části. Byť, a to už mám na mysli, už se blížící meteorologické okénko, byť jsme tedy dnes z toho běžného sortimentu letních meteorologických jevů ochutnali skoro všechno, od modré oblohy přes přepršky, já slyšel dokonce i hromy, tak se přesto zeptám Barbory Kučerové, jestli nám náhodou tahle nabídka nebude ještě o něco bohatší během odpoledních či večerních hodin. Ale teď už bych měl gratulovat Liborům, kteří dnes slaví své jmeniny. Všecko nejlepší, milí pánové. Zdraví, štěstí a lásku, to samozřejmě. A platí to i pro ty z vás, kteří slaví narozeniny. A abyste věděli, že v tom nejste ani zdaleka sami, dnes by měl narozeniny třeba naivní malíř Libor Vojkůvka. Narozeniny slaví Michal Horáček, textař a žurnalista, anebo herec a hudebník Vojtěch Dyk. A ještě jedno výročí, dá-li se to tak říci, bych měl. Přesně před 60 lety se na vrchol britské singlové hitparády vyhoupla Sinatrova Strangers in the Night. Ne, nebudu zpívat, nebojte. Od toho máme odborníky, třeba Radka Tomáška.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, je za námi jedna z osmdesátkových sond. Jinými slovy, podívali jsme se do doby, kdy se i rockeři hodně výrazně snažili o to, aby jejich účesy byly in. Ale teď pryč od účesů k meteorologii, k informacím o tom, jaké máme počasí na jižní Moravě, mám na lince tu z nejpovolanějších osob Barboru Kučerovou, meteoroložku brněnské pobočky ČHMU. Přeju dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké teploty panují na jižní Moravě?
2: Pohybují se teploty teď nejčastěji mezi zhruba 18 a 22 stupni Celsia a k tomu je na obloze většinou oblačno, na Strážnicku tam ještě trošku prší a ty srážky se postupně přesouvají směrem na východ.
1: No, pocitově máme o něco chladněji než třeba ještě před týdnem, ale možná je to jenom můj subjektivní dojem, co nás čeká během odpoledne a co na večer.
2: A mělo by zůstat tady ta větší oblačnost, ale může být proměnlivá a potom ty přehánky by už se možná úplně tvořit neměly, měly by postupně odejít a ta oblačnost by potom v průběhu ještě zbytku dne měla a spíše potom až večer i ubývat. Maximální teploty ty možná ještě trošičku povyrostou, ta maxima dnes očekáváme i k 25 stupňům Celsia, takže tam ještě nějaký potenciál na růst teploty je a vítr bude stejně tak, jak vane teď, často čerstvý severozápadní s rychlostmi do 30 km v hodině.
1: Takže tu klasickou letní meteorologickou nabídku, ten sortiment jsme si dnes opravdu prošli z jednoho směru až do druhého. Větrno, přehánky, ale i modrá obloha, oblačno a to všechno v jednom dni. Jaká nás čeká noc na pátek?
2: Ta bude převážně polojasná nebo skoro jasná, ta oblačnost může být ale občas i větší a také se v té větší oblačnosti mohou objevit nějaké ojedinělé přehánky, respektive ojedinělá přehánka. Zítřejší ranní teploty budou mezi 12 a 9 stupni Celsia a také už v noci nebude vát vítr čerstvý, ale mírný s rychlostmi asi do 25 km v hodině.
1: V pátek 24. července bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Zátěž mírná. Východ slunce v Brně nastane zítra v 5 hodin a 14 minut. Západ potom ve 20 hodin a 47 minut středoevropského letního času. No a jaké počasí nás čeká přes den?
2: Tak to ráno bude ještě tak jako noc s malou oblačností a potom po ránu a v průběhu dopoledne se postupně vytvoří kupovitá oblačnost a přes den převáží opět oblačno. Večer se naopak zase zpět bude postupně vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia a k tomu mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi do asi 25 km v hodině.
1: Takový by měl být na jižní Moravě zítře, který pátek 24. A Barboro, co předpovídáte na víkend? Bude spíš slunečnější, letní, anebo bude plno mraků?
2: Sobota a většina neděle ještě slunečná bude, konkrétně v sobotu to bude skoro jasno až polojasno, ale ta oblačnost může být na přechodnou dobu zvětšená, ale když už bude zvětšená, tak bude často průsvitná, sobotní maxima mezi 25 a 29 stupni Celsia a neděle bude zpočátku s menší oblačností často polojasná a potom převáží oblačno až zataženo a od jeho západu se hlavně potom později odpoledne a večer a také v noci objeví déšť nebo přehánky, lokálně i nějaká bouřka, ale i tak ta nedělní maxima mezi 27 a 31, právě protože srážky budou přecházet až spíše později během dne.
1: Meteoroložka Barbora Kučerová vám řekla, jaké počasí nás čeká až do konce týdne v našem jihomoravském regionu. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne i vám, naslyšenou.
1: Dovolím si dodat, že to bude počasí vhodné k vašim výletům. No na jeden takový vás zhruba za půl hodinky pozve i Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Ať už je to jakákoliv činnost, kterou provozujete, tam, kde vás teď zastihla Věra Špinarová s touhle písničkou A já tě závidím, tak tam všude vám přeju dobré odpoledne. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček a je čas na pozvánky, které tentokrát budou převážně hudební. Tedy je to pár převážně hudebních typů na chvíle už skoro na dosah. No tak, když se dívám na takový rychlý, v tomto případě sociálně síťový, facebookový přehled, tak dnes v 19 hodin v našem studiu číslo 7 na Beethovenově ulici vás čekají další labužníci, tedy další fajnšmekři. Ano, fajnšmekři v sedmičce vystupuje Vesper a Daniel Bulatkin Jazz Band. Dnes také mezi 18. a 21. hodinou návštěvníky Slovanského náměstí v Králově Poli čeká hudební čtvrtek. Bude se zpívat a doufám, že se bude i hrát. Ne, obráceně, bude se hrát a doufám, že se bude i zpívat. No a na zítřek, to bych pro vás vlastně měl taky jednu hudební pozvánku. Soudě podle předpovědi počasí, kterou jste před chvílí slyšeli od Barbory Kučerové, by se zítra k večeru měla vyjasnit obloha. Cituju, večer a v noci, moment, tady to vidím, pátek. Večer se postupně téměř vyjasní, teploty 22 až 25 stupňů Celsia. No tak to bude fajn, protože na Ponavě, to je to místo v Lužánkách, kde se napojuje, respektive končí třída kapitána Jaroše, tak tam se zítra něco bude dít. A tam se děje pořád něco. Ale zítra tam vystoupí ostravská kapela Banda Band, která hraje autorskou muziku na pomezí blues, rocku, funky či latiny. Pardon, latiny. Ale hlavně tahle banda vypráví příběhy. Hraje písničky pro lidi, kteří mají rádi chytré texty, poctivou muziku a koncerty, ze kterých se neodchází jen s refrénem v hlavě. Písničky, ve kterých se možná poznáte. Zítra v 8 večer Banda Band na Ponavě. Ale ještě pořád to není všechno. Taky mám jednu sobotní pozvánku. A v sobotu, no to se v Brně bude konat největší afroudálost v České republice. Uskuteční se v Nové zbrojovce v Brně na Lazaretní ulici a startuje ve 13 hodin tenhle Afrofest Brno 2026. Co vás čeká? Rozmanitá africká kuchyně ze všech koutů Afriky. Módní africká přehlídka, fotbalový turnaj, dětská zóna, akrobatická show, ale taky společenský tanec, africké tradiční tance, živá hudba a koncerty, i výstava afrických řemesel a ručně vyráběných artefaktů. Jste zváni na Afrofest Brno 2026 tuto sobotu ve 13 hodin v areálu Nové zbrojovky v Brně. Ať se vám tam líbí. Ať se vám za malou chvilku hodí i informace, které pro vás chystáme. Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly radary ve Chřibech na silnici spojující Brno a Uherské Hradiště přes 230 případů překročení rychlosti. Podle policie si řidiči po instalaci úsekového měření dávají větší pozor. Svědčí o tom i menší počet vážných dopravních nehod. Podrobnosti k tématu dodáme už za pár chvil, jen co odspívají své písničky Jakub Smolík, Beatles, a zpívat sice nebude, ale co odzvoní Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: Lehárko si to tak štráduje plavčík po pláži na Priglu, nuda. Semo tamo mrkne na hladinu, ale najednou lapne megafon a beká na jednu z loděk.
3: 99, 99, jste za červenou bojkou, vraťte se!
2: V ten moment za ním doběhne kolega a hlásí, co blbneš, vždyť v pučovně máme loďky akorát do 80. Plavčík zase, megafon grozně a už beká.
3: 66, 66, máte nějaký problémy?
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Letní prázdniny, které prožíváme, to je přece obdoba doba cestování. No a na cesty, na silnice vás teď vlastně zvu v naší další reportážní zkratce. Už vlastně ani nespočítám, kolikrát za život jsem tou trasou jel. No letos minimálně 6x, 3x tam, 3x zpátky do Zlechova. Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly radary ve Chřibech celkem 236 přestupků. Navíc v této části silnice první třídy číslo 50 spojující Brno a Uherské Hradiště nedošlo k žádné závažné nehodě. Podrobnosti zjišťoval reportér Českého rozhlasu Michal Sladký, se kterým jsem teď ve spojení. Dobré odpoledne, Michale.
1: Hezké odpoledne. Já právě teď stojím u jednoho z těch radarů, který se nachází u Bystra Tramp. Od něj až po odbočku na obec Stupava jsou na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem od 24. června v provozu hned 3 úseková měření. Prozatím jsou k dispozici údaje do 13. července, tedy za prvních 20 dní. Na odboru dopravních a správních agent v Uherském Hradišti podle jeho mluvčí Dagmar Vackové za tuto dobu evidují 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti.
0: No já, když se kochám při cestě 50, tak si říkám, to se krásně jede. A neříkám, že bych se vůbec nedíval na tachometr, ale ono to někdy svádí. Takže se ptám, kde nejčastěji se řidiči přestupků dopouštějí.
1: Je to právě hned v tom prvním úseku mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Radary tady také zaznamenali i dosavadní rekordmany, když zde řidiči jeli rychlostí 129, 128 a 127 km v hodině. Za nedodržení povolené rychlosti hrozí řidičům pokuty od 2 do 25 tisíc korun. A pokud by tuto hranici překročili o 50 km v hodině a více, může jim být podle zákona o silničním provozu uložen zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
0: Michale, jaké jsou zkušenosti policistů? Dávají si řidiči od spuštění radarů větší pozor a ubylo třeba nehod?
1: Statistiky zatím potvrzují, že ano. Zatímco letos od spuštění radarů nedošlo v Buchlovských horách k žádné závažné dopravní nehodě, za stejné období loňského roku to bylo 5 nehod. Při nich zemřel jeden motorkář a dalších 7 lidí utrpělo zranění. A když policisté měřili rychlost v době, když byly radary nainstalovány, ale ještě nefungovaly, podle policejního mluvčího Radomíra Šišky také zaznamenali pokles přestupků. Nejčastější příčinou dopravních nehod v Buchlovských horách je dlouhodobě rychlost. Proto se policisté budou na kontroly v tomto rizikovém úseku nadále zaměřovat, a to zejména kvůli motorkářům.
0: Objeví se v tomto úseku frekventované silnice číslo 50 ještě další radary?
1: Ano, je to tak. Od odbočky na Stupavu po křižovatku na Střílky se připravují další dvě místa, kde se bude měřit rychlost. Kdy přesně budou v provozu, se ale ještě neví.
0: A já dodám, že další radary jsou na této silnici směrem k Brnu, například u Slavkova nebo v Bučovicích. Ovšem teď za informace děkuji reportérovi Michalu Sladkému, loučím se s ním. Dobré odpoledne.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: A vám, kteří čekáte na pozvánku na výlet, už teď můžu sdělit, že to bude Hana Slabáková, která vás na něj pozve.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
0: Jen si musíte ještě chviličku počkat, ale bude to hezké čekání s písničkou Pavla Bobka. Muž na konci světa je tu.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne a krásné léto přeju, vážení přátelé. Jste-li turisty a turistkami založením od samotného dětství, už asi víte, že vás o víkendu čeká další turistická akce, o které teď ale přichází ještě o něco víc říct do našeho odpoledního vysílání Hana Slabáková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Klášťov, já tam ještě nebyl. Zkuste mi přiblížit to místo, kde se tuto sobotu budou turisté a turistky přímo shromažďovat.
1: Tak je to vysloveně bájná hora, vlastně archeologické naleziště. Je tam taková velká skála na vrcholu opatřená křížem. Vykopávky tam provádělo Zlínské muzeum a vlastně v muzeu ve Zlíně se můžeme také na některé ty výsledky tady toho archeologického výzkumu podívat. Našla se tam opravdu spousta věcí a to místo je opravdu bájné, opředeno řadou legend. A o těch se tam právě vždycky vykládá na tom místě. Někdy bývá právě i archeolog přítomen a vysvětluje to přímo na místě a sice v tu sobotu od 10 hodin a bývá tam také připraveno občerstvení. No a jak píší pořadatelé, tak je možné si užít příjemný den v přírodě s možností setkat se s dalšími nadšenci turistiky. A odkud jak si naplánovat trasu, tak buď je to z Vizovic, odkud se vyráží z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v 8.30 a je to 16 kilometrů, nebo se dá dojet autobusem na zastávku Bratřejov Točna a odtud je to na Klášťov 3 kilometry. No a co můžeme najít i v okolí, tak to je třeba Ploština, to je to známé místo, nechvalně známé z druhé světové války, kdy ta obec byla vypálena a řada lidí tam přišla o život, je tam nově upravený památník. Odtamtud se dá dostat také k rozhledně, která je nad obcí Drnovice, vlastně kousek pod tou Ploštinou. No a nebo při té cestě z Vizovice můžeme stavit na rozhledně Doubrava, což je vysoká kovová rozhledna, z které je rozhled opravdu do celého kraje. Tady ta akce je oblíbená, už je to 25. ročník, takže kdo má rád trochu tajuplnosti a takových věcí a krásné listnaté lesy, právě které zůstaly v okolí Vizovic, tak nechť vyrazí na Klášťov.
0: Vyzkoušejte už tuhle sobotu výstup na Klášťov. Na výlet vás pozvala Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Po pádu vojenského vrtulníku na Třebíčsku zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných. Růst cen pohonných hmot bude podle analytiků pokračovat, zdraží zejména nafta. Hustopečím došla voda v městských retenčních nádržích a zítra bude postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD míří kvůli nehodě armádního vrtulníku do náměště nad Oslavou na Třebíčsku, potvrdilo to ministerstvo. Na palubě vrtulníku Venom bylo 5 vojáků, jeden pád nepřežil. Stroj po pádu začal hořet. Českému rozhlasu to řekl mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček. V péči záchranářů nakonec podle něj skončilo 7 osob.
4: 3 osoby se středně těžkým zraněním jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně. Jeden pacient s lehkým zraněním byl převezen do nemocnice v Jihlavě a zbylé 3 pacienty jsme po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči.
2: Armáda na sociální síti X uvedla, že je v kontaktu s rodinou zesnulého vojáka a poskytuje jí veškerou potřebnou pomoc. Nehodou se budou zabývat vyšetřovací komise. Až do ukončení vyšetřování nebude armáda používat vrtulníky systému H1, mezi které vrtulníky Venom patří. Růst cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v příštích dnech. Výraznější zdražování lze přitom očekávat opět u nafty, které je na trhu nedostatek. Cena nafty tak může v příštím týdnu zdražit až o 2 koruny za litr. Benzín zdraží zhruba o polovinu. Vyplývá to z komentářů analytiků pro Českou tiskovou kancelář. Retenční nádrž pod domem městských služeb v Hustopečích na Břeclavsku je zcela vyschlá. Stalo se tak poprvé od jejího vybudování před skoro 6 lety. Dostatečné zásoby nejsou ani v dalších nádržích. Pracovníci služeb teď zalévají zeleň vodou ze studen nebo z čističky odpadních vod. Bouřky, které minulý týden zasáhly jižní Moravu, podle radnice nepomohly doplnit zásoby. Vysvětluje místostarosta Hustopečí Bořivoj Švásta ze Zelených.
5: Je potřeba mít pod dozorem a řešíme to vakama, aby se nemuselo zalívat často, to znamená dávají se tam 60-litrový vaky a jednou za týden se naplní. A vymýšlíme všechny možné způsoby, jak to řešit, aby jsme o tu výsadbu nepřišli, protože by to byla škoda. Sport.
2: Fotbalisty Artisu Brno posílí ofenzivní univerzál Alexis Allegué. 29-letý kamerunský hráč přestoupil do týmu nováčka nejvyšší soutěže z Jablonce. V novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Kluby o transferu informovali na svých webech.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou méně oblačnosti, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno, večer se pak postupně téměř vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr bude foukat mírný, severozápadní až severní, biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Domašova. Na stém 94,5 kilometru pozor u nehody ve směru na Vyškov. Nehoda omezuje provoz i na silnici 50 u Bučovic na cestě do Nesovic, stejně jako na Šardické ulici ve Svatobořicích Mistříně. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeju dobré odpoledne, vážení přátelé, píšeme 23. července 2026 a k tomuhle datu vlastně máme i jednu pranostiku. Prší-li o Apolináři, dlouho se zle

0: Nastartujte svou štítnou žlázu. Tak se totiž jmenuje ta knížka, kterou můžete mít dnes v trefě za dvě správné odpovědi. Tématy, ze kterých si budete už za pár chvil po písničkách v podání skupiny Mňága a Žďorp a taky v podání Suzy Quattro vybírat, je dnes Brněnský rozhlas, hlavní města, dějepis a křížovka. Takže telefon 726 46 5200 a zhruba za 3 minutky začnu koukat, kdo byl nejrychlejší. 726 46 5200. U mikrofonu Borek Kapitánček. Trefa je před námi. Přeju dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a to první, co musím v té právě otevřené trefě soutěži tohoto jména udělat, je pogratulovat, protože na telefonu čeká Libor. Dobré odpoledne a všecko nejlepší ke jmeninám.
1: Dobré odpoledne, moc děkuju.
0: Libore, ale to bych chtělo hezký dárek, tak já sice vím, jaké otázky se skrývají pod názvy jednotlivých témat, ale nemůžu vás navádět, kde to je trošku těžší a kde je to trošku jednodušší. Je to na vás.
1: Musíte se snažit, ano.
0: Ta volba dvou ze čtyř témat. Brněnský rozhlas, to je to první, pak domácí, pak potom hlavní města, dějepis a křížovka. Vyberte dvě témata.
1: Zkusíme křížovku a dáme dějepis.
0: Je vybráno a v tom pořadí, jak jste zmínil témata, taky budu klást otázky. Držím vám pěsti, odměnou pro vás může být zdravovědná kniha z nakladatelství Kazda. Nastartujte svou štítnou žlázu. Tam se taky člověk dozví plno důležitých věcí. Spouštím minutový limit a ptám se nejprve na křížovku. No, tak v tomhle případě, myslím si, ani nemá cenu. Nemá cenu, no já nikdy nenabízím v křížovce varianty, ale nechám to na vás. Evropan na dvě písmena.
1: Ir.
0: Říkáte Ir. A dějepis, tam to možná bude trošku těžší. Zákoník 12 desek z poloviny 5. století před naším letopočtem byl nejstarší kodifikací práva. Ale pozor, jakého? Perského, římského nebo keltského? Zákoník 12 desek.
1: 12 desek... Dáme keltský.
0: Říkáte, že to byla kodifikace keltského práva z poloviny 5. století před naším letopočtem. Ještě běží minuta naší trefy. Ještě pořád můžete změnit obě dvě odpovědi. Ale já myslím, že si stojíte za svým, že jo?
1: No, když do pekla, tak na pořádné kobyle, že jo?
0: Máte pravdu. S tím Irem jste pravdu taky měl. Jen s tím keltským právem to nevyšlo. Zákon, respektive zákonník 12 desek, latinsky lex nebo leges duodecim tabularum, je nejstarší kodifikace římského práva. Jednalo se o 12 bronzových desek, které byly vystaveny na Foru Románu a bohužel tato odpověď vám uzavřela dveře k výhře. Moc mě to mrzí, Libore, zejména dnes, kdy slavíte jmeniny, ale pevně věřím, že to je poslední negativum 23. července, tedy den dne vašeho svátku. Libore, můžete mi oplatit svůj neúspěch otázkou ze všeobecných vědomostí.
1: Od minule na vás čeká otázka z řeky Svratky, takže se ptám, jak se jmenuje poslední přírodní meandr na řece Svratce?
0: Možnosti by byly, takže já nevím.
1: Já jsem v podstatě nápovědu dal už na začátku, když jsem se představil. Hodně velkou.
0: Mm-hmm. To bude něco s Váňou.
1: Ne.
0: Tak to nevím.
1: Bydliště tam bylo.
0: No, ale tady nemůžu vlastně ani prozradit vaše bydliště. Takže se podám. To víte, GDPR, no.
1: Nosislavská zátočina.
0: Nosislavská zátočina. Já si to aspoň najdu na mapě a vám děkuji za rozšíření mých obzorů. Libore, mějte se hezky a šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Děkuji. Hezký den i vám.
0: I vám. Je čtvrt na čtyři, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a už za chvíli tu bude další zastávka letošního zámeckého léta. Kam konkrétně se vydáme, to nám tradičně prozradí František Kinský. Za pár chvil. Ale zaspívat si s Jarkem Nohavicou, to taky můžete. I s Jiřím Helekalem za pár chvil.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho.

0: se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Před malou chvílí se v dobrém odpoledni, a vy si to vlastně můžete ověřit zpětným poslechem v našem audioarchivu na brno-rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, tedy před malou chvílí v naší trefě dvakrát správně bohužel neodpověděl náš soutěžící. Jedna odpověď, ano, ta šla, ale ta druhá, tam to nevyšlo. No a potom mi vrátil svůj neúspěch svou vlastní otázkou a já se k ní teď záměrně vracím, abych rozšířil možná obzory i některým z vás. Ptal se mě na ten poslední meandr řeky Svratky a má ve všem pravdu, měl ve všem pravdu náš soutěžící Libor. Tahle památka, ona je to opravdu přírodní památka v okrese Brno-venkov, se nachází na 25. říčním kilometru řeky Svratky severozápadně od obce Nosislav. A když říkám, že je to přírodní památka, ona Nosislavská zátočina, tak důvodem ochrany je zachování posledního přirozeného meandru na dolním toku Svratky, tedy jižně od Brna, kde jsou břehová společenstva s významným výskytištěm živočišných populací. Chráněn je tok a koryto řeky spolu s přilehlými pozemky. Liborovi děkuji za rozšíření znalostí a vám teď nabízím pozvánku. I když nebudu to vlastně ani já. Pokud putujete rádi po zámcích, my vám to v našem vysílání umožňujeme každý den po celé léto. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti o našich zámcích a zároveň ho můžete brát i jako tip na výlet. A jaký zámek vám představíme dnes? No to nám právě teď odhalí náš průvodce zámeckým létem, František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta, teoretika, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být čtyřikrát větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře, byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zítra, v pátek 24. vás také vezmeme na jeden zámek. Kamže se to vydáme společně i s Františkem Kinským? Naším cílem bude barokní perla Dolního Povltaví. Zámek Veltrusy.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: U Novomlýnských nádrží otevírá první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici nebo po úrazech na Moravě. Krajské zařízení Sanatorium Pálava nabídne 160 lůžek. A my se v našem dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno za chvíli spojíme s naší reportérkou, která zařízení v Pasohlávkách je. Počkejte si na to.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: něco nového na Jižní Moravě? Odpověď na tuhle otázku, a vlastně je to vícero odpovědí, dostáváte pravidelně v našem dobrém odpoledni, ale také během dobrého rána, Moravo, i během dopoledního vysílání. No prostě jste-li správně naladěni na vysílání Českého rozhlasu Brno. Takže teď se dozvíte například o tom, co se děje v Pasohlávkách u Novomlýnských nádrží. Tam po dvou letech končí výstavba rehabilitačního sanatoria Pálava. Dnes zástupci Jihomoravského kraje zařízení pro 160 lidí otevírají. První pacienti se tam ale začnou léčit až od září. Nový ústav stál bez daně téměř 700 milionů korun. A my teď máme v jeho areálu reportérku Alenu Hesovou, které přeju dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Aleno, jak sanatorium vypadá? Zkus mi to přiblížit a řekni taky prosím, jaké léčebné postupy nebo technologie tam budou zdravotníci využívat?
1: Je to třípatrová budova, kousek od hlavní silnice, která vede od odbočky z 152 sem do Pasohlávek. Zatím stojí tak trošku v polích, takže je taková poměrně nápadná. Já jsem prošla několik těch šedobílých chodeb, tady všechno se leskne, voní, je to takové ještě neochmatané, jak bych řekla. A viděla jsem samozřejmě několik těch oddělení léčebných, třeba to vodoléčby, kde byla spousta masážních bublinkových ván, také bazén na rehabilitace. Některé ty vany jsou napuštěné místním mineralizovaným termálním pramenem, který personál bude využívat. V dalších odděleních třeba na rehabilitacích mají kromě těch standardních cvičebních nástrojů i nějaké moderní technologie a robotiku. Pacienti tady obvykle stráví delší dobu, takže jsou pro ně připravené také pokoje. Je tady kuchyň, jídelna a upravené je i částečně i to okolí budovy. Nechybí tady altánek, lavičky, vodní prvky, takže to i vybízí potom k nějakým menším procházkám.
0: S jakými problémy se budou pacienti v ústavu léčit?
1: To spektrum bude docela široké, od lidí po mozkových příhodách přes ty, kteří utrpěli nějaké těžké úrazy, případně prodělali některé typy operací, včetně neurochirurgických. Případně personál pomůže lidem s neurologickými onemocněními, pacientům po amputacích nebo po poranění páteře a míchy. Doteď na Moravě žádné podobné zařízení nebylo. V celém Česku jsou jenom tři, v Kladorubech na Benešovsku, Hrabini na Opavsku a v Lůži-Košumberku na Chrudimsku. No a pro zajímavost z Brna, to mají klienti momentálně nejblíž do toho Kladrubského a autem to trvá hodinu a půl.
0: Ještě mě zajímá, proč začne zařízení přijímat klienty až od září?
1: Ono ještě nedávno vedení mluvilo poměrně neurčitě o druhé polovině letošního roku. Nakonec se mu podařilo dostat potřebná povolení a pokročit ve vyjednávání dohody se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ještě vlastně čerstvě během tohoto týdne. A takže kancelář sanatoria začne přijímat žádosti o péči od 17. srpna a nástupy klientů plánuje během září. V první etapě budou mít pacienti k dispozici 80 lůžek, pak se ta kapacita navýší a nejpozději do konce roku 2028 to bude těch konečných 160 míst. Ještě že během června a července nastoupilo do sanatoria celkem 110 nových zaměstnanců. Pracovat tady budou kromě lékařů, fyzioterapeutů nebo sester taky psychologové, logopedi, nutriční terapeuti a sociální pracovníci.
0: Z nově otevřeného krajského rehabilitačního zařízení u Novomlýnských nádrží se do vysílání dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno přihlásila reportérka Alena Hesová. Já děkuji za informace, přeju dobré odpoledne a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Zbývá už jen několik málo minut, než se dozvíte, co v učebnicích nebylo. Ano, za chvilku tu bude dnešní vydání tohoto cyklu. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy. No, byť se mi to tak úplně netýká, i já si rád poslechnu novinky z této oblasti.
2: Český rozhlas Brno.

0: vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Za necelých 9 minut bude 16 hodin a to už bude čas nových zpráv. Do studia Českého rozhlasu Brno je přinese Pavel Chaloupka a poté budete společně s Ivou Hitnerovou a Patrikem Rozehnalem vybírat scénky v hodině plné humoru na přání, tedy následovat bude Humoriáda. Ale já se ještě vrátím k tomu, co je za námi v našem dobrém odpoledni. Tak před chvílí to byl Martin Písařík s tím, co v učebnicích nebylo na téma vlasy, a teď písnička Pala Hamela z RPŠ, tedy z RPŠ u nás. To mě nemohlo nepřipomenout moje poznámky v třídní knize a potom taky v deníčku. To byly doma reakce. Vyrušuje, hraje si s pravítkem a vyrušuje. No víc už vám toho říkat nebudu. Jen snad zmíním to, že se znovu můžeme potkat na rozhlasové vlně po 23. hodině. To bude čas noční linky. Tu vám dnes naše vysílání nabídne na téma škola, ejhle další, škola nebo řemeslo jako jistota. Budu se na vás těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Čínský investor má za půl roku kolaudovat nové lázně u novomlýnských nádrží. Stavět stále nezačal. Veřejná komunikace postavená soukromým investorem jako náhrada patří Brnu. Policie uvolnila dopravní omezení v místě havárie vodovodního potrubí v Kroměříži a zítra bude postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Čínská firma Raisun stále nezačala stavět nové lázně u novomlýnských nádrží. Hlavní budovu by přitom měla kolaudovat příští rok v lednu. Je to jedna z podmínek smlouvy s Jihomoravským krajem, od kterého pozemky na výstavbu koupila. Krajská společnost Jihomoravská zdravotní může dát investorovi pokutu až 40 milionů korun, případně chtít pozemky zpátky.
2: My samozřejmě tam nemusíme uplatňovat jenom smluvní pokutu, ale i to, že bychom za tu původní cenu ty pozemky kupovali, o tom my určitě uvažovat budeme.
3: S jakýmikoliv kroky ale musí kraj podle hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL počkat do uplynutí lednové lhůty. Ředitel společnosti Raisun Edward Shu Českému rozhlasu napsal, že řeší další kroky.
4: V tuto chvíli nemůžeme potvrdit konkrétní datum výstavby. Načasování bude záviset na dokončení aktuálního strategického a finančního přezkumu.
3: Firma za pozemky v roce 2019 zaplatila zhruba 380 milionů korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Chodníky, zelenči, veřejné osvětlení, které postavila jako náhradu za zrušené komunikace někdejší firma Moravská typografie v Brně při výstavbě svého areálu, definitivně patří Brnu. Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy Green Brno, která je nástupcem Moravské typografie a domáhala se určení vlastnictví ve svůj prospěch. Soud potvrdil, že vlastníkem komunikace, kterou investor vybuduje jako náhradu za jím zrušenou silnici či ulici, je vlastník původní komunikace. Informovala o tom mluvčí nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková. Jde o precedens. Soud se touto otázkou dosud nezabýval. Po havárii vodovodního potrubí v Kroměříži zůstávají v péči lékařů dvě zraněné osoby. Událost se stala při jeho opravě po půl jedné odpoledne, pokračuje mluvčí krajské policie ve Zlíně Šárka Trnková.
5: V tuto chvíli můžeme upřesnit, že se jednalo o horkovodní potrubí a aktuálně zůstává uzavřena ulice Štěchovice.
0: Až do 8. večerní pak může být v části Kroměříže částečně omezena dodávka vody.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou méně oblačnosti, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno, večer se pak postupně téměř vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat by měl mírný severozápadní až severní vítr, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. Na silnici první třídy číslo 50 omezuje provoz nehoda u Bučovic. Na cestě do Nesovic se tam projíždí kyvadlově. A podobně je tomu i v místě kolize na Šardické ulici ve Svatobořicích Mistříně. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda. Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
7: hezké
6: Ivo.
7: Hezké odpoledne.
6: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
7: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam tam pořád bude líbit. A po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
6: Vyvěšovali jste

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrechla jeho značkové košile. Poznamenala jeho elegantní trička. A husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelky

0: úplně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
1: Ivo, ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami třeba tam, kde to nemělo být?
2: To určitě jsem toho zmastil. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christianem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christian mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
1: Patinovaný.
2: Tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpě, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
1: to je nenávratně.
2: Myslím, že velmi nenávratně.
1: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
2: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci a tak.
1: No ale takže ty přece nemáš ty obrázky dneska, jakože by měl
2: ne,
1: tu patenty.
2: Nepatinu,
1: naopak září, tak jako.
2: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
1: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
2: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
1: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
2: To asi ne, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla, a z 99% nikdy to není tak povedený jako to první.
1: Ano.
2: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju, a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou, krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička, jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství, tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky, a tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
1: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak. No. To jsou podvody.
2: Ano.
1: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože stržen tím hlavním, co tam je. A to
2: ano,
1: je určitě
2: ona
1: obličej.
2: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Patriku, zdravím paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
6: Ano.
4: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
5: a
4: před oči.
5: A nejlepší byla Dcera v ulice.
4: Dobře, a co vybíráte?
5: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
4: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
4: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
8: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
4: Koček určitě je hodně na obrázku.
6: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
4: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
9: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
4: Dobře.
9: Děkuju.
4: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
10: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
11: Ale bohužel já už...
10: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser. Běž. Tak,
11: promiňte, já...
10: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
12: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
13: No, zaručeně, to je...
12: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
13: Ano, denně.
12: Od rána?
13: No, tak od rána přímo ne.
12: No tak vidíte, tak co tady děláte?
13: No, ale já pak strašně vyvádím.
12: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
13: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
12: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to, co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte? Chodíte do práce?
13: No právě z práce mě vyhodili právě.
12: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
13: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem. Odhodila, člověče.
12: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
13: No, já bych chtěl být zase střízlivý.
12: Bože, pane. Vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
13: Ano.
12: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. i sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavic, no tak vidíte.
13: No, ale alkoholismus je nemoc.
12: Ale abstinence taky. No.
13: A já pak dělám strašné věci. No.
12: Jak je například?
13: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
12: No, tak v našem věku to pohyb. To je zdravý.
13: No, tak potom taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
12: Jo, no. Vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo.
13: No, no, tak viděl jste jí.
12: No, na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. No, to je jedno, to se nepleťme, no tak.
13: No a potom třeba urážím lidi, víte?
12: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
13: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
12: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
13: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
12: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
13: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
12: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
13: No.
12: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
13: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
12: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
13: No, no, a další radu?
12: Co?
13: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
12: No to je jedna ze všechny rady.
13: No jo, mě strašně zle, víte.
12: Fakt?
13: No jo.
12: Je tě blbě, jo?
13: No strašně, to se nedovedete představit.
12: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka.
13: No,
12: co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
13: No, co se říže? Já to tam už to znám.
12: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, že to švato se srozej, to znáš, to tak.
13: Ne, co bych radši, ale, co? Já bych radši se...
12: Ale no, to stojí za pendrek, běž.
13: Ale tam už taky, Niko, jsem to poznal.
12: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
13: Sestřičko, prosím.
12: Ale ne, neboli sestřičky, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božel se na zdraví. Tak já mu závidím.
3: Pane Kajzere.
12: Pane doktore.
3: Vy jste mi zase sebral můj plášť. Neříkejte. Ty váš?
12: Rád bílej, že? Jem se ty barvy pletou.
3: Už po třetí tento týden.
12: Vážně, jo?
3: Kdo to byl?
12: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
3: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
14: Pane doktore, no, nelíbí.
3: Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
6: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těchto těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
4: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
6: ne,
4: v dětství?
6: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
4: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
6: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
4: ano,
6: saláty.
4: Nevzdal to.
6: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
4: Změna.
6: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
4: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije ano. Potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčkovou, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
6: Jistě.
4: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
15: Když jeme,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: A Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín to, Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
1: tohle stačí.
7: Její
1: život... Řekla jsi to někdy?
7: Asi jo, jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadílko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaise.
1: Marseillaise
7: jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten De Biro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy tamborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když jsi tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano. Hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byla, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: no tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělal takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti. No.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivo Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Na místo pádu vrtulníků v Náměšti nad Oslavou dorazil ministr obrany Zuna. Ochoz u Brna začne v srpnu s rekonstrukcí dolní návsi a zítra bude postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic 2. a 3. třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo z Oslavan do Ivančic. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městysem Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic jihomoravského kraje Monika Švěd. Vehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by tu měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
2: Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníku zemřel jeden voják, 7 dalších lidí je zraněných. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda pozůstalým poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Na sociální síti X vyjádřil soustrast rodině premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ochoz u Brna připravuje rekonstrukci dolní návsi. Kvůli ní a kvůli opravě dešťové kanalizace bude od začátku srpna částečně uzavřená silnice v ulici Náves. Dělníci tam do konce roku zřídí odpočinkovou zónu vydlážděnou žulou. Vzniknou tam lavečky, pítko nebo stojany na kola. Kolik za to obec zaplatí, popisuje starostka Eva Drochytková za hnutí STAN.
5: Vysoutěženo bylo za něco přes 15 milionů s tím, že 12,5 milionu je obecní investice, zbylá část je krajská investice. Smluvně je to na 4,5 měsíce, tedy předpokládáme, že v prosinci by mělo být hotové.
2: Obec plánuje opravit i horní náves v Obecké ulici. Začít s tím chce příští rok.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou méně oblačnosti, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno, večer se pak postupně téměř vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony na cestě do Brna po dálnici D1 se tvoří u Ostrovačic. S omezením po nehodě počítejte na silnici 50 u Bučovic na cestě do Neslovic a také na Šardické ulici ve Svatobořicích Mistříně. Nehoda je hlášena i na okraji Modřic na sjezdu ze silnice 52. Opatrně projíždějte po silnici 53 u Dyje. Na silnici tam vytekl olej. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Pěkné pozdní čtvrteční odpoledne posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je 23. července 2026, jsou 4 minuty po 17. hodině a právě začíná den v kraji. Hodina plná zpravodajsko-publicistického přehledu. Už za chvíli nám Pavel Chaloupka shrne nejdůležitější události dne a brněnští meteorologové následně přidají aktuální předpověď počasí. Otázku, čím nakrmit dobytek, si teď pokládá část tuzemských chovatelů skotu, zejména na jihomoravských polích se kvůli suchu urodilo málo krmných plodin. Více řekneme v reportáži. Přiblížíme také vyšetřování armádní policie, která se zabývá havárií vrtulníku u Náměště nad Oslavou, a podíváme se, jak pokračují přípravy výstavby dalšího úseku dálnice D55. Zazní také 22. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. No a pokud míříte do zahraničí, tak pro vás na závěr budu mít několik informací o dálničních poplatcích. O písničky, které nestárnou, vás samozřejmě neochudím, už za okamžik zaspívá Marta Kubišová. Janis Moras u mikrofonu, přeji vám dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Zpívala nám Marta Kubišová, před chvílí začal Den v kraji, zpravodajsko-publicistický přehled dne a Pavel Chaloupka nám teď zhrne nejdůležitější události dneška.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. U Novomlýnských nádrží dnes otevřelo nové rehabilitační sanatorium Pálava. První pacienti se tam začnou léčit na podzim. Jihomoravský kraj zaplatil za výstavbu zařízení zhruba 700 milionů korun bez daně. Část nákladů pokryla dotace. Naopak čínská firma Rice Sun se stavbou nových lázní u Novomlýnských nádrží stále nezačala. Hlavní budovu by přitom měla kolaudovat příští rok v lednu. Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu na přeložku části hlavního tahu z Brna na Svitavy. Dělníci narovnají úsek silnice 43 se zatáčkami mezi Závistí a Černou horou. Práce začnou v polovině září a podle šéfa brněnského závodu státních silničářů Davida Fialy si vyžádají minimální omezení provozu.
3: Ty práce budou probíhat 11 měsíců a jedním z hodnotících kritérií bylo také omezení provozu. Doprava tedy bude svedena pouze na 14 dní do jednoho pruhu.
2: Retenční nádrž pod domem městských služeb v Hustopečích je zcela vyschlá. Stalo se tak poprvé od jejího vybudování před skoro 6 lety. Dostatečné zásoby nejsou ani v dalších nádržích. Pracovníci služeb teď zalévají zeleň vodou ze studen nebo z čističky odpadních vod. Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například Vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
4: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
2: A podrobněji se tomu budeme věnovat za chvíli. Za 2 měsíce se zájemci poprvé podívají do otevřeného lesa pod brněnským Špilberkem. Z původního zarostlého houští vzniká park, který bude odrážet vzhled klasického lesa, naváže na už existující otevřenou zahradu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Já už jsem teď ve spojení s brněnskými meteorology. Na druhé straně linky je teď Bára Kučerová. Přeji příjemný podvečer.
2: Pěkný podvečer.
1: A v skutku je takový příjemný, pěkný letní podvečer, jak to vypadá na jižní Moravě aktuálně, alespoň na většině území.
2: Většinou je docela slunečno, byť se na obloze nějaká oblaka vyskytují a dělají často polojasno, případně možná někde i oblačno, a teploty se teď pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia.
1: To je ta aktuální situace, bude se nějak výrazněji měnit v těch následujících hodinách, potažmo potom v noci třeba?
2: Výrazně by se měnit neměla, mělo by zůstat polojasno a potom i skoro jasno, ale ta oblačnost se může chvílemi zvětšovat a spolu s tím jejím zvětšováním se může někde objevit i nějaká ojedinělá přeháňka. Teploty kránu klesnou mezi 12 až 9 stupňů Celsia a bude v noci vát mírný severozápadní až severní vítr.
1: Tak to bychom se mohli vyspat poměrně příjemně. Jak to bude vypadat zítra, tedy v poslední pracovní den tohoto týdne?
2: A to ráno ještě zůstane, nebo potom začátek dne zůstane s malou oblačností, ale po ráno a v průběhu dopoledne už se začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den pak převáží oblačno, večer se pak naopak zase zpět téměř vyjasní, zítřejší maximální teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný severozápadní až severní vítr stále, ale zítra s rychlostmi do 25 km v hodině a hlavně bude večer slábnout.
1: To byl výhled na počasí v noci a také zítra s Bárou Kučerovou. Báro, děkujeme, těším se někdy příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak já už jen dodám, jaká bude zítra biometeorologická předpověď. Podíváme se na to. Tak zítra by měla být na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, a sluníčko ráno vyjde minutku před 17:45. Tak tolik počasí a my pokračujeme v našem vysílání v podvečer na Českém rozhlasu Brno. Poslouchejte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Ať se vám dobře poslouchá. Hrát nám zpívat bude teď Guy Mitchell.

0: 3 minuty po čtvrt na 6 posloucháte Český rozhlas Brno. Čím nakrmit dobytek? Otázka, kterou si teď pokládá část tuzemských chovatelů skotu. Zejména na jihomoravských polích se kvůli suchu urodilo málo krmných plodin. Někde proto hrozí i snižování počtu krav. Více už za chvíli v reportáži.
1: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček 4 vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Zagorovou jsme se vydali na rande ke Zdinářku. Máme 17 hodin 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Špatná úroda na polích znamená i nedostatek krmiva pro dobytek. Nejhůř jsou na tom v tuzemsku chovatelé na Jižní Moravě, kteří musí řešit, jak výpadky nahradit. Jinak hrozí, že budou muset omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například i v Miroslavi na Znojemsku.
1: Co se týká objemných krmiv, tak jsme ve výrobě Vojtěžky na čtvrtině běžné produkce, takže je to pro nás velký problém, protože ty objemné krmiva my ničím moc nenahradíme.
2: Agronom Martin Šťastný mě zavedl přímo do kravína s desítkami kusů dobytka. Propad v úrodě Vojtěžky se snaží kompenzovat jinými plodinami. Čirok ani kukuřice na siláž ale zřejmě stačit nebudou.
1: Teďka čekáme, jak dopadne silážní kukuřice, ale už je jasné, že to nebude ani polovina nějakého průměrného výnosu.
2: Martin Šťastný tak musí zvážit krajní řešení, vysvětluje se slzami v očích.
1: V našem případě počítám, aby jsme vyšli s tím objemným krmivem, kde teďka vidíme ty odhady. Pro nás by byla jako jediná varianta momentálně snižování stavu skotu, že budeme tak musíme jít asi o 30% toho stáda dolů.
2: Tedy prodat nejprve odrostlá telata, případně i býky a jako poslední dojnice do bourárny, tedy na jatka.
1: Což nám zase prohloubí na druhou stranu ztrátu ekonomickou v produkci mléka.
2: Za kolik mléko prodá, totiž jako chovatel neovlivní. Problémy s nedostatkem krmiva má většina jihomoravských zemědělců, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
3: Pokud příroda neumožní a nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
2: Zemědělci tak doufají, že se ztráty v produkci krmiva podaří alespoň částečně dohnat podzimními plodinami.
3: Tím suchem v největší míře je teda poškozená Jižní Morava, část Vysočiny, to znamená Třebíčsko, ale i zprávy z celé republiky jsou, že dílčí části výpadků krmiv jsou, ale nejsou tak rozsáhlé, jak na Jižní Moravě nebo na Třebíčsku.
2: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky, která je v některých případech pod výrobními náklady. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

To byla kapela Mirai v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Brno. Hodiny ukazují přesně 17:30. Armádní policie vyšetřuje havárii vrtulníku u náměště nad Oslavou. Jeden voják při nehodě zemřel, další jsou zranění. Více si poslechněte za chvíli.

0: 3:30 po půl šesté posloucháte Český rozhlas Brno. Po havárii armádního vrtulníku u náměštské základny ošetřili záchranáři 7 zraněných vojáků. Jeden při nehodě zemřel. Záchranáři přepravili 3 lidi se středně těžkými zraněními do nemocnice v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. 3 pacienty po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči. Do ukončení vyšetřování příčin havárie armáda pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1. Na okolnosti nehody se armádní mluvčí Gabrieli Kugler zeptala redaktorka Tereza Pešoutová.
1: Můžete popsat, co se tedy vlastně na základně u náměští nad Oslavou stalo?
2: Tak my potvrzujeme, že k nehodě vrtulníků došlo. Došlo bohužel k jednomu úmrtí a ke zranění 4 vojáků. Profesionálních probíhá vyšetřování a samozřejmě pro nás je teďka priorita komunikace s rodinou padlého vojáka a pomoc rodině a péče o a pomoc rodinám a péče o zraněné vojáky, kteří jsou v nemocnicích.
1: Mezi zraněnými jsou pouze členové armády?
2: Ano, jedná se pouze o vojáky z povolání.
1: A víte už, proč vrtulník havaroval?
2: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody a kvůli tomu, že došlo vlastně k úmrtí a ke zranění, tak s ohledem na rodiny se nebudeme teďka vůbec k tomu vyjadřovat.
0: Řekla armádní mluvčí Gabriela Kugler redaktorce Tereze Pešoutové. Armáda provozuje na náměštské základně, která leží na rozhraní Jihomoravského kraje a Vysočiny, 3 typy vrtulníků. Havarovaný Venom patřil do dodávky, kterou koupilo Česko v roce 2019. Poslední 2 stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Za chvíli se vydáme na silnici. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího úseku dálnice D55. Začal pyrotechnický průzkum okolí. Více za chvíli.
3: Den v kraji.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečí.

0: Doznívá příběh Niny Zarečné z Čechova Racka v podání Tomáše Kluse v odpoledním podvečerním vysílání Českého rozhlasu Brno. Za chviličku máme 17 hodin a 40 minut, posloucháte Den v kraji, náš zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55, která má v budoucnu spojit Břeclav a Olomouc. Chybí úsek z Břeclavy do Bzence, polovina úseku z Přerova do Olomouce a také úsek mezi Napajedly a Babicemi. Ten přijde na 9 miliard korun. Stavět se má začít příští rok. Jako první na trasu budoucí dálnice nastoupili pyrotechnici.
1: Tam se budou třeba pohybovat těžký stavební stroje a právě kdyby nějaký tenhle ten těžký stroj najel třeba nějakou nevybuchou minu nebo bombu, tak by se něco mohlo stát.
2: S Martinem Dvořákem stojíme u pole ve Spytihněvi na Zlínsku, kde on a jeho tým začal s pyrotechnickým průzkumem.
1: Používáme německý magnetometr Forster Ferex. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
2: Průzkum je nezbytný pro výstavbu dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi. Na konci druhé světové války totiž v okolí bojovaly jednotky pěchoty. Přístroj dokáže detekovat kovové předměty různě hluboko pod zemí.
1: Ruční granát, puškový granát, protitankový, tak to je tak do metru a půl. Větší nějaký ty bomby, pumy, 100 kg, 250 kg, tak ty až do 6 metrů.
2: Tým se skládá ze 3 až 4 lidí. Mezi nimi je i František, který mi popisuje samotný přístroj.
3: Je tady nějaká kostra. Ty jsou připevněny 4 měřící sondy, k tomu je přidělaná měřící jednotka společně s baterií a s protizávažím vzadu. Ty nám to řekl, že sondy jsou připojené a můžeme měřit. My můžeme zjistit, jestli se tam nachází nějaká anomálie, ale pouze až po vyhodnocení do grafické podoby můžeme vlastně zjistit, jakou velikost má a poskytnout tady tyhle data pyrotechnikovi, který se podle toho rozhodne, jestli kopat nebo ne.
2: Samotná konstrukce váží kolem 15 kg.
3: Střídáme se, nejde s tím měřit celý den. Člověk by byl hrozně unavený, uřícený. Je to náročný. Co nám stěžuje práci, je terén. Když chodíme po oraném poli, tak je to mnohem náročnější, než když chodíme po nějaké krátce posekané louce.
2: Přístroj může mít i namontovaná kolečka nebo může být poháněný pomocí čtyřkolky. Lidská síla má ale podle Martina Dvořáka určité výhody.
1: No, my záměrně máme variantu bez koleček, právě aby jsme to mohli nosit na zádech, protože potom máme jistotu, že kdekoliv máme měřit, tak to je všude průchozí pro nás.
2: Tým musí prověřit 80 hektarů území. Pokud vše půjde dobře, mělo by být hotovo do konce listopadu. Ze Spytihněvy Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Máme 6:15, posloucháte Český rozhlas Brno, dozněla Citronová holka a už za chvíli zazní 22. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Počkejte si na to.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Jak se říká, naděje umírá poslední, nebo ještě lépe, naděje neumírá. Každopádně o naději nám zpívali v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Brno sourozenci Ulrichovi. Stále posloucháte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. A 6:45 je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví je Michal Isteník a tentokrát nás vezme za první železniční havárii.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1839, smutné železniční prvenství. Někdo musí být první. A platí to i o železničních neštěstích. Pro trať spojující Brno a Vídeň to ovšem bylo hodně výjimečné. První železniční neštěstí se na ní odehrálo hned v den jejího oficiálního otevření. Dne 7. července 1839 ve Vranovicích. Často zaznívá, že to byla první jízda parních vlaků na území dnešní České republiky. To ale tak úplně pravda není. Do Břeclavy přijel první vlak už nějaký ten den předtím a hlavně už v předchozím roce budoucí železničáři zkoušeli trať i parní stroje, jako první mezi Rajhradem a Brnem. I tak to ale byl pro severní dráhu císaře Ferdinanda výjimečný den. Z Vídně kvůli tomu vypravili 4 vlaky, tažené lokomotivami Bruna, Herkules, Gigant a Bucephalus. Každá táhla až 10 vagónů. V součtu vezli více než 1100 pasažérů. Ti do vlaků nasedli ve Vídni ráno před 6:30 a po více než 4hodinové jízdě je vítala honorace v Brně. Ty nejvýznamnější čekala slavnostní recepce v budově Reduty. Jenže následovala osudová cesta zpět. Vlaky měly nařízený 8minutový odstup a omezenou rychlost. Jenže ve Vranovicích se kvůli doplňování vody zdržely první 2 vlaky a strojvedoucí toho třetího, ovládající lokomotivu Gigant, narazil do zadní části 2. soupravy. Náraz poničil poslední 2 vagóny. Zranění cestujících naštěstí nebyla vážná. Ve vlacích navíc mezi Smetánkou cestovalo hodně lékařů, kteří pomohli. Počty zraněných se v různých zdrojích liší. Na sečtení vždy stačí prsty na rukou. Domů dojeli ve zbylých vagónech a protože se vezla honorace a vše bylo věcí prestiže, dráha je odškodnila. Strojvedoucí Gigantu byl Angličan, takže asi ani nevnímal, co mu lidé kolem říkali. Měl také štěstí v neštěstí, nešlo prokázat, že porušil předpisy, takže byl přeložen do dílen a následně se vrátil do Anglie. Nehoda však měla ještě jeden důsledek. Začaly vznikat přísnější předpisy pro provoz vlaků, dlouho pak jezdili jen za světla a s mnohem většími rozestupy.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 22. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra touto dobou. Teď si dáme dobrou zprávu Václava Neckáře.
1: Český rozhlas Brno.

0: Za 6 minut máme 18 hodin, posloucháte Český rozhlas Brno a je tu další díl letního servisu. A pokud míříte do zahraničí, mám tu pro vás několik informací o dálničních poplatcích. V některých evropských zemích fungují dálniční známky, většinou elektronické. V dalších státech řidiči musí platit mýtné, které navíc například v Chorvatsku na léto zdražuje. Abychom byli konkrétní, u známek na Slovensku teď 10denní elektronická vyněta vyjde na oficiálním webu na 10,80 € a 30denní na 17,10 €. Ve Slovinsku přišla týdenní známka na 16 € a měsíční vyjde na dvojnásobek. V Rakousku lze desetidenní elektronickou známku koupit za bezmála 13 € a dvouměsíční známka vyjde na 32 €. A pozor, zvlášť jsou spoplatněny některé tunely či mosty. V dalších evropských zemích, například ve Francii, Itálii, Chorvatsku nebo v Polsku, se průjezd dálnicí hradí prostřednictvím mýtných bran. Řidiči tak platí podle skutečně ujeté vzdálenosti. Například v Polsku jsou však mýtné brány jen na několik místech. V Chorvatsku je potřeba se připravit na vyšší ceny, liší se podle úseku, orientačně lze u osobního auta počítat se 6 až 7 € na 100 kilometrů. Tak šťastné cesty, hlavně ať už jedete kamkoliv, já se v tuto chvíli loučím, těším se na vás opět zítra po 17. hodině. Janis Moraz byl s vámi teď hodinku a čeká nás na závěr ještě Rod Stewart. Ať se vám daří, pěkný zbytek večera.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Tragický pád vrtulníku v Náměšti nad Oslavou nastal při rutinním výcvikovém letu. Rajhradice se dohodly se sousedním Rajhradem na pozemkových úpravách kvůli protipovodňové ochraně. Za 20 dnů zachytili radary v Buchlovských kopcích přes 230 přestupků a zítra bude postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Nehoda armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Vrtulník se zřítil při přistávání asi z výšky 50 metrů nad terénem. Uvedl to velitel 22. základny Petr Slíva. Při pádu zahynul jeden voják, další čtyři se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli záchranáři kromě posádky ošetřit i další tři lidi, kteří se nadýchali kouře. Rajhradice na Brněnsku pokročily v přípravách protipovodňové ochrany. Vedení obce v červenci oznámilo, že se společně se sousedním Rajhradem dohodli na pozemkových úpravách, které jsou pro ochranu proti velké vodě nezbytné. Obec teď musí připravit projekt pro stavební povolení. Samotná výstavba by po letech příprav měla být hotová do 10 let.
2: Rajhradice, které od sousedního Rajhradu odděluje řeka Svratka, chtějí vystavět hráze a ochranné valy. V plánu je také rozšířit koryto Ivanovického potoka a to pak navýšit opěrnými zdmi. Opatření se budou týkat i potoku Dunávka, kde dělníci zvýší ochranné hráze a tam, kde není dostatek místa, vznikne zítka. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly radary v Buchlovských kopcích 236 přestupků. Na silnici první třídy číslo 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu 3 úseková měření. Nejčastěji řidiči překračují povolenou rychlost mezi Bystrem Tremp a odbočkou k hradu Buchlov. Tam radary u jednoho vozidla zaznamenaly i nejvyšší rychlost 129 km v hodině. Řidičům přitom hrozí vysoké sankce, říká mluvčí radnice v Uherském Hradišti Dagmar Vacková.
3: Řidičům zde za překročení nejvyšší povolené rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun. Pokud by tuto hranici překročili o 50 km v hodině a více, může jim být podle zákona o silničním provozu uložen zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
0: Od spuštění radarů nedošlo v Buchlovských kopcích žádné závažné dopravní nehodě. Za stejné období loňského roku to přitom bylo 5 nehod, při nich zemřel jeden motorkář a dalších 7 lidí utrpělo zranění.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou méně oblačnosti, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno, večer se postupně téměř vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr bude foukat mírný severozápadní až severní, rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D2 omezuje nehoda na 33,5 kilometru. Na cestě do Brna se u ní projíždí jedním pruhem. Pozor i v místě nehody u Kyjova na silnici do Koryčan, tam zasahují záchranáři a nehoda je hlášena také ve Strážnici. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tak v úvodu jsme poslouchali valčík, který pro nás hrála Zdounečanka, Když přichází noc, a je to valčík Františka Kohoutka a Richarda Plachého. Já věřím, že vás tento valčík tak příjemně naladil. No a dnes, jak víme, máme v občanském kalendáři jméno Libor. Na Slovensku slaví jmeniny Olga, tak ještě jednou vše nejlepší. Já připomenu ještě telefon 726465200 a už můžeme na další písničku. František Maňas mladší, Vladimír Salčák Za lidečkem a Lidečanka.

0: Polka dozněla, pojďme přivítat paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý podvečer.
1: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová, já vás zdravím a vašeho spolu.
0: Kolegu, ano.
1: No, kolegu.

0: kolegu. Já bych chtěla popřát ke svátku. Dneska je slaví svůj svátek můj vnuk Libor Jeřábek z Kostic. Včera oslavila svátek Magdalenka Winklerová z Tvrdonic. Tak já vám přeju, milá mládeži, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky a doufám, že to oslavíte v dobrém, že budete hodně zdraví, mě dobrých kamarádů při téma. Hlavně vám přeju to zdraví.
1: Dobře.
0: Ještě bych chtěla, paní Navratilová, poslat písničku naší společné dobré známé s Liborem, s kterou se známe osobně. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti přejeme, ale všecko dobré přejeme, ale hlavně to zdraví. A přejeme to a písničku posíláme paní Slabákové.
1: Ano, určitě.
0: To je naša dobrá známá, takže vždycky aj Libora pozdravuju, tak hodně, hodně aj od Libora.
1: Dobře,
0: zdravíčka.
1: Tak...
0: Já ano, paní Jeřáko. Já vím, že je to dobré, už ale přeju toho zdravíčka. Písnička nech potěší aj všech mojich dobrých známých, kteří tam voláváme. A vás, paní Navratilová, také aj vašeho kolegu, abyste zdraví, šťastní a spokojení také. Hlavně zdraví.
1: Víte dobře, paní Řábko, a že když třeba je kyčle, jak to dlouho trvá, víte? No, než se člověk dá trošku dohromady, takže takhle to je to o trpělivosti, takže jí mějte, nebojte. Ivanka vás všechny vždycky pozdravuje, vzpomíná a myslí také na vás, na všechny, kdo jí pozdravujete a přejete opravdu, jak si toho velmi váží.
0: Ano, my se známe osobně to, tak já hodně aj s Liborem přejeme to.
1: Ano, ano, ano, ano. Ano, ano. Tak mějte se moc hezky, pěkný.
0: Aj váš kolega. Zdraví,
1: ano,
0: zdraví.
1: Pěkný podvečer. Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A teď už paní Růžena z Bulhar.
2: Dobrý den. Já vás moc zdravím.
1: Jejda, můžu vás, paní Růženko, poprosit, že tam vypnete rádio. Ono nám to tam dělá tu ozvěnu.
2: Už je to? No? Už je to dobré? Ano,
1: ano, už je to, myslím, dobré.
2: Dobře, dobře. Tak já vás moc zdravím a všechny posluchače. A dneska je Libora a právě dneska má svátek můj syn, Libor Peprníček z Krhova. Tak bych mu chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, šťastnou rodinu, ať se mu hodně daří jak v práci, tak v životě. A tomu přeje mámka a manželka, děti, vnůčata a celá vlastně rodina. Všichni, co znají, no tak moc, moc, moc zdravíčka, jo, mu přejeme.
1: Ano.
2: Dobře. Děkuju moc a moc vás zdravím.
1: Také. Také vás zdravíme a posíláme písničku. Děkujeme, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Tak pojďme na písničku V širém poli studánečka, Fanoš Mikulecký, Joška Severin, Julie Kučerová Severinová a Břeclavan.
3: Český rozhlas Brno.

0: Krásná nám dozněla Fanoše Mikuleckého v širém poli studánečka. Pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vašeho kolegu.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Chtěla bych poslat písničku do Miroslavy a Aničce Hláskové k jejímu svátku, který bude mít v neděli 26. července. Přeji jí všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu a lásku od manžela a od rodiny. A ať se ještě dlouho může radovat a těšit s manželem ze svých pravnoučátek, které má tak ráda. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce a jejímu manželovi tu písničku jen tak pro potěšení. A tuto písničku také posíláme do Lanžota, do Nivnice a do Otnic. Pro krásný pohodový večer u tatička. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce a ta písnička je paní Navrátilová a i pro vás a vašeho kolegu. A
0: ano.
1: Děkuji a zase někdy naschledanou.
0: A děkujeme a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Já si tak vždycky říkám, že u kafička, ale já teda večer to kafičko ne, to nemůžu. Někdo může a spí krásně, no já to mám opačně. Tak přátelé, jdeme na další písničku. Tak z Vinohradu do dědiny, Lidová, Polka a Bojané.

0: Tak vítám ve vysílání milou dámu, která se dovolala, ale nestačila jsem zapsat nic, takže vás poprosím, jestli se nám představíte, odkud voláte.
1: Dobrý den, moc zdravíme Rádio Brno a prosíme o zahrání písničky pro našeho kamaráda Lipču ze Strání, který dnes slaví svátek. Je to náš showman, který nepokazí žádnou srandu a díky němu je vždycky veselo. Teď jsme spolu na dovolené v Chorvatsku, tak mu přejeme hlavně zdraví, štěstí, dobrou náladu a ať ho humor nikdy neopouští. Lipčo, krásný svátek, zdraví tě celá parta z Chorvatska a zároveň ještě posíláme přání pro kamaráda Ondru Benešíka k dnešním narozeninám. Moc děkujeme a přejeme všem krásné letní dny, prožité ve zdraví.
0: No to je nádhera. A jenom mě teď řekněte, vy jste teď už přímo v Chorvatsku nebo...
1: Ano.
0: A kde? Můžu se zeptat, kde?
1: V Ražani.
0: Ano, a je tam krásně?
1: Jo, je tady moc krásně.
0: No a co moře a vůbec, jako jak to na vás působí? Oblásky, nebo kamínky, nebo písek?
1: Jsou tady kamínky, je to tady úplně úžasné.
0: No tak to je nádherné. Tak si to užívejte, buďte opatrní, ale užívejte. Ano?
1: Moc tak, vám děkujeme.
0: My také, ať se vám daří a písnička už poletí za malou chvíli.
1: Ano, děkujeme.
0: Naschledanou. Tak s tebou se radovat, lásko. Václav Maňas mladší, Antonín Pernička a Balaška.

0: Písnička nám dozněla, pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro paní Boženku Ševelovou ze Šardic k jejím dnešním krásným kulatým narozeninám a zároveň k zítřejším narozeninám panu Františkovi Ivančicovi z Břeclavy a v sobotu bude mít kulaté narozeniny pan Zdeněk Forman z Čeložnic a všem chci popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody a ještě chci pozdravit Natálku Jakšovou ze Bzence i s celou rodinou a poděkovat jim za návštěvu a dárky. Moc krát děkuji a s pozdravem Naďa Jakubíčková. Předali jsme a písnička Ty skleněný džbánku Václav Krutílek, Věra Filgasová a Kotáranka.
1: Český rozhlas Brno.

0: vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Tak přátelé, a jsme zpět. Morava krásná zem, pojďme tady na e-mailovou poštu. Prosíme o zahrátí pěkné písničky pro manžele pana Miroslava a Pavlu Malých z Rouchovan k 15. výročí svatby a ještě jednou vnučce Denisce Malé k 18. narozeninám také všechno nejlepší. Hodně zdravíčka a štěstíčka přejí děda a babička z Popůvek. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Valašská lidová, Kyčera, Kyčera, Jarmila Šuláková a Jan Rokita, starší cymbál, a Jan Rokita, mladší, taktéž cymbál.

pojďme si předat tady e-mailovou poštu. Mám tady poštu od Jardy Wolfa, v tomto znění: milá Olinko, k svátku ti přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody, ať tě provází úsměv a milí lidé kolem. Dnes i po všechny dny. Užívaj si svůj den naplno a tě krásný. Všechno nejlepší k svátku Olince Válkové ze Senice. Jarda Wolf. No a já mám tady ještě jedno přání od Jardy Wolfa. Ano? Ano, ano. To je: milá Ivanko, posílám ti ze srdce upřímný pozdrav a přeji hlavně pevné zdraví, sílu a každý den o trochu víc naděje a úsměvů. A tě obklupují lidé, kteří tě mají rádi a jejich podpora tě nese na každém kroku. Přeji brzké uzdravení. S úctou a srdečně pozdrav je pro Ivanku Slavákovou z Jundrova, Jarda Wolf. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Na našem dvoře Petr Studenič a Miločanka.

A máme tady opět e-mailovou poštu, pojďme na ní. Dobrý večer, dnes má svátek kamarád a fotbalista pan Libor Daněk z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. A ještě jedno přání tady mám, které spojím tady s tím, to je taktéž od Broňka Uhra, takže dnes má také svátek kamarád a fotbalista pan Libor Bobčík z Dolního Němčí. Jemu přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a tak to přeje celá rodina a kamarád Broněk. A písnička, která bude, tak s kým si já vínko dám a bude nám hrát Sokolka ze Šakvic a já bych ještě před touto polkou ráda popřála, neboť tady mám e-mail pro zpěváka této písničky a pro Libora Cupala a je to zdravím u příležitosti jeho dnešního svátku zpěváka dříve Lácaranky, nyní Záhorjenky Libora Cupala a přeji mu hodně dobrého a ať není nadmíru překvapen, od koho přání přišlo. Děkuji za prostor, Pavel Lorenghagen. Tak snad jsem to řekla dobře a snad je to dobře napsáno. Takže Libore, já se také připojuji, přeji ti vše nejlepší k tvému svátku a písnička už hraje.

Tak, vážení a milí, máme tady vzpomínku. 19. července měla moje maminka Jana Buřilová, Varmužová, narozeniny. Její otec, nebo to byl asi její otce Varmuže, chodíval na srazy Královopoláků a k hejmalům a také do komína. A Honzík Buřil vzpomíná na svoji maminku, takže předali jsme, řekli jsme, děkujeme, takže to je další. Pojďme na další písničku, kterou tady mám. Už nám zpívají a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: a já si vezmu telefon napřímo, halo, halo, a ten se nám ztratil, takže si vezmeme další. Dobrý podvečer, kdo se nám prosím dovolal?
1: Dobrý večer, posluchač Jan, stanoviště.
0: Ano, prosím, můžete?
1: Dobrý večer všem. Zahrajte prosím dneska k svátku Baskřílovákovi Liborovi Horovskému Trboušan.
0: Ano.
1: Je to solista naší kapely Pěchové hudby Doubravinka. Přijmu všechno dobré. A druhá je trochu smutnější vzpomínka na našeho bývalého spoluhráče a skladatele Josefa Macha z Březníků nám ještě. Ten by se v letošním roce dožil 50 let, vytvořil jen super dvojíčku s textařskou paní Miloslavou Plečkou z Moravských Bránic, takže vzpomínka do muzikantského nebe na Jošku. To je všechno, děkuji.
0: Ano, děkujeme také, přejeme pěkný večer, nashledanou.
1: Nashledanou, krásný večer.
0: Tak a já si vezmu ještě jeden telefon. Halo, halo, kdo se nám prosím dovolal?
2: Ano, telefon, ptala posluchačka, Anička Šinková z Kukulova na Záhorí.
0: Tak prosím, můžete.
2: Ano, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Brno a Zlín, aj vás všetkých do štúdia. V nedelu oslav.
0: Haló? Jejda. Tak to se nám úplně tady ztratilo, to je mi moc líto. Tak prosím, prosím, paní Aničko, jestli to bude možné, zavolejte ještě jednou. Nevím, proč jste se nám ztratila. Halo, máme vás tady? Tak zkuste ještě jednou zavolat. Ano, prosím. Tak dáme si písničku Dojdi šohajku, Michal Čmarada, Petr Studenič. A budou nám hrát Legruti. Český rozhlas.

máme tady e-mail. Dobrý večer, paní Květuško, dnes bych chtěl popřát a poslat pěknou písničku k dnešním kulatým narozeninám panu Pavlovi Mičánkovi z Vedrovic. Přeji mu vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radost dětí a hodně najetých kilometrů na motorce. A děkuji, s pozdravem Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Tak předali jsme a písnička Má nejdražší, Josef Poncar, Ladislav Jacura, Josef Zíma a Moravanka.

Písnička nám dozněla a máme tady ještě čas na jednu. Václav Maňas mladší, Počkaj synečku a Moravanka.

0: Tak vážení a milí, máme tady pozvánku. Hospodářská a vzdělávací besídka v Lysicích vás srdečně zve v sobotu 25. července od 14. hodiny na tradiční již 18. setkání harmonikářů Veselá harmonika ve farním dvoře v Lysicích. Vstupné dobrovolné, posezení pod velkým party stanem. Občerstvení zajištěno. Za pořadatele Jaroslav Macků. Tuto pozvánku poslal. No a já se s vámi, vážení a milí, loučím. Skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu se loučí a přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslav Ducháč, Čas borůvkových koláčů a Mistříňanka. Přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Zlínský stavební úřad nařídil neodkladné odstranění budovy poškozené požárem. V Hustopečím došla voda v městských retenčních nádržích a zítra bude postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic 2. a 3. třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo z Oslavan do Ivančic. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu Běhařovicemi na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
2: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Ten uvedl, že z rozhodnutí bylo zasláno společnosti Krým do datové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Retenční nádrž pod domem městských služeb v Hustopečích je zcela vyschlá. Stalo se tak poprvé od jejího vybudování před skoro 6 lety. Dostatečné zásoby nejsou ani v dalších nádržích. Pracovníci služeb teď zalévají zeleň vodou ze studen nebo z čističky odpadních vod. Bouřky, které minulý týden zasáhly jižní Moravu, podle radnice nepomohly doplnit zásoby, vysvětluje místostarosta Hustopečí Bořivoj Švásta ze Zelených.
5: Keřenová výsadba je potřeba mít pod dozorem. Řešíme to vakama, aby se nemuselo zalívat často, to znamená, dávají se tam 60-litrový vaky a jednou za týden se naplní. A vymýšlíme všechny možné způsoby, jak to řešit, aby jsme o tu výsadbu nepřišli, protože by to byla škoda.
2: Fotopast potvrdila výskyt invazního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkýše. Zpráva HKO Soutok o tom informovala na sociální síti Facebook. Odlov mají podle zprávy dobrovolně na starost myslivci. Konceptní řešení dosud neexistuje.
3: Sport.
2: Fotbalisty Artisu Brno posílí ofenzivní univerzál Alexis Allegé. 29-letý kamerunský hráč přestoupil do týmu nováčka nejvyšší soutěže z Jablonce. V novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Kluby o transferu informovali na svých webech.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou méně oblačnosti, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, přes den bude postupně oblačno, večer se postupně téměř vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, k tomu bude foukat mírný severozápadní až severní vítr, biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na stém 83. kilometru dálnice D1 blokuje levý pruh. Na cestě do Brna nepojízdné auto. Před místem se tvoří kolony. S nimi počítejte i na D2 před nehodou na 33,5. kilometru opět ve směru do Brna. A pozor i v místě nehody u Kyjova na silnici do Koryčan. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera te šukaršu neben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, Salačera.

0: A stále je s vámi romské vysílání Uroma Vakeren Pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část té společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný, čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu Romipen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu Romipen. A Romipen pořádá Erhab, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zelného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci Romipenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak v Erhab vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace Erhab, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak Erhab nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival Romipen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival Romipen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další čtyři vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudijovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 0,5 kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh, místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: fotografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že jsou, to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
1: A vy?
0: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
1: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
0: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální. To jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy, to tež s komediem, a komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bývalo, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
1: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
0: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
1: A o jakési nenáročnosti?
0: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
1: Zkrátka pobavím se.
0: Zkrátka pobavím se.
1: Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů, jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali, a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film, a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál, tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, v režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pan režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštělo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jedno vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl, tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový šachy články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, tak taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak, aby přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: přinesu tvůj žár.
1: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
2: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byli se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
1: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku?
2: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Někteří lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
1: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
2: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
1: Ano.
2: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
1: Se dostat...
2: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Manlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chulecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
1: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě jsem ji obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Mm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Mm. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze. Jo. Mm. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že ale někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili. No ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlej. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby... A říkám, jak bys to třeba řekl jinak? A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent. To se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kůka Čínzo, když si vezmete, tak to byli málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě je třeba jít do divadla se povádat na herce, mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tu roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete se nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současné město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kemp místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlédnout 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlédnou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Časí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.

0: Už jste nachystala takhle?
1: Já jsem nachystala fotky.
0: A vaše svatební.
1: No, naše svatební. No a...
0: Vy jste pořád stejný v oba?
1: Ne, nejsme.
0: No jo.
1: Jo. František přišel vo vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
2: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
3: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
1: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili. A vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8-10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili. My jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19 šel na vojnu.
0: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
1: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
0: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
1: ano.
0: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V?
1: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
0: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
1: No, to tak bylo. To tak...
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
1: Ono to nebylo to nic vážného.
0: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
1: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrnej. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrnej. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
0: No a to byste měla vědět, proč.
1: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej, na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
5: Utíkal do pole. A jsem mě mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
0: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadal, že jo? No, teď byla temperamentní, a to je ještě do dneška, no, až někdy jsem spocený. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
1: A já jsem byla trošku potvorka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
1: A já schválně, on v autobus jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.

0: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili, takové to přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
1: Ne, my jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková, no, jak to mám říct, no, sobkáková, no, tak...
0: Takže ona vás popadla?
1: To šlo samo.
0: Takže ona začala, Uršula?
1: Většinou.
2: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala.
1: Jo. Dobrý, no.
2: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
0: Po vojně a před svatbou?
1: Jo, jo.
2: Jo, před svatbou, vlastně ano, před svatbou.
1: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a potom jsme se brali. Jo.
0: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
2: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
0: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
1: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
2: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstínky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstínky a oba dva prstínky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstínek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako ještě mezi tím bylo ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství tam neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádný prstínky. To byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, František?
4: No, oblék nějaký černý, jako no, tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byli z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte? Jako
3: byli dneska. Takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty. Hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl. Jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete? Uršulo.
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednou vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no jasně, prstinky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný. A za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan. Jo. Přišla dcera, tak to nevadilo. Tak to byla Jana. Jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili dalšího Jana a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík. Jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první, prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný, já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem. Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě. A o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo. No.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku. A tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
5: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu. Co se tak jako ve vás odehraje?
6: To je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná. Jako, tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit. To nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský. Jako, jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
5: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
6: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci kde, a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný, samozřejmě.
5: Uršule, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
4: No, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
5: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
6: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. Jako. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli, a ten pan profesor říkal, ty se držte, to vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že kdyby ale dala, a to ještě mělo takovou souvislost, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
4: No. No.
6: Takže to bylo taky takový, jako,
4: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, a to je krásný. Děkujeme.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
5: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
5: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
5: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
5: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit, ano. A že jsme si takhle mohli popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
5: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda, já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem. Ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
5: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve 3 měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
5: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
5: Že láska, jména, hory a přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
6: Svět se v nás

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezkej, má modrý oči. Hezkej, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborovej salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý, knedlo vepřo, nebo bramborovej salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvnej, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout. a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: 5 pohybů. Pohyb.
5: Ano.
4: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že na být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne? Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, ne. Rozumíte? Jako...
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
5: Ano, ano, ano.
4: Přesně tak to je. No.
5: Ano,
4: je to tak,
5: no. Aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo. To má pravdu. Jako no, ten vztah je... To je vlastně, že jo... Zalíbení, přátelství...
5: Pochopení
4: a tak dále... A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci? Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Je to tak?
5: U nás by neexistovalo, že by jsme ráno stali a že by jsme si nedali pusinku, že by jsme večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že by jsme si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru, ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako, vidět, když jsem marodil, tak dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ale je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle, no.
5: Ty něžnosti a to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe?
5: Ano, ano, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by tu měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne a ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý. Kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty.

0: I Holmesi? Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
1: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
0: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
2: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
1: Je to patrně čestný dar.
2: Ano.
1: Od nemocnice Charing Cross?
2: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
1: Ouha, ouha, to je zlé.
2: Proč je to zlé?
1: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
2: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurg.
1: A zřejmě muž přesného myšlení.
2: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
1: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
2: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
1: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
2: Mám v kapse rukopis.
1: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
2: Je to starý rukopis.
1: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
2: Jak to můžete říci, pane?
1: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
2: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před třemi měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
1: Vypadá to jako nějaký záznam.
2: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
1: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
2: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
0: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým

0: nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
1: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho skazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamklí v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázní o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
2: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
1: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
2: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí Sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými 2 lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
1: No, pane?
2: Na těle Sir Charles se nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
1: Ano, ano, tak je to.
2: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
1: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti Sira Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí, tak co, to bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky.
3: A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála.
2: Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Sýkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: Vaspiku. Já ho například vaspiku vůbec nejím. Tedy já.
5: Bodeš vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: No, takový řek...
5: pěkný kousek.
6: Ale nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky... Tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
5: A
3: omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
3: No to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Aj. To se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: Já ti nelžu, pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele. A kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si. Provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se, neuhne, pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stříčku, tak krásně zelený. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, vy? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to od jak živa.

stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý žvůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubru skrmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co sviněm laskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitel.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží, odpovědný vedoucí Josef Ošický, vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl. Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: My father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček, já ne, já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Ajově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánček. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju: dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení, dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: jeho napřed poručit a potom šel dělat toho kapitána teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: rodiči spádu. Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod, ale vyučila jsem se jako střední odbornou, to znamená, strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let studovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji i mrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespalače.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé dvě hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na dva roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakživa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučnili jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Mm-hmm. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit, anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském, no a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělat to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se chvál,

0: vzoreček. Naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak, prostě naložený jiným ovocem, proti němu, víte. Takže on by nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost, říkal, dal tam zpátečku, vagony ho jako dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte, že se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že, protože měl rodinu, že. No, takže, ale splnilo se mu to, no. Říkám, já od dneška vidím, jak štěstí na tom montování a byl šťastný jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal, rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě jsme ho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky, víte. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jeďte za ňu a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii. A tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty
1: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc a hezké léto.
0: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a mě spal to vše hlavně.
1: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Dobře, dobrou noc přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
1: Díky. Škola či řemeslo jako jistota. Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Mm-hmm. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct v otrápení. Jo? Mm-hmm. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy. Jsem tý paní učitelce vděčná, že to našim rozmluvila a mě taky. Protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože... jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuji za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám s vámi.
1: Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju, pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii v Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by první velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako udělal administrativu. Ale na školu vzpomínám velice rád. V jedné věci ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to nedovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Bylo, jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno.
1: No
0: ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Hmm. Je to první španělská vesnice. Je to takhle účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního hlediska. Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny
1: já
0: děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz/linka napsal. Moje maminka měla velké cti žádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. Vždycky v té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila. Já točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to. Takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinak práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, chvilku byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem byla, už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozorila svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyni, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka, televize, moderátora Máru, to hraje, no Mára z Ulice, toho pana Herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytovaní a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si já jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se se mnou loučili, že ráno odjíždí a on mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servíku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodila, byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já okamžitě přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznaším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte zřejmě něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle struční snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Tak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod. Takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako uvozovka splnila a ta učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala, byť jen několika málo slovy, svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxí studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se zdržel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu a měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
0: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
1: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minou komunistickou, teď už jsem to prozradil, ale to není to důležité.
0: No
1: to
0: já bych důležité... s dovolením do toho vstoupil znovu, takže váš tatínek byl voják, ano?
1: Ano.
0: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
1: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle relace nepouštěl, ale...
0: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
1: Inspirovat jeho rodinou.
0: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
1: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
0: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval, nebo řemeslo?
1: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě je 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
0: Měl škraloup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
1: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil, Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
0: No je v pořádku, ale já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec...
1: Taky dobrý.
0: Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
1: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
0: Vy si neprozradíte třeba... vojenský tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem ale... četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenský tajemství a teď to prozraďte vy zase.
1: Těrasky jsem majorom.
0: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
1: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
0: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
1: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, teď já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
0: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
1: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
0: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili, a nebo ne? Možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mi pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cení jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto, a sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No, já jsem vždycky měla hrůzu ze stroju, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No, tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo nebo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vekse na jinou kolu.

0: olej. Ja říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám nemám. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo a ti dva hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, jednu hodinu seš volanej, tak druhou tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za pět, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2-3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve druhém ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne, že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
1: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
0: Ne, právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
1: Já vám děkuju za upřímnost.
0: Akorát maminku to mrzelo.
1: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od brzkých let, jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
0: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrň. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak s tou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
1: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
0: Ano.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdraví samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve stroji Renstry. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali a mě už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě, a na mě mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl od nich, ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, tak před tím znárodňováním a tak dále, tak se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojaře mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná není dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju, jo, a to mě bylo takrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, tak jsem potom šel podnikat. Omluvil jsem se panu náměstkovi, říkám, pane náměstku, aby to zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom zazonu až taková, jak by mohla být, třeba mohla být větší. Oni řekli, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom do dneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mě dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: No obchodnice, tak, na trhu.
0: Obchodnice, ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to?
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat, to by znělo špatně, ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, je to dobře, protože takhle to bylo třeba u Bati. Tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel. A vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju? Já se mluvám, promiňte. Tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo? Že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše, jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout, tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roku. Františku, to my víme, to píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak. Vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: Pani, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten taťka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam prožila fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá aj bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: to je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni je dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směny já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla se marodit, protože jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu.
1: Podmínky, no.
0: Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co kdo jiný by to mohl říct než já? Protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije, nebo kdo mě potká, tak každý je spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dobře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Kryštof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odat a bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost bylo do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no a když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky, rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Voskovic. To byla. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roku ředitelku a byla jsem zde maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova. Že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, ano, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom, že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Vicky, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeji vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka a můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno, a řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky,
2: naslyšenou. Dobrou noc.
0: Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven čbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců?

0: opona jde vzhůru. Za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vejdeš na jevišťátko. Opona vzhůru. Tak, milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale táťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
0: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
0: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
0: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
0: Jo?
1: No ano.
0: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
2: Prosím?
0: Dárek, tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
2: Já jsem bohužel před malou chvílí
0: nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, a co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to.
1: Přinese.
0: Ano, jako...
1: Dárek.
0: Jako dárek, no hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živa moje touha.
2: Nápad. Víte,
0: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
1: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniera, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
0: no tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
0: Baště, za nehloupý řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
0: Ano, ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.

0: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
1: No tak to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpero, Miloši.
0: No, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
0: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
1: O, jistě, to ano.
0: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat, nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence.
1: No.
0: Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
0: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
0: Dopovím, rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Hele, tati, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
1: No tak zařvej.
2: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
2: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
1: Hurvajs, jak to mluvíš?
2: Teď je to kamarád, víš, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
1: Ale vytáhni mě na procházku.
2: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
1: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co je na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový
0: intelektuální?
1: Ne, takový oficiální.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjely ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Uděláte nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco.
0: Hudebního nejspíš.
1: Ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě,
1: no,
0: konkrétně.
1: No.
0: Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce?
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Hmm? Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš. A právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš, pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Je, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťoldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosty kliniky, tak ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčil.
2: Jo, rozumím, takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi škandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Jo, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku natřít doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do pultěle jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A svlíknu se.
4: Ne. A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dávám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťul nezralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečta, Čuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože já jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: rozumím.
4: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básnicky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vidět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A teď to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem?
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
6: Taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
6: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
6: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
6: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Simano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
7: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
7: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval dětím...
7: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
7: Je.
6: Vážně, tatí?
5: No.
6: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
6: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
6: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
6: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v Milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
7: Jako rytíř?
6: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
6: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako derdý das ve francouzštině, že ano?
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Telegram s adresou svět.